Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou měst a jejich špínou,

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a většinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku za tepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže se na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývá.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorochocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách, tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusí být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánků, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
4: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
5: Je to linka.
1: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
5: Jo. Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí.
1: Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2020.

0: takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famozně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
0: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku. Jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět poprostřed šňůry vozu.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Sněd.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřejí. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom
3: taky? A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádný prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedí na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem existujícím od 13. století budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky, tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující. A my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnějším. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Na místo těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a na místo vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat s sousedkou. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze, v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka a do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jde?

0: cíleně začali vozit své děti do strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v Zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce Strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den, z Velké nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska 0,5 hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškyříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša.

0: Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
1: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu utajených pokladů regionů. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na ty jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu. A ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali. A dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit? Kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí. A vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. A instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. A na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky. Protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovaly střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vydala pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni má být bezpečněji. Městská policie navýší počty strážníků. Dálniční odpočívka na hranicích v Rozvadově je kvůli rekonstrukci uzavřená. Řidiči smí pouze projíždět. Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. A čekejte velkou oblačnost, přehánky nebo občasný déšť. Teploty do 24 stupňů. Příjemné sváteční ráno přeje Andrea Samešová. Plzeň od září navýší počet strážníků ve městě. Přibude jich 15, celkem už bude sloužit v ulicích 287 lidí. Více půjde také na platy a odvody strážníků. Cílem je podle vedení magistrátu zvýšit bezpečnost ve městě. Zájemci mohou získat náborový příspěvek 130 tisíc korun, tedy stejný jako u státní policie. Státní a městská policie v dubnu podepsali memorandum o společném sdíleném operačním řízení. Díky tomu je možné vyslat na místo oznámení nejbližší dostupnou hlídku. Řidiči jedoucí přes hraniční přechod Rozvadov z Německa do Česka musí počítat s uzavírkou dálniční odpočívky. V tomto směru je totiž uzavřená a může se pouze projíždět. Důvodem je rekonstrukce celé plochy, která potrvá až do podzimu. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška poté výrazně vzroste počet parkovacích míst.
3: Nacházelo se zde zhruba 100 míst pro nákladní automobily a po té modernizaci bude jenom na té levé straně přes 300 parkovacích stání pro kamiony. Pro osobní vozidla se to také zvětší, původně to bylo 24 míst pro osobní vozidla, teď jich bude více než 130.
2: Odpočívku doplní i takzvaný vítací objekt s občerstvením, toaletami, sprchami a dalšími službami. Úřad vlády dnes a zítra zpřístupní jinak uzavřené prostory. Už dnes můžete navštívit Hrzánský palác na Pražských Hradčanech. Součástí prohlídky jsou reprezentační sály, pracovna premiéra nebo terasa s výhledem na historické centrum Prahy. Letošní novinkou je navíc znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. Zítra bude otevřený vládní Lichtenštejnský palác na Kampě. Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%. To se stalo pouze u hlasování o vstupu do Evropské unie v roce 2003.
4: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Maroko porazilo Kanadu 3-0. Francie porazila Paraguay 1-0. O vítězství Francouzů rozhodl Kylian Mbappé z penalty, který tak dohnal nejlepšího střelce aktuálního šampionátu Argentince Lionela Messiho. Oba mají na kontě 7 gólů. Ve čtvrtfinále narazí Maroko právě na Francii.
1: Počasí.
2: Dnes očekávají meteorologové převážně velkou oblačnost, na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Fouká mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 platí omezení na kilometru 107 u Kostelce na Tachovsku. Provoz je omezen na dálničním výjezdu ve směru na Rozvadov i na nájezdu ve stejném směru. V úseku se pracuje. Jinak zatím žádné mimořádné události hlášené nemáme, jezdí se plynule a bez dopravních nehod. I přesto buďte za volantem opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je 5:05 a vy posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň 5. července 2026 a svátek při pohledu do kalendáře mají Cyril a Metoděj. Tak přejeme vše nejlepší. Dnešní díl seriálu Tajemství technických památek se věnuje největší dominantě Mariánských lázní, hlavní lázeňské kolonádě. Vznikla podle návrhu vídeňských architektů a vyrobená byla ve stejném roce jako Eiffelova věž v Paříži. A více od nás už za chvíli. Teď Lucie a Šrouby do hlavy.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Hlavní lázeňská kolonáda zdobí Mariánské lázně od roku 1889. Ocelolitinová konstrukce přežila bez úhony obě světové války. Několikrát změnila jméno, původní název zněl Kolonáda křížového pramene, později získala jméno po sovětském spisovateli Maximu Gorkém a více o historii největší dominanty Mariánských lázní prozradí architektka Ludmila Míková.
1: Je to vlastně prostor, který vždycky byl promenádním prostorem už od počátku založení lázní, takže pokud nebyla ještě kolonáda, tak se tady vysadily stromy, topoly, které vlastně vedly lidi k pramenům a dělali příjemný stín. Potom se v roce 1823 postavila taková zděná empírová kolonáda. Byl to spíš takový kursál, který se používal na různé společenské události.
2: Na konci 19. století nahradila zděnou krytou stavbu nová kolonáda z ocele a litiny, popisuje odvážný stavební krok architektka Ludmila Míková.
1: To byl úplně nový prvek, který i ten, kdo to tady montoval, což byl místní stavitel Koenig, vlastně se k takové zakázce dostal poprvé.
2: Obecně se traduje, že Mariánsko-lázeňská kolonáda je nejdelší. Pojďme to vyvrátit nebo uvést na pravou míru.
1: Ano, ona už prošla takovou přestavbou nebo rekonstrukcí, která začala v roce 1973 a v tu chvíli se nám ta kolonáda, která byla dlouhá 180 metrů, tak se vlastně zkrátila o takovou jako butikovou nebo jitřní kolonádu, ve které byly hlavně obchůdky a takové malé krámky. A ona má vlastně takovou sestřičku ve Francii, protože ve stejné době, v roce 1889, se dodělávala k světové výstavě Eiffelová věž. Tak ta je přes 300 metrů, tak možná jsme měli mít takovou položenou Eiffelovou věž tady v Mariánských lázních.
2: Takže jaká je délka Mariánsko-lázeňské kolonády?
1: Kolonáda je široká 12 metrů, je v těch kupolích vysoká také 12 metrů a dlouhá je teďka 135 metrů.
2: Pokud zvedneme teď naše hlavy vzhůru, díváme se na nádhernou kazetovou výzdobu.
1: Ta kazetová dřevěná výzdoba kolonády té hlavní lodi je zrekonstruovaná. Ona byla z části zasažená dřevomorkou, když se ta rekonstrukce v 70. letech začala dělat. No a pak se nevědělo, co s těmi klenbami, které byly štukové. No a tak se přistoupilo k takovému odvážnému nápadu, když teda máme novobarokní kolonádu, že by se mohly tady udělat fresky. Takže pan akademický malíř Josef Vyletěl tady pustil uzdu své fantazii a zobrazil tady všechny možné živly, vodu, vzduch, oheň, touhu člověka létat a i nad hudebním pavilonkem je vlastně taková apoteóza hudby.
2: Kolonáda je od roku 2010 zapsaná na seznam národních kulturních památek. Z Mariánských lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ano, Českého rozhlasu Plzeň. Jednodušší rekonvalescenci po výměně například kyčelního kloubu by mohl přinést nápad českých vědců. Přímo na umělý kloub nanášejí protizánětlivé nebo antibiotické látky, které se v těle postupně vstřebávají. A více už za chvíli.
1: Počasí.
0: Čekejte převážně velkou oblačnost na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka a teploty 21 až 24 na horách do 20 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky velmi dobré, aby o na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Umělý kloub na míru, který zároveň léčí. Tak takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři Motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní. Díky tomu se do něj může dát léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto se na VŠHT pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
1: Teď můžete vidět, zrovna tiskneme model implantátu ve formě kolene.
2: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v místnosti, kde stojí taková velká bílá krabice.
1: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě porézních struktur, které napodobují kostní tkáň.
2: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
1: Nejprve se tam nahrne vrstva prášku.
2: Teď tam začíná blikat ten laser a vytvářet nějaký tvar.
1: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
2: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je, aby z toho mohl být implantát vhodný pro koleno?
1: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě máme celkem 1300 vrstev.
2: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů do lidského těla.
3: Ano, toto je krátký dřík do kyčelního kloubu. To je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě 3D vytištěný titán, dobře proroste kost a umí sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
2: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
3: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný a hlavně se v těle přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
2: Zespodu je ten implantát, pak vidíme porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo hmotou.
3: Je tam materiál na bázi stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin proti zánětům po operačním.
2: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

překládal u blíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: problém, ať se na Lucernských šíchy najmout dá. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem.
1: Je půl šestá.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň od září navýší počet strážníků ve městě, přibude jich 15. Celkem už bude v ulicích pracovat 287 lidí. Více půjde také na platy a odvody strážníků. Cílem je podle vedení magistrátu zvýšit bezpečnost ve městě. Zájemci mohou získat náborový příspěvek 130 tisíc korun, tedy stejný jako u státní policie. Obchody nad 200 metrů čtverečních mohou zůstat během státních svátků dnes i zítra otevřené. Zákon o prodejní době se na ně nevztahuje. Přesto by se lidé měli otevírací dobu ještě před nákupem ověřit. Třetím dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Potrvá do 11. července. Ve 14 hodin například převezme Robert Richardson křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dnes je den věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Odkaz obou bratrů připomínají i Cyrilo-metodějské slavnosti. Ty se po celý víkend konají třeba ve Velehradě. Dnes je zakončí národní pouť a slavnostní mše. Fotbalisté Plzně budou ode dneška trénovat v rakouském Westendorfu, kde je čeká herní soustředění před novou sezónou. V rámci přípravy se utkají s dánskou Kodaň anebo švýcarským Young Boys Bern. Postupně se zapojí i 7 reprezentantů, kteří startovali na mistrovství světa. A ještě počasí. Dnes očekávají meteorologové převážně velkou oblačnost, na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 přibylo omezení u Berouna mezi kilometry 19 až 21 ve směru na Plzeň. Se provádí práce údržby zeleně a levý pruh je uzavřen, stejně tak v opačném směru na Prahu. Buďte proto opatrní, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly naše krátké zprávy s Andreou Samešovou. U mikrofonu je Michal Jánský, přeje vám krásný sváteční den, tedy ráno. Dnes je 5. července 2026 a na hodinách 5 hodin a téměř 33 minut. Už pro vás chystáme pravidelnou rubriku Úsměv prosím. Oldřich Kaiser a Jiří Lábus budou vyprávět o hodině dějepisu v roce 2012. Tak si to určitě nenechte ujít, tady je Jiří Korn.

0: na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jdeme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co to dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je.
2: Já to věděla.
1: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se vysmějte pro nich hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Testová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak.
2: Nechte to.
1: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš, nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
2: No v listopadu říkala.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde? No.
1: Na Al. Al.
2: Na Al Jašce.
1: Ale prosím tebe! Na Albertově! Praze! Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
2: Holky, nechte to.
1: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
2: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
1: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
2: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
1: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
2: Jo.
1: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
2: Ne, no prostě...
1: No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
2: No. To se tak blbě učí.
1: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
2: Tak hlavní hesla...
1: No, to zas bude.
2: Byly jako...
1: Na Štěpána, bez Štěpána.
2: Bez Štěpána.
1: Jak ještě, do koše, no
2: ještě
1: a dá,
2: do koše.
1: No.
2: Pak to, svobodné dolby.
1: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
2: Teda volby.
1: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
2: Máme holé v ruce.
1: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto.
0: Český rozhlas Plzeň. No.

0: Madonna ve svátečním dobrém ránu Českého rozhlasu. Plzeň 5 hodin a 47 minut. Počasí. A čekejte převážně velkou oblačnost, na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka a teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách jen do 20 stupňů Celsia. A foukat bude mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

S vámi je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. My vám určitě goodbye neřekneme. To byly Rybičky 48 s Markem Ztraceným. Kdo se chce pobavit a dozvědět se něco o českých komicích, ten s námi zůstane i po 16. hodině. V tom čase vám totiž Patrik Rozehnal nabídne další díl oblíbeného pořadu Hvězdné návraty, ve kterém vám připomeneme život a role herce Pavla Trávnička. Dozvíte se, kde vyrůstal, s kým chodil do školy, jak se bavil, točil známé filmy, jak daboval a co veselého zažil. Uslyšíte řadu ukázek z filmů, rozhlasu i televize a také oblíbené písničky. Hvězdné návraty začínají krátce po 16. hodině. A teď je tady Michal Tučný, Boty z kůže toulavej.

Zprávy Českého rozhlasu Plzeň s Andreou Samešovou nenechají na sebe dlouho čekat, budou tady za 5,5 minuty. A za 5,5 minuty tedy i 6. hodina raní. Tady Jurytmix.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na státní svátky dnes a zítra mohou zůstat otevřené i velké obchody. Plzeňští archeologové se podílejí na zkoumání polského pohřebiště z doby kamenné. V osmifinále Wimbledonu je poprvé 5 českých zástupců. A čekejte převážně velkou oblačnost, přeháňky, teploty do 24 stupňů. Příjemný sváteční den přeje Andrea Samešová. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody mohou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje, stejně jako zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že některé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny mohli také otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
2: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Zákon o prodejní době v maloobchodě omezuje otevírací dobu prodejen na 200 metrů čtverečních ve vybrané státní svátky. Archeologové ze Západočeské univerzity se podíleli na zkoumání 6,5 tisíce let starého pohřebiště nedaleko polských Muškovic. V okolí našli i dvě výrazně mladší mohyly. Podle archeologů se lidé na místo vraceli až do 8. století našeho letopočtu. Více k nálezu doplní mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Aby archeologové porozuměli nejen samotným mohylám, ale celé krajině kolem nich a tomu, proč si ji lidé vybrali pro pohřební rituály, odebrali víc než 1200 půdních vzorků. Zjistili zatím mimo jiné to, že plášť dlouhé mohyly je z místní černozemě, jedné z nejúrodnějších půd ve střední Evropě.
1: Využití černozemě pro stavbu pohřebních monumentů mělo podle archeologů symbolický význam. Tento typ půdy byl pro první zemědělce nejcennější. Nedostatek vody v půdě na Hané a Jižní Moravě je kritický. Upozorňuje na to projekt Intersucho. Z dat na webu projektu vyplývá, že v Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Srážky, které v týdnu zasáhly většinu České republiky, bylo v této oblasti slabší anebo vůbec nepršelo. Podle webu navíc nelze v následujících 2 týdnech očekávat výrazné zlepšení. Na Karlovarském filmovém festivalu měl světovou premiéru nový český film Čika Čeka. Snímek o coming outu a českých stereotypech spojil herce Jana Cinu a Pavlu Tomicovou. V Karlových Varech se uchází o křišťálový globus v hlavní soutěži.
4: Jak se vám film líbil?
5: Nikdy jsem to tady nezažil takhle při premiéře, že bychom takhle dlouho tleskali.
6: Já myslím si, že by to měl vidět každý.
7: Protože to téma je silný, ale ta forma samotná to ke mně jako nedopravila.
8: Co kdybych přišel za babi jako Helena já? Ovdovělá poštěčka Zdena se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš, který jinak žije v Paříži, uspořádá vystoupení před publikem českých seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
9: Já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Ale živím se jako drag queen.
10: Jako co?
8: Film Čika Čeka festival uvádí v hlavní soutěži. Mimo jiné kvůli jeho morálnímu poselství, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
11: Ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými.
8: Do českých kin půjde film v srpnu. Lucie Pávová, Český rozhlas. Sport.
1: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii pět českých tenistů. Včera postoupili i Jiří Lehečka, který zdolal Španěla Munara ve čtyřech setech, Linda Nosková porazila ve třech setech Rumunku Kirstaovou a Marie Bousková také v rozhodujícím třetím setu porazila Rusku Samsonovovou. Počasí. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty 21 až 24, na horách do 20 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
12: Sponzorem pořadu je
13: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Doubravce se nově opravuje silnice 1/26 u nákupního centra Rokycanská mezi křižovatkou s ulicí Hřbitovní a mimo úrovňovou křižovatkou na Kyšice. Na dálnici D5 se pracuje u Berouna mezi kilometry 19 až 21. Obou směrně se provádí práce údržby zeleně, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Náš sváteční program posloucháte v neděli 5. července, je 6 hodin a 6 minut a už je za několik minut si připomeneme, kdo má dnes svátek a i nadále vám přejeme příjemné vstávání s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Dobré ráno a Michal Jánský.

6 hodin a 13 minut, dnes má svátek Cyril a Metoděj. Jméno Cyril je původu řeckého. Původ nalezneme ve jménech Kyrios nebo Kýros, která lze přeložit jako pán či panáček. Cyril byl jedním ze slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděj. Jméno Metoděj je rovněž řeckého původu. Vyvinulo se z řeckého metodis, což je přídavné jméno ke slovu metodos, a z řečtiny se překládá jako zkoumání, poznání, výzkum, způsobádání. A i Metoděj byl jedním ze slovanských věrozvěstů Cyril a Metoděj. A dnes oslavuje 1498 Cyrilů a 1654 Metodějů svátek. Přejeme vše nejlepší a také připomínám, že dnes je státní svátek.

0: Fotbalisté Plzně míří na herní soustředění do rakouského Westendorfu. Podrobnosti doplníme v ranním vysílání už za chvíli.
1: Počasí.
0: Čekejte převážně velkou oblačnost na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky velmi dobré, aby ho na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň.

0: Kristýna Ahore hroní v Dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň 6 hodin a 21 minut. Sobotní trénink absolvovali fotbalisté Plzně ještě v domácím prostředí. Poté ale nasedli do autobusu a zamířili do Westendorfu. V Rakousku absolvují svěřenci Martina Hyského tradiční letní soustředění a sehrají také tři přátelská utkání.
1: Myslím si, že hovorím za všetky chalanov, že sa tam tešíme. Bude tam výborné prostredie, výborné ihriska, strava, všetko, takže čo viac si prijať.
2: Tešil sa na soustredení v Rakousku slovenský stoper Viktorie Dávid Krčík. Trenér Martin Hyský si je přitom dobře vědom, na čem musí jeho svěřenci do začátku sezóny nejvíce pracovat.
3: Jo, na té finální fázi pracujeme. Řekli jsme si před začátkem toho přípravního období, že přesně tohle je věc, která je potřeba hodně zlepšit. A je to samozřejmě o kvalitě, je to o klidu, je to o zkušenostech a děláme všechno pro to, aby ta finální fáze a ta koncovka v těch zápasech, které přijdou, ať už to budou ta příprava anebo ty mistrovské zápasy, aby to bylo lepší.
2: Uvědomuje si plzeňský trenér, který ví, že soustředění v Rakousku je pro jeho svěřence před novým ročníkem domácí ligy i kvalifikace o Evropskou ligu velmi důležité.
3: Plánuje tu intenzitu ještě zvyšovat. Zjistili jsme samozřejmě díky testům a díky těm prvním dva týdnům, jak na tom hráči jsou, takže víme, na čem pracovat a těšíme se samozřejmě na ten kemp v Rakousku, protože tam bude víc času společného a určitě budeme pracovat hlavně na těch herních principech, na součinnostech.
2: Popisuje Martin Hyský. A očekává také návrat reprezentantů z mistrovství světa v Zámoří.
3: Už se k nám určitě během toho soustředění připojí i reprezentanti, což je důležitý krok pro nás a věřím tomu, že v té sezóně to bude další část té přípravy, abychom do ní vstoupili úspěšně.
2: Přeje si trenér Viktorie Martin Hyský. Už v úterý se jeho svěřenci v rámci herního soustředění v Rakousku utkají s FC Kodaň. Dalším soupeřem pak bude švýcarský celek Young Boys Bern. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je průsadné.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na MHD. Rozhodlo o tom představenstvo plzeňských městských dopravních podniků. Používá je stále méně lidí a Plzeň je posledním městem s mechanickými označovači ve vozech. Papírové lístky nahradí tzv. Plzeňská peněženka. Z ní se bude postupně odečítat hodnota jízdného. Zrestaurovanou křížovou cestu dnes slavnostně zpřístupní uchoděšova na jižním Plzeňsku. Vznikla tam na začátku minulého století a vede na křížový vrch. Slavnostní pouť na křížovém vrchu začíná ve 14 hodin. Kameraman Robert Richardson, držitel 3 Oscarů, dnes na Karlovarském filmovém festivalu převezme křišťálový globus. Pokračují i projekce filmů v hlavní soutěži. Připravená je například světová premiéra snímku Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Dnes je státní svátek. Česko si připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Bratři z byzantské Soluně přišli v roce 863 na tehdejší Velkou Moravu, aby tu šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo Hlaholici. Fotbalisty Plzně čeká ode dneška rakouské soustředění před novou sezónou. V rámci přípravy se utkají například v Dánsku Kodaň nebo švýcarským týmem Young Boys Bern. A ještě nejnovější předpověď počasí. Dnes bude převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 buďte opatrní mezi Přehýšovem a Ostrovem u Stříbra na kilometru 104. Ve směru na Prahu stojí porouchané auto a překáží provozu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátké zprávy svátečního dobrého rána přinesla Andrea Samešová a po písničce Heleny Vondráčkové se dětí zeptáme, proč lidi kradou. No, na odpovědi si počkejte a s písní Stín katedrál teď přichází Petr Muk. Hezké ráno.

0: proč lidi kradou?
1: Ve stáří práci. Protože nejsou normální.
2: Protože jsou na sebe zlí a nedokážou si rozumět. Protože chtějí všecko.
3: Že někdo někomu druhému něco závidí a chce mu to vzít.
4: Protože nemají peníze.
5: Protože jsou hloupí.
6: Nechtějí chodit do práce a jsou líní.
7: Protože někdo někomu něco závidí.
8: Protože chtějí být bohatý.
9: Protože v práci se nevydělají moc peněz, tak zkouší krást.
10: Že chtějí jít do vězení.

0: Posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a 44 minut. Docela vám ještě nabídneme tipy pro volný čas, ale teď pro vás máme nachystané počasí. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost na většině území s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně můžeme očekávat i bouřku. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20, foukat bude mírný severozápadní až západní vítr a rozptylové podmínky velmi dobré, aby na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
0: Tipy pro volný čas.
2: Zahrada Kalikovského mlýna v Plzni ožije v rámci kulturního týdne Veselá scéna. Od 19 hodin tam vystoupí v talk show Bohumil Klepl a Jiří Plojhar. Těšte se na příhody, které by možná neměly spatřit světlo světa, pikantní drby ze šaten, přešlapy na scéně a nefalšovanou upřímnost. Na pohádku o českém Honzovi můžete zajít v Plzni na náplavku na Mži. Představení má název Honza a Ježibaba Smrdutka a od 15 hodin i tam zahraje divadlo Potulného čajovníka. Od 11 do 17 hodin se koná tradiční setkání keramiků a řemeslníků na Bolfánku u Chudenic. Většinu řemesel si můžete sami vyzkoušet a něco si vyrobit. Zpestřením celé akce bude ukázka pečení chleba v historické peci, vyhřívané dřevem. Samozřejmě s možností ochutnávky. Na hradě Točník se konají rytířské slavnosti. Od 10 do 18 hodin tam uvidíte šermířská divadelní, taneční i kejklířská vystoupení. Zaposloucháte se do tónů dobové hudby nebo si vyzkoušíte rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku a kuše a také souboj s dřevci. Ukázky starých řemesel uvidíte v podhradí hradu Velhartice od 10 do 17 hodin. Koná se tam akce Živá řemesla a představí se provazníctví, kovářství, zpracování vlny, tkalcovství, drašnářství, hrnčířství, drátenictví, řezbářství, včelařství a rýžování zlata a minerálů. Od 12 a 15 hodin bude promítání filmu o unikátním převozu špícharu. V kostele Panny Marie Sněžné v Kašperských horách se uskuteční šanzonový koncert Nadi Válové. Od 19 hodin tam zazní mimo jiné známé písničky Petra Habky a Michala Horáčka. Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov u Chanovic pořádá taneční zábavu. Od 14 hodin zahraje jihočeská kapela Doubravanka. A poslední pozvánka je na 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který můžete navštívit do 11. července. Tolik dnešní tipy, ať už jdete kamkoliv, přejeme vám příjemnou zábavu a také šťastný návrat domů. Teď je 6 hodin a 51 minut.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco

0: Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni po svátcích začne další velká rekonstrukce. V Mirošově dnes připomenou hornickou historii Prokopské slavnosti. Lidé by podle hygieniků měli být opatrní při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. A čekejte převážně velkou oblačnost, později i přehánky nebo občasný déšť, teploty do 25 stupňů. Příjemný sváteční den u zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni vrcholí přípravy na další rozsáhlou rekonstrukci. Tentokrát se jedná o ulici Na Roudné a opravy se vyžádají dopravní omezení. Podle informací města začnou práce v úterý 7. července a dotknou se zhruba kilometrového úseku od okružní křižovatky Na Roudné na sudech Jateční až k zadní Roudné k zastávce v Ráji. Pro řidiče bude ulice Na Roudné úplně uzavřená zhruba měsíc. Projedou pouze autobusy. Důvodem rekonstrukce je havarijní stav vozovky. Silnice se také rozšíří a obnoví se asfaltová vrstva. Hornickou historii regionu si dnes připomenou v Mirošově na Rokycansku. Program na náměstí začne ve 13 hodin. A jak říká nezávislý starosta Vlastimil Sýkora, slavnosti se konají už po čtvrté.
2: Čtvrtý ročník Prokopské slavnosti, což je oslava historie Mirošova, kdy se zde těžilo kvalitní černé uhlí. Pro návštěvníky bude pestrý program, kromě občerstvení, tak je tam i kulturní vystoupení pro malé děti od 14 hodin. Veselá pouť, což jsou postavičky ze studia Kamarád, bude hrát hrádecký Big Band.
1: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dát pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace, varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
3: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
4: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
3: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
5: Když vemu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
3: Jak poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
3: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast. K urnám přišlo asi jen 16% voličů. Předběžné výsledky zveřejnil slovenský statistický úřad. Aby referendum platilo, musela by hlasovat alespoň polovina lidí na Slovensku. Tuto podmínku splnilo v zemi zatím jedno referendum, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. Oficiální výsledky vyhlásí státní volební komise dnes ráno. Sport. Prvním držitelem žlutého trikotu na 113. ročníku Tour de France je po úvodní časovce družstev dánský cyklista Jonas Vingegaard. Slovinec Tadej Pogačar, který bude v následujících třech týdnech usilovat o pátý triumf na Tour, je zatím třetí s odstupem 12 sekund na vedoucího Dána. Počasí. Dnes bude v regionu převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 platí omezení u Berouna mezi kilometry 19 až 21 ve směru na Plzeň se provádí práce údržby zeleně, ale výpruh je uzavřen. Stejně tak v opačném směru na Prahu. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 7:00 a přejeme vám příjemné ráno i den. Je neděle 5. července a za chvilku nabídneme dnešní kalendárium, tedy zajímavosti o dnešní dni. Zavoláme meteorologům a z interpretů uslyšíte v úvodu hodiny Rangers a teď už Reddy Kirken. Tak zůstaňte s námi i nadále, ať už jste doma nebo v práci a pokud nás posloucháte za volantem, přejeme šťastnou cestu. S vámi je Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Diecézní charitu Plzeň od středy vede nový ředitel Karel Weisshäupl, který vystřídal ředitele Jiřího Lodra. Byli jsme u slavnostního střídání ředitelů v plzeňské katedrále. Reportáž uslyšíte už za několik minut. Teď už Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo Hlaholici a prosadili staroslovenštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla. Bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Roslinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.

0: 3,5 minuty po 7:45 posloucháte sváteční Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Pojďme se podívat na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 5. červenec. Minimum plus 3 stupně a 3 desetiny naměřili v roce 1979 v Plzni Bolehci, ale maximum 38,2 desetiny stupně naměří v Plzni Bolevci v roce 2015. A co se týká východu slunce, tak to vyšlo 3 minuty před 5. hodinou raní a zapadne 11 minut po 21. hodině.
1: Počasí.
0: Já už zdravím po telefonní lince do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni Pavla Kopečka. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaká je aktuální situace?
2: Nad naším regionem je oblačno, místy až skoro zataženo a teploty jsou poměrně vysoké, pohybují se kolem 17-18 stupňů Celsia.
0: Jaký ten dnešní den bude?
2: Tak očekáváme, že bude oblačno, případně až skoro zataženo, hlavně během odpoledne a na večer pak očekáváme i nějaké přehánky, po případě občasný dešť. Výjimečně by se mohla objevit i nějaká bouřka. Teploty budou poměrně příjemné, 22 až 25 stupňů Celsia a vítr bude vám mírný od severozápadu až západu 3 až 7 metrů za sekundu, večer potom částečně zeslábne.
0: Pavle, ty přehánky by mohly být vydatnější?
2: Tak nevypadá to, že by měly být nějak extrémně vydatné, ale v bouřkách může výjimečně spadnout až 12 mm srážek.
0: Takže závěrem, na houby to nebude, na koupání ano.
2: Je to tak.
0: Tolik Pavel Kopeček, my se spolu uslyšíme kolem 8:45. Do té doby naslyšenou a příjemnou službu.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jelen, všude zdejší 7 hodin a 23 minut. Novým ředitelem diecézní charity Plzeň je 51letý Karel Weishäupl. V čele pomáhající organizace vystřídal bezmála 65letého Jiřího Lodra, který charitu před 33 lety zakládal a po celou dobu ji vedl. Dlouholetému řediteli poděkoval a nového jmenoval plzeňský biskup Tomáš Holub. Slavnost se odehrála v plzeňské katedrále svatého Bartoloměje.
1: Slavnost, která měla podobu bohoslužby slova, zahájil plzeňský biskup Tomáš Holub modlitbou.
2: Bože náš milosrdný Otče, ty jsi pramen veškeré lásky. Shromáždil jsi nás, abychom ti děkovali za dílo charity, která je znamením tvé blízkosti mezi lidmi.
1: Následně biskup předal Jiřímu Lodrovi jako poděkování za dlouholetou službu rytířský řád papeže Lva 14.
3: Děkuji.
1: Poté biskup Tomáš Holub jmenoval novým ředitelem diecézní charity Plzeň Karla Weishäupla.
4: Já vlastně musím jenom říct, že jsem strašně vděčný a šťastný.
1: Jiří Lodr po 33 letech končí v čele diecézní charity Plzeň.
5: Můj prožitek je milovat Boha a lidi. A tu lásku, to je strašně důležitá předávat. Máme tu možnost vlastně být si blízko a to je to, co mi hrozně naplňuje i dneska. Já jsem strašně šťastný, že lidi nemuseli mít rádi svého ředitele, ale jako bratra Jirku, kamaráda, který s nima prostě prožíval životy. A to si myslím, že je to obrovsky pro mě cený.
1: Diecézní charitu Plzeň přebírá po Jiřím Lodrovi 51letý Karel Weishäupl. Vy máte zkušenost s charitou?
6: Já jsem vlastně nastupoval do charity v roce 1998.
1: Působil jste v Brně, Sušici, teď ano, v Plzni.
6: Ano. Určitě rád budu pokračovat v tom díle Jiřího Lodra, myslím si, že tady udělal kus práce. Určitě důležitý je nějakým způsobem více se zaměřit na vzdělávání pracovníků. Tady mi trošku chybí takový jakoby adaptační vstup nových zaměstnanců vlastně do charity vstup, takže aby tam měli jako vlastně trošku vhled do struktury jako vlastně diecézní charity, biskupství.
1: A čemu se teď bude věnovat Jiří Lodr? Půjde skutečně do penze?
5: Já zůstávám ředitelem farní charity Stříbro a hlavně zůstávám jako prezident České rady sociálních služeb a zůstávám na diecézní charitě na 0,4 úvazku jako děda charita.
1: Děda charita jste řekl.
5: Ano, a tak jako to tak cítím.
1: Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes si mohou lidé nakoupit i ve větších obchodech. Zákon o prodejní době se na dnešní svátek nevztahuje. A otevřené mohou být stejně jako zítra i obchody nad 200 metrů čtverečních. Silnice z Lužan na jižním Plzeňsku směrem do Vlčí a Měčína bude od zítřka opět průjezdná. Silničáři dokončili část nového kruhového objezdu u Lužan na hlavním tahu z Plzně do Klatov. Omezení ve směru na Skočice i nadále platí, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Kloušek. Hornickou historii regionu dnes připomenou slavnosti v Mirošově na Rokycansku. Program na náměstí začne ve 13 hodin a chybět nebude ani kulturní program. Třetím dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Potrvá do 11. července. Ve 14 hodin dnes převezme kameraman Robert Richardson křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dnes jeden věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V roce 863 přišli na Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a také vzdělanost. Odkaz obou bratrů připomínají i Cyrilo-metodějské slavnosti ve Velehradě. Dnes je zakončí národní pouť a slavnostní mše. Fotbalisté Plzně budou ode dneška trénovat v rakouském Westendorfu. V rámci přípravy se utkají s dánskou Kodaň anebo švýcarským Young Boys Bern. Postupně se připojí i 7 reprezentantů, kteří startovali na mistrovství světa. A ještě počasí, dnes bude převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer přeháňky nebo občasný déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 Ústic na 27. kilometru ve směru na Prahu došlo ke střetu auta se zvěří. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň pokračuje krátce po půl osmé a už za chvíli vás zavedeme do Rokycan. Právě tam se totiž narodil známý herec Čestmír Řanda. Jeho cestu životem vám popíšeme v dalším díle rubriky Můj kraj. Tak si na to určitě počkejte. Teď je tady Jaromír Nohavica.
1: Dobré ráno a Michal Jánský.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: A další díl přinášíme 9 minut po půl osmé. Rokycanský rodák herec Čestmír Řanda byl svým zjevem a hlasem předurčen k filmovým rolím chlapáků. Často byl obsazován i do televizních inscenací a seriálů. 20 let byl členem činohry Národního divadla. Roman Stupka si o něm povídal s ředitelkou státního oblastního archivu v Rokycanech Hanou Hrachovou.
2: Čestmír Řanda se narodil 5. prosince 1923. v domě číslo popisné 88, což je takzvaný Dumetovský dům na Masarykově náměstí. Jeho otec v tom domě žil už od roku 1921. Od roku 1925 se potom udělal sám pro sebe, měl vlastní živnost a firmu na pokrývačství a byl velmi jako šikovný, zřejmě dělal za slušné peníze, takže měl zakázek spoustu.
3: Čestmír Řanda byl jedináček. Rodiče ho dali zapsat na plzeňskou strojní průmyslovku, kde studoval s nevalným prospěchem a dokonce musel jeden ročník opakovat, což mu za války paradoxně pomohlo, jak dodává Anna Hrachová.
2: Možná to, že ve škole nebyl úplně skvělým žákem, mu možná zachránilo i život, protože ročník 23 byl vlastně totálně nasazen do Německa většinou. Takže on tím, že si prodloužil tu měšťanku o jeden rok a průmyslovku o další rok, tak se tomu totálnímu nasazení vyhnul.
3: Po válce Čestmír Řanda nastoupil do Kovohutí v Rokycanech, ale zároveň už se ochotnicky věnoval divadlu. To nakonec zvítězilo. Po vystudování konzervatoře se stal členem divadla J.K. Tyla v Plzni. V 60. letech se stěhuje do Prahy, do divadla na Vinohradech a poté do Národního, kde působil až do své smrti. Jeho bas ho též předurčoval k rozhlasovým rolím. Tohle je jeho hamižný hostinský Barnabáš z Klicperova divotvorného klobouku.
4: Hněv hostinského Barnabáše není tak pružný, aby se dal bez peněz ohnouti. Povězte, dlouho li mám ještě čekati?
5: Ani tak dlouho, jako hora na rybu.
4: Vy jste fraškář a myslíte, že máte fraškáře před sebou. Budete-li mne ke všemu ještě týrati, zkrátka to s vámi skončím. Dám vás zavříti.
3: A Čestmíra Řandy si pro jeho hřmotnou, robustní postavu začal všímat i film. Dostávalo se mu především komediálních rolí. Připomeňme třeba, jak utopit doktora Mráčka, bouřlivé víno, což takhle dácí špenát, anebo vilného ministerského předsedu Otise ve filmu Pane, vy jste vdova.
6: No a co byste byla ochotna za ty mapy dát?
7: Cokoliv.
6: To snad ne. Všechno, co si budu přát.
7: Všechno.
6: Ale pro muže mého temperamentu to může znamenat jenom jednu milost, paní.
7: Mně na tom těle moc nezáleží.
3: Čestmír Řanda hrál ve více než 40 filmech a stvárnil i celou řadu televizních rolí. Zemřel po krátké nemoci 31. srpna roku 1986 ve svých 62 letech. Z Rokycan, Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň 7 hodin a 46 minut. A další díl rubriky Úsměv prosím bude po písničce Lucie Vondráčkové a vyprávět bude Josef Dvořák. Snímek nese název O holubovi a chvilce poezie. Teď už máme pro vás nachystané
1: počasí.
0: Dnes bude převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka, teploty 22 až 25 na horách do 21 stupňů Celsia a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Já vám toho chtěl dneska tolik vyprávět, já to nestih. Miluju jednu příhodu, která se stala, když se točili nedělní chvilky poezie. Vzpomínáte ten nádherný nervák? Mně se líbilo, jak už odpoledne z chat se valily ty auta. Na sedmou domů, na sedmou! Co zas bude, co zas bude, co? Jednou se točila nedělní chvilka poezie a pro vaši informaci, to musíte vědět, pořad se musí natočit v určitém čase. Když to nestihnete, už ho nikdy nenatočíte, ten pořad. A tenkrát ten čas nemilosrdně běžel a hlavní představitel mistr nebyl, protože točil současně jiný film. A ty produkce se domlouvaly mezi sebou, oni říkají, prosím vás, puste nám ho, my nenatočíme nedělní chvilku poezie, neděle zničená. Nakonec ho uvolnili a on přijel těsně před závěrem té frekvence natáčecí a tam chodil pan režisér a říkal, to nenatočíme, to je náš společný konec. Kopejte hroby. A mistr přišel a říkal, no já to umím, šefe, já bych to sjel. Říkal, musíme ale pod jednou klapkou, nesmíme to vůbec zastavit, protože nejse rozeběhnout. Kdybych to zastavil někde na klapky, je to dlouhý, umíš to, umím to. Když už takhle si teda dodali všichni kuráž a měli poslední šanci, že tu nedělní chvilku poezie natočej. Připravený v tom se, mezi tím mistra převlíkli do lidskýho, v tom se objevil asistent režie a říkal, Zoru režisere. To je takový filtr. Ale on by měl mistr na závěr vypustit holubici míru. Ten režisér říká, teď to tady vysvětluju, že se nedá v tom záběru udělat klapka. Teď to vysvětluju. Poslouchá mě někdo, jak tam toho holuba dostanu. Jak tam toho holuba vpravím. Říká, co kdyby ho mistr celou dobu držel za zádama. Mistr, ne, já s holubama neumím. S holubama nechci mít nic společného. Už ho měl v ruce. Za záda s ním, klapka, jdeme. Byla to dlouhá báseň. Byla báseň o tom, jak se budeme mít dobře, tak... Vejde jedna, dvě sloky, to je hezký vysvětlit. Já už to znám z vyprávění z jeho, říkal, holub se začal cukat trošku, tak jsem ho přidržel. Všichni napjatě sledovali, mistr recitoval jak kniha, šlo to nádherně. Už se blížil závěr, poslední věta, on dal ruku s holubem dopředu a říká, a ty leď a ukaž nám cestu. Sevření a holub udělal akorát i. To není všecko. Za kamerou stál šílený režisér, dělej něco, protože takhle ta báseň nemohla skončit, pochopit. To bylo lepší netočit teda. Dělej něco. Tak tomu holubovi pomáhá. Zvedá a holub jak mrcha se houpal na dýlce. A on improvizoval, leď, vždyť cesta daleká je. A to nekecal teda. Jenom se všichni divili, proč je tak upřímný najednou. Však dohoníš. Už nevěděl, co. Tak ucuknul rukou, ten holub dopadnul na zem a po asfaltu odešel pryč. Teď je konec.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Viadukt v Lubech u Klatov čeká proměna. Nový plzeňský projekt Chce řidičák má pomoci budoucím řidičům. Čeští volejbalisté jsou mistry Evropy do 22 let. A čekejte velkou oblačnost, postupně se přidají přehánky teploty do 25 stupňů. Pěkné sváteční ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Správa železnic začne v srpnu s rekonstrukcí viaduktu v Lubech u Klatov. Často pod ním uvízly kamiony, když jejich řidiči přehlédli značku o výšce mostu. Nový most bude vyšší a širší. Po dobu rekonstrukce se zcela uzavře hlavní tah na Železnou Rudu. Město o úpravu viaduktu usiluje už několik let, říká starosta Klatov Rudolf Salvéter z ODS.
2: Díky dlouholeté debatě se správou železnic se nám podařilo dosáhnout toho, že tento most se bude měnit. V měsíci srpnu započnou práce. Taková rekonstrukce znamená také stavební ruch, přerušení dopravy. Nicméně z pohledu bezpečnosti dopravy tuto věc považujeme za velmi důležitou.
1: Největší tragédie se u viaduktu v Lubech odehrála před 2 lety. Z uvízlého kamionu tehdy odpadla část návěsu a spadla na protijedoucí osobní vůz a usmrtila spolujezdce. Plzeň spustila projekt Chci řidičák. Budoucí řidiči mohou na novém webu najít informace o výběru autoškoly, závěrečných zkouškách a prvních samostatných jízdách. Více přibližuje mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hajková.
3: Web se věnuje taky nejčastějším otázkám spojeným se získáním řidičského průkazu. Přináší doporučení pro bezpečný začátek za volantem a nabízí praktické informace na jednom místě. Smyslem projektu je zvýšit informovanost budoucích řidičů, podpořit kvalitní přípravu a přispět k větší bezpečnosti na silnicích.
1: Minimální mzda by mohla příští rok podle dosavadních odhadů vzrůst o 2 500 korun na 24 900. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení s koeficienty pro výpočet nejnižšího výdělku. Předpis by měla projednat tripartita. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku dostávalo minimální mzdu téměř 5% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000 lidí. Výslednou výši minimálního výdělku pro příští rok musí ministerstvo práce oznámit do konce září. Lidé mohou během státních svátků navštívit 2 historické budovy, které zpřístupní úřad vlády. Dnes se otevře Hrzánský palác na Hradčanech, zítra Lichtenštejnský palác na Kampě. Návštěvníci si dnes mohou v Hrzánském paláci prohlédnout reprezentační sály, pracovnu premiéra nebo terasu s výhledem na historické centrum. Novinkou je znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. V Lichtenštejnském paláci se zítra otevřou prostory pro státní návštěvy a výstava darů od zahraničních státníků. Praktické informace doplní mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
4: Otevřeno je od 10 do 18 hodin. Vstup zdarma a bez registrace. Objevte místa, která se v čase státních svátků otevřou právě pro vás. Více naleznete na vlada.gov.cz/dod.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoly, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl 4. na mistrovství světa, v Portugalsku získali hráči do 22 let zlato po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem.
0: Počasí.
1: Dnes čekají meteorologové velkou oblačnost, hlavně odpoledne a večer s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní až západní vítr, večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby o jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
0: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 přibylo omezení u Rochlova na Plzni severu na kilometru 99. Ve směru na Rozvadov se pracuje na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen. Jinak by vás zatím nic mimořádného zdržet nemělo, a to včetně dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dnes v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme se na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. A to už za chvíli s Martinem Písaříkem. A do té doby nabídneme Miroš Birku a Ivetu Bartošovou. Příjemné sváteční ráno, dnes je 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Tady Iveta Bartošová.
0: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Smoky ve svátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň 8 hodin a 17,5 minuty. Studenti z batohy, brigádníci i zkušení festivaloví návštěvníci ve festivalových Karlových Varech hledají stovky lidí levné místo na spaní. Jednou z možností je nocleh přímo v tělocvičně základní školy. Jak to tam vypadá a kolik stojí přespání, uslyšíte v reportáži už za několik minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer přehánky nebo občasný déšť, může být výjimečně i bouřka, teploty 22 až 25 na horách do 21 stupňů Celsia a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Na filmový festival do Karlových Varů přijede podle pořadatelů letos ještě více návštěvníků než loni. Najít volné a cenově dostupné ubytování proto není snadné. Vedle hotelů, penzionu nebo stanového městečka ve volnočasovém areálu Rolava se po loňské rekonstrukci znovu otevřel i festivalový hostel v základní škole Dukelských hrdinů. Nabízí levné přespání v tělocvičně i na školním pozemku Prostany.
1: Jsem tady úplně poprvé ve Varech na festivalu, takže jsem na to hodně zvědavá, přijíždím plná očekávání, tak vůbec nevím, co mě čeká.
2: Návštěvnice filmového festivalu Aneška si ve školní třídě pokládá na zem karimatku a spacák. Jste zvyklá na podobné ubytování?
1: Jo, z různých cestování a ze skautských akcí, takže v pohodě.
2: Na co se nejvíce těšíte na festivalu?
1: Na filmy, že mě něco překvapí.
2: S Aneškou přijela i její kamarádka Iveta. Proč jste si vybrali zrovna hostel Dukla?
3: Že je blízko v centru a nestojí moc peněz.
2: Návštěvnice festivalu Jaroslava má tady asi nejlepší vybavení na fukovací matraci. Jste zvyklá na takovéto ubytování?
4: Ani ne. Já bych řekla, že je to vlastně moje premiéra. Kamarádky tady jsou pokaždé, ale to nebylo vlastně možný. Takže jsme loni nebyli, to jsme byli ve Starovém městečku. Ve Staru byla mě teda konkrétně zima. Byla jsem úplně nabalená a asi i ty umývárny jakoby jsou lepší tady.
2: Provoz hostelu má na starosti Stanislav Douša.
5: Jsou tu dvě tělocvičny, velká a malá. Tam vzadu teda je jedna dámská pánská sprcha.
2: Lidé tu spí na karimatkách.
5: Karimatky, vlastní spacák, jak ve třídách, tak v tělocvičnách. Máme to 10 minut hotelu Termál, takže ty lidi to mají blíž než ze stanovního městečka.
2: Vidíme tady už na zemi některé karimatky se spacáky. Jak se rozhoduje, kdo kde bude spát?
5: Buď bereme objednávky telefonicky, anebo dostáváme maily, na základě toho děláme rezervace. Kapacita celková hostelu je 400 míst, plus máme zahradu pro 50 stanů a parkoviště 22 vozidel.
2: A kde se tu dá spát ve stanech?
5: Pokud se podíváme tady z okna, tak vidíte, že vlastně v současné době to slouží jako parkoviště, 22 aut a zeleň až dozadu vlastně k tomu hřišti je Prostany.
2: Další možnosti levného ubytování nabízí hostel v městské knihovně v blízkosti hotelu Termál nebo stanové městečko ve volnočasovém areálu Rolava. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Přestože jsou dnes a zítra státní svátky, i větší obchody mohou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době se na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje, stejně jako na zítřejší den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Lidé by si proto měli ještě před nákupem otevírací dobu ověřit. Vedení Tachova se snaží do města přilákat lékaře. Chybí praktici, lékaři pro děti i zubaři. Radnice proto i letos schválila pobídkový program, jehož cílem je motivovat lékaře k příchodu do města anebo k rozšíření služeb. Tachov může také kromě ordinace zajistit byt nebo místo ve škole a školce pro děti. Další bonus získá od pojišťoven a Plzeňského kraje. Zrestaurovanou křížovou cestu dnes slavnostně zpřístupní Uchotěšova na jižním Plzeňsku. Slavnostní pouť na křížovém vrchu začíná ve 14 hodin. Na letišti v pražských Kbelích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbytek týmu přiletí i s většinou materiálu popoledni. Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková se spolu dnes utkají o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Zápas nasazené desítky Muchové s předloňskou šampionkou Krejčíkovou se uskuteční jako druhý v pořadí na kurtu číslo 2, nejdříve ve 13 hodin a 30 minut. A dnes bude převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne a večer přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21. stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 přibylo omezení u Rochlova na Plzni severu na kilometru 99 ve směru na Rozvadov se pracuje na silnici a pravý pruh je uzavřen. Omezení platí také u Berouna. Obousměrně se provádí práce údržby zeleně a průběžně se uzavírá pravý pruh. A ve Stříbře na Tachovsku je uzavřená Dukelská ulice, důvodem jsou stavební práce. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tady je sváteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň o hodinách 8 hodin a 33 minut. V dnešním slovíčkaření si vezmeme na mušku jednoho proutníka.
0: Dobré ráno a Michal Jánský.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Proutník. Proutník je druh hmyzu řazený mezi střevlíky, který se vyskytuje v Asii, v Evropě a v Severní Americe. Tohle mi tvrdil jeden ze slovníků. Ale mě, jak si asi domyslíte, zajímal trochu jiný proutník rodu mužského životného, řekl bych až moc životného. Po delším pátrání v dalším slovníku jsem objevil následující charakteristiku. Osoba mužského pohlaví, která ráda prohání ženy a chce se dostat pod každou ženskou sukni. Inu dobrá, ale kde se tam vzalo to proutí, že by snad na ženy z proutí vyskakoval? Možná, že se takový najdou, ale je to jinak. Základ je ve starém českém slově proutit se, neboli vrtět se, kroutit se, být čilý, předvádět se. Čili chlap, co se kolem holek vrtí jako proutek ve větru, je všude, je vidět, je aktivní, otáčí se. Nutno dodat, že proutník je i koš nebo taška z vrbového proutí. Dnes už se však skoro nepoužívá.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě než se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni, pojďme se podívat na teplotní rekordy Plzeňského kraje pro 5. červenec. Minimum plus 3,3 stupně v Plzni Bolevci v roce 1979, maximum plus 38,2 stupně v Plzni Bolevci v roce 2015. Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 57 minut a zapadne v 21 hodin a 11 minut.
1: Počasí.
0: A co přinese dnešní počasí, nám řekne Pavel Kopeček z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni na Mikulce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to vypadá?
2: Očekáváme, že té oblačnosti přece jenom bude během dnešního dne hodně, hlavně během odpoledne a na večer by se mohly objevit nějaké přeháňky, případně občasný déšť a výjimečně i bouřka. Teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů a vítr bude mát jenom mírný, severní, severozápadní až západní do 3 metrů za sekundu a večer by měl částečně slábnout.
0: Když bych měl použít klávesovou zkratku CTRL-C a CTRL-V, bude to tak i zítra?
2: Tak je to tak, bude to hodně podobné tomu dnešnímu dni. Očekáváme nadále hodně oblačnosti a zase by se mohly vyskytnout nějaké přeháňky, v případě občasný déšť večer, ale budou sáčky ustávat. Teploty po ránu 16 až 13 stupňů a během dne 21 až 24.
0: Pokud vidíte i dál, čeká nás během příštího týdne nějaké rozuzlení, kdy se opět dočkáme plného slunečního svitu?
2: Tak vypadá to, že od středy by mělo být na obloze málo oblačnosti a taky už by měly zase růst teploty a o příštím víkendu by opět mohli atakovat tropickou třicítku.
0: Říká Pavel Kopeček z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Naslyšenou, hezký den.
2: Naslyšenou, pěkný den přeji vám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Sudovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovy Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: A ty přinášíme v 8 hodin a 51 minut. Zahrada Kalikovského mlýna v Plzni ožije v rámci kulturního týdne Veselá scéna. Od 19 hodin tam vystoupí v talk show Bohumil Klepl a Jiří Plojihar. Těšte se na příhody, které by možná neměly spatřit světlo světa. Pikantní drby ze šaten, přešlapy na scéně a nefalšovanou upřímnost. Na pohádku o českém Honzovi můžete zajít v Plzni na náplavku na Mži. Představení má název Honza a Ježibaba Smrdutka. Od 15 hodin i tam zahraje divadlo Potulného čajovníka. Od 11 do 17 hodin se koná tradiční setkání keramiků a řemeslníků na Bolfánku u Chudenic. Většinu řemesel si můžete sami vyzkoušet a něco si vyrobit. Zpestřením celé akce bude ukázka pečení chleba v historické peci vyhřívané dřevem. Samozřejmě s možností ochutnávky. Na hradě Točník se konají rytířské slavnosti. Od 10 do 18 hodin tam uvidíte šermířská divadelní, taneční i kejklířská vystoupení. Zaposloucháte se do tónů dobové hudby, nebo si vyzkoušíte rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku a kuše a souboj s dřevci. Ukázky starých řemesel uvidíte v podhradí hradu Velhartice od 10 do 17 hodin. Koná se tam akce Živá řemesla a představí se provaznictví, kovářství, zpracování vlnit, kalcovství, brašnářství, hrnčířství, drátenictví, řezbářství, čelařství a rýžování zlata a minerálů. Od 12 a 15 hodin bude promítání filmu o unikátním převozu špícharu. V kostele Panny Marie Sněžné v Kašperských horách se uskuteční šanzonový koncert na Diválové. Od 19 hodin tam zazní mimo jiné známé písničky Petra Habky a také Michala Horáčka. Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov u Chanovic pořádá taneční zábavu. Od 14 hodin zahraje jeho česká kapela Doubravanka. A poslední pozvánka je na 60. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který můžete navštívit do 11. července. A je tam k vidění i přenosový vůz Českého rozhlasu. A můžete se zapojit i do živého vysílání. Tolik tedy dnešní tipy, které končí v 8 hodin a téměř 54 minut.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovy Šrot, Republice Ocel.
2: Český

dnešním pořadu Pochoutkový rok zavzpomínáme na recept, který se díky porotě ocitl na druhém místě v roce 2022. V rámci letošního jubilejního 10. roku vysílání naší soutěže jsme totiž požádali osobnosti Pochoutkového roku, aby recepty, které kdysi vyhráli, uvařili a upekli podle svého. A tak nám dnes bude péct známý cukrář Vojtěch Vrtiška. Půjde o ořechové trubičky plněné šlehačkou. Kromě toho se dnes dozvíte, jak se chovají býci na maso, jak piknikovat nebo které sladké miluje herec Marcel Vašinka. A budeme také soutěžit o kuchařky Sladké Česko. A víc se dozvíte na webu pochoutkovirok.cz nebo dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plzeň se pro dnešní den loučí Michal Jánský. Všem dětem přeji hezké léto a rodičům příjemný čas strávený s vašimi ratolestmi. Zase někdy příště naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na vrchu u Chotěšova na jižním Plzeňsku dnes otevřou křížovou cestu. V Tachově chybí lékaři, tamní radnice nabízí 1 000 000 korun ordinaci a byt. A dnes bude velká oblačnost, postupně se přidají i přehánky nebo občasný déšť, teploty do 25 stupňů. Příjemný sváteční den přeje Andrea Samešová. Zrestaurovanou křížovou cestu dnes slavnostně zpřístupní u Chotěšova na jižním Plzeňsku. Ta původní vznikla na začátku minulého století a vede na křížový vrch, pokračuje nezávislý místostarosta Pavel Malina.
2: Autorkou jednotlivých zastavení je akademická sochařka Ludmila Zífrid-Matějková. Jednotlivá zastavení jsou tvořena bronzovou plaketou s motivy utrpení Ježíše Krista na jeho poslední pozemské cestě. Tyto plakety jsou pak vsazeny do betonových stél. Slavnostní otevření křížové cesty proběhne v rámci letní slavnosti na křížovém vrchu.
0: Slavnostní pouť na křížovém vrchu začne ve 14 hodin. Vedení Tachova se snaží do města přilákat lékaře. Chybí praktikové a lékaři pro děti nebo zubaři. Radnice proto i letos schválila pobídkový program, jehož cílem je motivovat lékaře k příchodu do města anebo k rozšíření služeb. Podrobnosti dodává místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov.
3: My máme komplexní pobídkový program, který zahrnuje nejen finanční pobídky, které činí 500 000 pro úvazek 1-0 lékaře v různých specializacích, a letos nabízíme mimořádně 1 000 000 pro pediatra, protože oblast pediatrie je dlouhodobě nedostatečně obsazena.
0: Lékařům může město Tachov zajistit kromě ordinace také služební byt nebo místo ve školce anebo škole pro děti. Další finanční bonus získají od pojišťoven a Plzeňského kraje. Česko si dnes připomíná slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Bratři z byzantské Soluně přišli v roce 863 na tehdejší Velkou Moravu, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici. Jejich odkaz připomínají například cyrilometodějské slavnosti, které se celý víkend konají ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Dnes je zakončí národní pouť a slavnostní mše. Hlavní oslavu 250. výročí americké nezávislosti ve Washingtonu zkomplikovala silná bouřka. Organizátoři museli evakuovat tisíce návštěvníků, i když část odmítala odejít. Posunul se i večerní projev Donalda Trumpa a ohňostroj, který usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
4: Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't.
5: Donald Trump v projevu k národu vzkázal Američanům, že mají nejlepší zemi na světě a že Amerika na tom nikdy nebyla lépe než teď. Předvedli jednu z prvních amerických vlajek, která měla podle počtu zakládajících států pouze 13 hvězd, a varoval před nebezpečím komunismu. Podle jeho slov sledovalo na místě proslov 150 tisíc lidí. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Viktorie Plzeň ode dneška trénují v rakouském Westendorfu, kde zahájili herní soustředění před novou sezónou. V rámci přípravy se utkají s dánskou Kodaní nebo švýcarským týmem Young Boys Bern. Na čem je třeba zapracovat, popisuje trenér Martin Hyský.
6: Plánuje tu intenzitu ještě zvyšovat. Zjistili jsme samozřejmě díky testům a díky těm prvním 2 týdnům, jak na tom hráči jsou, takže víme, na čem pracovat, a těšíme se samozřejmě na ten kemp v Rakousku, protože tam bude víc času společného a určitě budeme pracovat hlavně na těch herních principech, na součinnostech. Počasí.
0: Na dnešek slibují meteorologové velkou oblačnost, hlavně odpoledne a večer s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio jednička, nejnižší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se vytvořila zhruba kilometrová kolona před omezením u Rochlova na severním Plzeňsku na kilometru 99 ve směru do Německa. V úseku se pracuje a uzavřen je pravý jízdní pruh. Počítejte se zdržením a projíždějte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Otázky Tondy Procházky.
7: Dobrý den, přišel jsem muzikálově trochu. Vítám vás tady v Kulturním domě v Plasích. Vítám i posluchače Českého rozhlasu. Já se omlouvám všem Švédům, Gróňanům, ledním medvědům, lachtanům a velrybám, protože já nemiluju zimu a studený sever. Naopak mě přitahuje jih. Všecko, co je tak jako z jihu, je pro mě daleko příjemnější. Třeba takový město Písek. Už to jméno Písek už voní teplem, sluncem, kamínkama v sandálech. Já prostě mám pocit, že kdo je z Písku, tak musí být sympaťák. Jako třeba Ivana Jerešová. Ivana Jerešová je z Písku.
8: Klidné dopoledne a děkuji za tak krásné antré.
7: Ano, no ježiš, Písek já miluji. Akorát mě vysvětlete, Ivano, víte to, že v Písku je nejhorší publikum?
8: Vím samozřejmě, že to vím, my jsme tam nikdy nechtěli hrát, jako, oni jsou strašně přísní.
7: Ano, já vám tady naliju vodu.
8: No, takový ty úplně lidový komedie vůbec nechtějí, chtějí jako intelektuální hry.
7: Přesně.
8: A já, pro mě bylo vždycky nejhorší hrát v Písku.
7: Přesně, tak to jsem rád. Já jsem vás nechtěl jako dotknout, že jo, když jste z toho Písku. Jinak je mi tam jako všecko sympatický, bych řekl, v tom Písku. Divadlo je taky příjemný, všecko je tam i báječný, akorát ty lidi jsou, ne, oni jsou špatný, ale oni jsou přesně, jak říkáte, no moment, s touhletou blbostí na nás nechoďte.
8: Přesně tak.
7: Jo, my už jsme něco přečetli, jo, Šrámku v Písek, jo, my tady máme toho excelentního básníka, že jo, takhle, takže nám tady nějakýma těma vašimi srandama, jedníma dveřma tam, druhýma pryč, ne, nic, jo, jasný. Prosím vás. Takže já jsem se úplně divil, jak jsem teda se díval, co všecko kromě divadla jste absolvovala, hrála a zpívala a tak, protože vy jste muzikálová herečka, musím tady říct, vystupujete často v hudebních produkcích, tak vy ale navíc ještě vrháte do takových hrůz, jako je
8: Survivor.
7: Survivor, já to neumím ani vyslovit. Česko-slovenský. Co jste tam, jak to vypadá?
8: No je to drsný, je to drsnější než té televize ještě.
7: Vážně?
8: Jo, ale hrozně mě překvapili třeba kolegové z divadla, kdy mi v šatni říkají, hele, a kde jste teda spali? Říkám, jak? Na co se mě ptáš? Ty jsi to tam viděl, že jsme spali tam v té dřevěné chýši? To není pravda, to není možný. Jakože si ještě někdo myslí, možná, že právě lidi z branže, protože divadlo je divadlo, že si na něco hrajem, ta televize taky někdy něco se předstírá, že jo? A tak si mysleli, že je to jako, ale Survivor není jako ani náhodou.
7: No a oni vás jako, teda jako snímají, aby to, ale víte, že vás snímají, ne? Že vás natáčejí.
8: Jo, v tom, jak máme ty příběhy, nebo všichni, co tam přeživší, mají příbytek, tak naproti...
7: A je někdo, kdo nepřežil?
8: Já nevím, ale teď tam byl nějaký ošklivej teď úraz někde v nějaký cizí zemi. Myslím, že snad, doufám, všichni přežili a nic se někomu vážného nestalo.
7: A to je všecko doopravdy?
8: To je všecko doopravdy.
7: Co se tam děje?
8: Ano.
7: To je strašný.
8: Je to strašný.
7: Já se vůbec neumím představit. No a co třeba byl pro vás takový opravdu jako zážitek, jste říkala, tak ne, končím, jedu domů. Jedu do Písku.
8: Tak to asi nevím, nejhorší potom byly, protože já jsem byla v týmu, který pořád prohrával, ale pořád, a my jsme hodně dlouho neměli jídlo, protože jsme neměli ani oheň, tak asi potom byl ten hlad, to už... Jako já, protože jsem jogín, tak já třeba ten týden jsem věděla, že vydržím, protože ty půsty jsem občas dělala, ale takovej ten 10., 12., u mě byl velký problém, tak 14 a víc, ten 20. den, už jsem měla prostě hrozný hlad, to, takže to jsem říkala,
7: to
8: že chci domů.
7: A to mě mám jako nedajnej, když tam jako padáte.
8: Ne, my máme jako účastníci 100 gramů rejže na týden.
7: Cože?
8: 100 gramů rýže na týden, to je to, co máte k obědu. Ježiš, vlastně.
7: Ježišmarad, jak ve vězení v Severní Koreji.
8: Tak
7: strašný.
8: A pak prostě občas nějaký ten kokosový ořech, no.
7: No tak já bych možná tam pojedu, já bych potřeboval trošku schodit. Mám kokosový ořech tady pod tričkem.
8: Lepší než melou.
7: A jak dlouho to trvá teda ten celý.
8: Ale podle toho, jak tam dlouho vydržíte, jsou tam různé soutěže, nejdelší čas je vlastně 77 dní.
7: No to bych se zbázal. No a to teda, jako přestanete hrát divadlo, máte pauzu v ordinaci, jo, a řeknete, teď se jdu nechat zabít někam.
8: Jo, bylo tohle, bylo jako náročné, vlastně, abych si na to ten čas udělala. To nebylo vůbec jednoduché, vlastně musela jsem porosit Míšu Badinkovou, aby za mě něco přeskoušela, kde to nešlo hrát. Takže jsem to, abych tam mohla odjet, mě stálo hodně energie a vlastně možná i dost peněz.
7: Počkejte, jak dost peněz, oni vám to nezaplatí?
8: To jo, ale tak kdybych asi pracovala, tak bych si možná vydělala, nevím, jestli víc, ale byla bych normálně, tam, já jsem tam nejela kvůli penězům.
7: Jo, a on je to takhle, ten, kdo vyhraje, dostane víc peněz, nebo každý dostane stejně, nebo jak to je?
8: Ne, ten, kdo vyhraje, dostane 2 miliony a ty ostatní dostávají takovou jako týdenní rentu, bych to řekla.
7: Aha, no 2 miliony, no.
8: Ale jako to vítězství je opravdu těžký.
7: No to věřím. No ale tak dobře, tak to, tohle je teda to, to, co neumím představit, ale vy krom toho jste ještě byla známá tvář neznámým hlasem,
8: ano,
7: nebo jak to je?
8: A ještě Pevnost Bojard, to taky.
7: Cože?
8: Ano, Pevnost Bojard, tam jsem byla taky.
7: Na tom ostrově If?
8: Ano, ano.
7: To je ostrov If, že jo? Tam,
8: já te... přesně nevím, jak se... Ano. Je to v jižní Francii, ne? Myslím,
7: někde. No, no, to tam byl jako hrabě Monte Cristo. Tam byl vězení.
8: Jo, jo, jo. No. Tak to bylo opravdu vězeňský. I když jsme věděli, že to je hra, tak stejně, když jsme vlastně tím člunem se přibližovali, tak mi bušilo srdce. A když nás potom briefovali před tou soutěží, tak mi bušilo taky, protože vám říkali, tady bude, může být takový lepavouk, ale nebojte se, on vám neudělá ty
7: tam
8: hadi.
7: Tam jsou i tygři nějaký tam chodí.
8: I tygři a i hadi a takovýhle věci. Takže potom, když v té budce, jak jsem měla tu hádenku, na mě spadlo opravdu jakoby hadi, šváby a já nevím všechno jako na hlavu, tak jsem s panem Rosákem luštila hádanku, kterou jsem teda naštěstí vyluštila, ale vyběhla jsem z té místnosti a ten záchvat jsem dostala až potom, že jsem jasně vydržela se soustředit, abych tu hádanku rozluštila, ale za těma dveřma jsem stropila tak hysterický vlastně a ještě jsem tam, myslím, měla nějakýho švába ve vlasech nebo něco. To bylo hrozný.
7: No já, když jsem vás dneska tady viděl, jak jste vstoupila do šatny, tak jsem vás tak jako kvalifikoval, že byste tak maximálně zešla projít do parku odpoledne. Ale abyste jela někam, já jsem vůbec taková, tak nepůsobíte.
8: Nepůsobím, no, to je možná proč to dělám. Tady ty věci, že se pouštím do takových výzev, abych, vlastně mě to baví pořád ty svoje hranice zkoušet.
7: Jo.
8: Protože tou náturou jsem taková romantická, citlivá duše. A vlastně se cítím i zranitelná. Tak a tady těmahle věcma já se tak jako posiluju, že řeknu, jo, tohle zvládnu.
7: Tak to je dobrý, ale...
8: Jo, jo, jo.
7: No tak to potom ten můj tvář má, jak se to řekne?
8: Tvoje tvář má známý hlas.
7: Tvoje tvář má známý hlas. No tak to musela být tu sranda už, ne?
8: Ne, to rozhodně taky nebyla sranda.
7: Taky ne. To tam taky hadi padali někam?
8: No do hlavy, jako, protože máte vlastně 3 dny na to se naučit anglický text a ještě k tomu choreografii, tak to,
7: no,
8: je,
7: vím,
8: to
7: no.
8: Je ta motanice v hlavě jako velká. Nebo já jsem tak spala, furt jsem hejbala nohama, rukama, jak mi hlavou šla ta choreografie.
7: A koho jste jako zpívala?
8: Bohužel jsem většinou zpívala interprety, který jsem neměla nikdy ráda.
7: Aha.
8: Takže to bylo opravdu, že jsem řekla, tohle já nemůžu, třeba to Vanilla Ice nebo takovýhle prostě repery.
7: Aha, neznám vůbec.
8: No, to je jedno, prostě takový
7: interpret. Já jsem skončil u Šlítra.
8: A tak to zrovna by bylo zrovna hezký. No, takže to bylo pro mě prostě, tak já nevím, ale jako zajímavá byla paní Kratochvílová, zpěvačka.
7: Jo, ve Stínka, a víte, Pražen. Že jste jí trošku podobná.
8: Jo, je, díky, a to mi lichotí, že ona byla velká krasavice.
7: No, no, jo, jo. Ani nevím, co s ní je teďka. Jestli ještě zpívá, nebo...
8: No, myslím, že si občas nasazuje nějaký helmy.
7: Jo?
8: A zpívá.
7: Vážně?
8: Je extravagantní velmi.
7: No je. Ona tehdy, já jsem ji viděl naposledy ve filmu Trhák, a tam jak byli všichni takový ty zpěváci a tohle, tak vypadala exkluzivně už tehdy tam, jo? Tak se neumím představit, jak vypadá dneska. No,
8: no je to divoký.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Náš další host, to jsem neměl tak daleko jako Ivanka, i když Ivanka nepřijela z Písku, ale z Prahy, že jo? Náš další host to neměl daleko, protože přijel pouze tady z Lochotína, z Plzně. Monika Švábová. Ahoj, Moni. Tady si vem ten mikrofon, který je strašně těžký.
1: Dobrý
0: musíš to držet
1: dvouma
0: ručičkama. Prosím tě, Moni, já nevím, jestli jsi slyšela tady, co Ivana absolvovala. Dala bys něco takového jako?
1: Já jsem to neslyšela.
0: Ty jsi to radši...
1: Ne, já to neslyšela. Ne, opravdu, já jsem to tam neslyšela.
0: Aha.
1: Ale asi bych to nedala.
0: No, ona
1: i když
0: zúčastnila...
1: jsem to neslyšela.
0: No.
2: Tak teď nevím, jak si to mám přebrat.
0: Monika je taková, ona je. Jsi taková sarkastická, lehce.
1: Já to jsem si měl vždycky rád.
0: Prosím?
1: To si měl vždycky
0: rád. No jasný.
1: Jo.
0: To víš, že jo. Lehkej sarkazmus takovej. No, já tě to snad ani nebudu opakovat. No. Já nevím, jestli jsi někdy viděla takový ty strašidelný soutěže v televizi, co vysílají, jak jdou lidi pralesem a 14 dní nejedí a pak musí žrát brouky třeba, nebo něco takového, ne?
2: Měla jsem nohu tarantule.
0: Nohu tarantule?
2: Ano, opekli jsme si ji, ano. Takovou chlupatou.
0: A vy se pořád tak smějete, nezbláznila jste se tam?
2: Já jsem takový smíšek.
0: Já? Sežrala mě nohu mě sežral háta.
1: No, ne, to bych nedala.
0: No já vím, že ne.
1: To ne.
0: Pro tebe je vrchol, když jdeš v pátek nakoupit, tam jsou ty lidi a strkají do tebe, že už tohle máš. No. A vy jste krom toho ještě teda, abych jsme zase odbočili od těch hrůz, tak jste byla redaktorkou nějakého modního časopisu.
2: Ano, já jsem začala, jak jsem po toho divadla utíkala několikrát, tak jsem začala pracovat pro kosmetickou redakci, tenkrát vydavatelství Stratosféra, a tam jsem dělala asi pro 5 časopisů, ale byla jsem jako v kosmetické redakci a řešila jsem kosmetiku, pohyb, módu jsem úplně nedělala, přestože mě móda zajímá. Tak tam taky jsem dělala. A no. K tomu jsem hrála. Takže já jsem pracovala asi 17 hodin denně.
0: Vy jste teda prozradila, že budete mít 50 a já jsem v televizi nedávno jste byla a tam jste říkala, že po 50 se už žena je jako, že už je moudrá.
2: No to já doufám, že přijde.
0: To jste to říkala jako a předtím máte pocit, že jste jako dělala...
2: Takový, no, nemoudrý věci. Rozhodně jsem dělala nemoudrý věci, určitě. Já jsem tak dlouho zrála, abych to jako řekla.
0: Moni, jak dlouho ty jsi zrála, prosím tě?
1: Já tak týden.
0: Ty jsi vyzrála za týden?
1: Já jsem byla zrála dost brzo. Takhle.
2: To jsem takový ženy vždycky obdivovala.
0: No. Jako co? Jako když v Praze jsi odmaturovala teda, ne, nějak?
1: Jo, tak ty se teď takhle ptáš, dobře, jak to bylo vlastně od začátku,
0: no, ne,
1: nebo
0: já se
1: chceš?
0: Ptám, nemyslím ne, úplně ne, od mateřský, že jo, ale jako Ivana říkala, že po 50 už teď je moudrá. A kdy, v kolika ty letech ty si tak řekla, tak teď už jsem...
1: Moudrá?
0: Tak, no.
1: No tak včera jsem si to možná řekla.
0: Já jsem přesně čekal tvůj odpověď. Že jste to čekali, že to bude něco takového. No, ženský to máte jinak. Jo, chlap není vlastně, chlap je pořád takový trdlo vlastně v zásadě, že jo. Mně se na třeba Miroslavu Horničkovi, o kterém jsme se bavili, že jo, minule, tak se mi líbilo, že on měl pořád oči kluka. Mm-hmm. On byl pořád zvídavej. A dokud je člověk zvídavej, ty jsi zvídavá?
1: To je moje věta. Mm-hmm. Já jsem opravdu, takhle, já jsem zvědavá, ale zvídavá to zní líp. Mm-hmm. Takže já říkám, jo, že jsem zvídavá.
0: Říkej, ano, že
1: já
0: to zní líp.
1: Zvídavá,
0: říkej, že
1: ano,
0: jsi zvídavá.
1: Ano. Já vždycky, Pavel se mě ptá, a prosím tě, proč tam jdeš? Nebo proč? Říká, já nevím, ale já jsem zvídavá. No, a já ti to budu vyprávět.
0: Ano, mě to zajímá, ano, jak to tam probíhá.
1: Já ti to budu vyprávět. To je takhle, že chci vidět představení hodně a jakmile si sednu, říkám, ježiš, kdy to skončí.

0: Nemusím se dívat na 3,5 hodinové představení, abych to pochopil. Mně to stačí kratší, no, tak se vždycky... Ty jsi říkal, že jsi něco viděla hezký, ale že to bylo dlouhý. No, tak o tom se nebudeme radši bavit. No, já taky nemám rád dlouhý představení, to je jasný.
1: A u nás třeba pro zrovna pro herce, když jako jezdíme, že jo, po celé republice, já nemám teda tu stálou scénu, takže jezdím hodně. A to je opravdu velký rozdíl, jedno představení má, ty bláho, jestli řeknu, 90 minut? To nejsou ani 2 hodiny. Ano, hodinu a půl, když se někde jede bez pauzy. A pak je představení, který má přes 3 hodiny. A když někam jedete třeba 2,5 až 3 hodiny, a teď ještě víte, že 3 hodiny budete na jevišti, a ještě tak se to tak strašně naskládá,
0: no,
1: že já už opravdu nenávidím z duše dlouhý představení, no, i když se na ně mám dívat a i když v nich mám hrát.
0: To má
1: a
0: vůbec, rád nikdo.
1: Ale nevím, proč se to pořád dělá. Proč no, to někdo těm režisérům neřekne?
0: Dejte mi telefonní číslo, jim to řeknu.
1: Dobře, to budu určitě rád.
0: No, to nemá rád nikdo, diváci, prostatici. Nikdo.
2: Ale já jenom přeruším, já si myslím, a to jsem viděla klidně, teď nebudu jmenovat, teď si nevzpomenu, ale vím, že jsem viděla nekonečný, třeba 3 hodinový, ale když je to výborný, když tě to prostě, díváš se na to, vnímáš to s otevřenou pusou.
0: Jo, je to, tak, to jasný,
2: tak se nedíváš na hodinky, tak opravdu víš, že tě to vtáhne.
0: Jsou výjimky,
2: že te,
0: pochopitelně.
2: To jsou výjimky.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Určitě, ale pro toho herce, který ještě 3 hodiny jede a je tak, mluvím i z té druhé stránky vlastně, že i když je to super představení a tohle třeba, který delší je dobrý, ale pro nás je to strašně prostě jako zdlouhavý.
0: No prosím vás, to je zájezdový představení a trvá 3 hodiny?
1: Jo. Jo, jo, jo, to román pro ženy, to je.
0: Román pro ženy, to ani jsem neviděl. No, to ani neuvidím. To mi pak připomeňte, abych na to nešel, prosím vás. Protože to by mě vás, no. Vy jste hrála, že ty jsi hrála s Mirkem Horníčkem, s Miroslavem, a vy jste taky hrála přece s významnýma hercema, se Sovákem jste hrála.
1: To byla moje úplně první role, to mi bylo 16, ano.
0: No jo, tak to je krásný.
1: To je krásný, na to vzpomínám, že jsem mu hrála můzu a vím, že mi bylo 16, že jsem byla úplný dítě a že jsem seděla na stromě v takových bílých šatičkách a byla jsem ta jeho můza, to je jediné, co si pamatuju.
0: On se má dívat po čatičky.
1: Jo, si, jo, myslím, že jo.
0: To je mu podobný. Můzám, no. Vím, že se zmínila o tom, že děláte tu jogu a tak. A jak se ještě udržujete jako tělo chátrající?
1: Je to, je to těžký, no. Ne, tak teď jsem, to je takový, nevím, proč tady o tom povídat, ale začala jsem trošku víc posilovat, protože
0: ano,
1: kvůli kostem a právě kvůli tomu chátrání, tak ono se to trošku těma
0: to
1: svalama...
0: To berte v uvozovkách.
1: Jo, jo, ne, já, tak já vím, já to cítím.
0: 50 se ještě nádherně chátrá, jo, až...
1: Tak vím, že to bude jako horší, ale vím, ne, že to tím posilováním zrovna pro ty ženy právě proti tomu hřídnutí kostí a tak, tak je dobrý zatím posilovat, ale moc mě to tam jako nebaví, musím říct, ty posilovně je to taková, jo, jako dost nuda. Někdy je to legrační, někdy je to nuda, ale jak tam všichni tak vzdychají, tak to...
0: No já jsem tam taky jeden čas chodil a dělal jsem si tak z toho trošku srandu a posiloval jsem třeba víčka. Uši, víš, tak když jsem dělal...
1: To je ale potom ta obličejová joga, to je taky...
0: Jo, to existuje?
1: Ano, ano, ano, ano. Ale to nechtějte, abych vám tady něco předváděla, protože
0: to ne,
1: u toho člověk vypadá opravdu velmi ošklivě, je, je, až zuřivě.
0: No, Moni, jak, co vím, tak ty nepoužíváš žádné nějaký plastiky, nic takového si nedělala nikdy, že jo?
1: Gratuluji.
2: Ne, ani na kosmetiku.
0: Sypůvám na
2: odpřírody. To jsem snad byla jednou, nebo možná, že jednou před...
0: Ale co to je jako na
2: to
0: kosmetiku?
2: To mě bylo asi 50, jo? To jsem ještě si myslela, že už stárnu, nebo co, tady jako Ivanka, tak to jsem byla jednou...
0: A co to znamená jít na kosmetiku?
2: Nevím, no tak jako se tam položíš, nebo co, a tady něco na tváříčce ti takhle něco dělá.
0: Vyplázneš 5 000 a jdeš domů, jo?
2: To tenkrát nebylo tolik.
0: To nebylo to?
2: Ne, ne. Ne, ne, to ne, nemám tyhle ty...
0: Takže ty vlastně neděláš nic nějak prostě elegantně takhle, ano.
2: Elegantně stárnu, jo?
0: Tak, takhle.
2: Chadnu.
1: Gratuluju, ne, elegantně stárnu.
2: Chátrám.
1: Málo
0: ale,
1: která žena.
0: Chátráš hezky. No, tady, když jsme se bavili o tom, jak jste hrála s tím Sovákem, jaký osobnosti na vás měly třeba nějaký vliv? A nemusí to být kolega.
1: Já jsem tady v minulém díle zmínila určitě Jirku Langmajera, ten mě vždycky jako super ovlivnil. Potom byl zajímavá věc Petr Rychlý, my když jsme byli studenti, tak jsme hráli na Hradě, je to Křoví, že jo, a když byl Shakespeareovský hry.
0: Jo, jo, jo.
1: No a já jsem byla taky tenkrát takový vykuk, jak jsem tady říkala, že to moje mládí bylo takový divoký. A on tak už vlastně nás tak bylo nás tam hrozně moc těch mladých a on tak říká: "Hele, ty seš taková jako citlivka, ty jako tobě to určitě jakoby půjde to divadlo." No a pak jsme se potkali vlastně v té ordinaci a já jsem tam s Petrem jako jediná, já říkám, že jsem fosílie, jsem tam

0: ním nejdíl jsem já, Petr a ještě Láďa Ondřej a vlastně už to, co tenkrát bylo na té konzervatoři, takže vlastně díky Péťovi, vlastně Péťa je taky takový člověk, se kterým já ráda hraju, ráda ho potkávám a vlastně mě dobře ovlivňuje v tom, jak vnímá lidi, jak má rád vlastně diváka, jak má rád lidi. Ještě hrozně ráda hraju třeba s Michalem Novotným taky. Já nevím, teď tady nechci někoho, že si teď jako
1: nezapomněla.
0: Já mám ráda Martina Písaříka, s tím vlastně jezdíme cestopis, ale občas máme i herecký scénky a on je velký komik, asi jak ho znáte, takže když se zadaří a máme nějaký hezký dialog i během toho cestopisu, tak to je vlastně taky radost, ale musím říct, že když právě potkáte super hráče na jevišti, tak je to obrovský zážitek prostě, protože tam prochází nějaká výměna. Nechci říkat, v tom muzikálu je to někdy horší, protože jsou tam skvělí zpěváci, kteří zase s tou činohrou tam to nefunguje, takže tam koukáte do prázdných očí, což je veliká škoda. A musíte to všechno nějak jako...
1: To je pocit, pak... že hraje do zdi.
0: No, to je takový smutný, no. Tak když má člověk štěstí právě a potká dobrýho herce, což bude mít Monika určitě mnohem víc takových ikon než já, takže
1: ty
0: to
1: máš
0: je...
1: nějakého, kdo tě tak jako ovlivnil hodně, třeba nějaká osobnost?
2: No tak samozřejmě...
1: Kromě manžela?
2: Tak to jsem chtěla jmenovat na prvním místě.
0: Je, to je hezký.
1: Já ti to viděl na oči.
2: Opravdu, protože my jsme
1: to
2: s Pavlem tolik odehráli, jako ano, těch partnerských rolí. To byl Valmont, nebezpečné vztahy, že? Lva v zimě. No, opravdu toho bylo strašně moc. Takže prostě tak toho na prvním místě. No a vždycky vzpomínám na toho Miroslava, s kterým bylo tak krásně na tom jevišti. Protože já jsem neměla v životě, já jsem s ním nikdy neměla trému. Já jsem měla pocit, že se nemůže
1: ani
2: nic
1: nejde,
2: stát. A Toničku, teď ti řeknu, tenhle pocit jsem měla s tebou. Nikdy jsem neměla pocit, když jsme, my jsme dělali, já jsem byla asi v devíti hrách s Tondou, nikdy jsem neměla pocit, že se mě může něco stát, že když něco zapomenu, že mě ty nezachráníš, nebo že z toho ještě neuděláš přednost. Prostě bylo s sebou vždycky báječně. A ty mě scházíš tady v tomhle divadle. Takže to ti říkám takhle upřímně.
1: No, děkuju. Já jsem za to dal 15, aby tohle řekla. Tak.
0: Teď vracíte ten sarkazmus.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ivanko, počkejte, vy jste se teďka zmínila o tom Písaříkovi. O mně, já jak jsem vám říkal, že mám ten Bedecker moc rád, tak on mi říkal, že to je hrozná taková jako...
1: Klam a šalba.
0: Ne klam a šalba, no rasárna, že vy vlastně tam musíte učit ty texty, nemáte ani čas se tam někam v tom krásném městě nebo kde jste projít, čas pro sebe. Jak to tam teda je? Je to
1: fakt, řehole, je to obrovská
0: je to
1: řehole. Je to opravdu velká řehole, my se stěhujeme třeba každý den, přejíždíme, pro mě jako pro ženskou, když spíme každý den v jiném hotelu, je náročný kvůli tomu kufru a všemu.
0: Ano, ano.
1: Ještě já teda, protože Martin nepotřebuje se líčit, a takže já třeba ještě přežehlu v 10
0: Martin se nelíčí?
1: Martin se nelíčí.
0: Já mám pocit, že jo.
1: No to vždycky myslím, že to budu no, koment. Takže
0: ale máme... měl by se, tomu věříte.
1: Dobře, já mu to řeknu. Takže my a máme ten natáčecí plán, je našlapaný třeba od těch 8 až do večera, pak se stane, že přijedeme na lokaci, tam něco nefunguje, musíme vymyslet další náhradní, ztratíme třeba 2-3 hodiny, takže musíme točit do večera a vlastně pořád putujeme a ten čas pro sebe jako z 90% opravdu jako nemáme. A co se týče toho jídla, jak to vypadá, jak, že si tam debužírujeme a tak, tak to někdy je, že na tu kameru my teda ochutnáváme a říkáme, jak je to dobrý a sklapne se kamera a to jídlo, co tam máme, tak se na to celý štáb vlastně sletí rychle, se najíme a běžíme zase.
0: My jsme ale nejblíž, tak...
1: My jsme nejblíž, no, ale ne, že je to v hrozný rychlosti všechno. A já mnohdy přijedu opravdu domů a brečím z takového toho dojetí, protože já mám tolik zážitků, že nestačím vůbec jako zpracovat. Já si třeba ani teď nepamatuju, kde jsme byli před 14 dny, teď jezdíme Portugalsko a já už si třeba ani nevzpomenu na jméno
0: toho. To
1: a taky mě mrzí, že k tomu někdy vyslechneme třeba ty historie, jako různý příběhy. Třeba jsme teď byli v městě Coimbra, to všem doporučuju, v Portugalsku, kde je příběh Ineš a Pedra, podle kterých, to je opravdový příběh milenecký, který se stal a William Shakespeare podle tohohle příběhu napsal Roma a Julie. Hmm. Takže já vyslechnu mnohdy krásný příběhy, který prostě za týden si nepamatuju. Je tam toho,
0: no těch textů tam máte ale hodně.
1: Jo, máme a ještě se to třeba jako mění.
0: Ježi, Martin a čtete je v tomhle... to někde tam nebo musíte to říkat na
1: ne, musíme to říkat a mě to pak samozřejmě štve, když se mi to zrovna povede, ale není světlo nebo nebo někde spadne, ale musíme to rychle už takhle jako odevzdat, není na to čas. Je to prostě obrovská rychlost, no. Taková už insta doba.
0: No, nepůsobí to teda tak, jo.
1: Jo, to jako, je dobře, já to
0: působí
1: nechám
0: to tak,
1: fajnově.
0: Jako, fajnově, že si tak hezky jezdíte a tohle, no. Ono to tak někdy vypadá. Že
1: to je jak divadlo, no.
0: No tak divadlo, že jo. Teď mám pár takových otázek, jako třeba rychlejch nebo něco. Moni, když něco chceš dělat, promyslíš si to nebo jdeš na to intuitivně?
2: A teď jako co, myslíš?
0: Cokoliv. Když, já nevím, plánuješ něco?
2: Když uklízím nebo
0: tak. Třeba želíš košile nebo co?
2: Co nejdřív, jo.
0: Jestli si věci promýšlíš, nebo to necháš tak jako, jak to vyplyne?
2: No, moc to nepromýšlím a pak to špatně dopadne, no.
0: Jo, takhle
2: jsem
0: tomu.
2: Jsem taková hrcprc, se tomu říká, no.
0: Hrcprc, no prosím.
2: To nepromýšlím.
0: Ivanka je prc hrc?
1: Já jsem taky prc hrc, ale zjistila jsem, že když si to nad tím přemýšlím, že to potom rychlejc, když si to jakoby připravím, tak to potom je jakoby rychlejší. A i jsem se naučila v tom jakoby chaosu. Takovou věc, to bych teda asi každému doporučila, jak byla taková ta kniha, napsala i nějaká Japonka o tom úklidu. Vracet ty věci na to stejné místo, a to praktikuju tak 3 roky, ne, že se mi to vždycky povede, ale vlastně to hrozně pomáhá v tom chaosu, že to vrátím tu věc tam, kde je ten její domeček. Tam prostě...
0: No to je jasný snad, ne?
1: No já to je pro mě novinka.
0: No jinak by to člověk nenašel.
1: To se taky děje.
0: Ponožky.
1: Já třeba, teď jak mluvíme o tom, tak já jsem ztratila už 3. občanku, jak takhle různě jako furt cestujeme, já mám ty kapsy, ty kufry, ty texty a já prostě ztrácím věci.
0: Aha.
1: Už, takže... Já vím, že to tak má být, ale mnohdy člověk se soustředí na něco jiného. Já nevím, jestli to Moniko znáte, ale...
0: Tak ty tady mám další takový. Jaký talent nebo schopnost byste chtěla mít, Moni? Jakou nějakou schopnost? Chtěla bys rozumět třeba řeči ptáků nebo tak?
2: Ježiš, Toničku, to jsou otázky.
0: No to jsou otázky, to jde procházky.
2: Já jsem spokojená se vším.
0: No takhle odpověď.
2: S každou schopností, která mě byla od Pána Boha dana, tak já jsem s tím spokojená. No tak jako další schopnost, to bych byla hrozně náročná ještě. Co bych tak mohla chtít?
0: No nevím, jakou to odpověď, co chceš, to je bez problému.
2: Jakou mě 10 jazyků třeba, jo.
0: No, to taky lituju, že jsem se pořádně nenaučil.
2: Ano.
0: A tolik, já jsem se všechno učil, člověče. Já jsem se učil francouzsky, maturoval jsem z němčiny a anglicky. Žádný z těch tří řečí neumím pořádně, jo.
1: Ale domluvíte se.
0: No, tak ještě jsem se učil rusky a s tím už vůbec teda, že jo. To jsme se učili nejvíc, to nevím nic. A to ani nechci, no. Takže, ale to jsou třeba schopnosti, které bych já bych chtěl mít, jo. Vždycky závidím těm dětskám, co vyrůstají v dvojjazyčných rodinách.
1: Taky to mám tak, taky závidím.
0: Jo, já jsem se, že jste vyrůstala.
1: Ne.
0: Že jste vyrůstala. No, jasný. No, ale tak vy asi anglicky mluvíte dobře, ne?
1: Ne, nemluvím moc dobře. Já mám státní konzervatoř, takže...
0: Ale jste byla v Americe?
1: Nebyla jsem tam, nakonec jsem tam neodjela, protože jsem hrála tu roli Sil.
0: Jo, tak pozor, já tak jsem to jsem asi nedával pozor.
1: No, já to jste nedával pozor.
0: To jsem nedával pozor. A to mám já nedávám občas pozor. To je...
2: To je ta schopnost, která ti schází.
0: A to je moje další rád. Otázka. Co se vám na sobě nelíbí?
2: Co se mně nelíbí?
0: No.
2: Mně se líbí všechno.
0: Správně.
2: Děkuju.
0: Ano.
2: Mně se líbí všechno.
0: A Ivanko, teď vy budete normální asi, že jo?
1: To já bych tady mohla hodinu o tom mluvit, co se mi nelíbí. Opravdu, a to by ani nestačilo.
0: To jsou ty typy takový, no. Jsi takový ubožák a tohle všechno takový.
2: Toníčku, to jsou takový podprahový otázky.
0: Ježiš, promiň.
2: To jsi vymyslel, viď?
0: Ne, já jsem si to tady vypsal. Ale to, podívej se. Tak další. To se tě zeptám. Kde by si chtěla žít, kdyby si nežila v České republice?
2: Kde bych chtěla žít? Já bych chtěla žít asi v Holandsku. A to řeknu rovnou. Protože znám dobře, já jsem moc to... No jo, tak cestovala jsem taky, nebo jsem viděla ty Evropu a tak, jo. Ale i v Americe jsem byla. Ježíš, já jsem byla taky v Americe v 50 letech, ano. No. Odletěla jsem do Washingtonu, ano. Takže já bych, ale nejvíc
0: Holandsko,
2: ze všeho
0: říkáš.
2: Znám, jako dobře znám Holandsko, kde jsem byla mockrát, tak v Amsterdamu. Tam bych chtěla žít, ano.
0: No prosím. A tam bych Ivanko, ráda. Kde?
1: Teď je to tady opačně. Já jsem hrozně šťastná, že žiju v Praze. Že jsem Čech, jako opravdu. A to místo nemám. Mám ráda Skotsko a teď, jak poznávám to Portugalsko, tak zjišťuju, že je to opravdu nádherná země. Takže třeba teď zrovna mě baví to Portugalsko a určitě, jestli tam třeba ještě nemáte otázku, že bych třeba chtěla studovat na nějaký tady ty univerzitě, třeba v té Coimbře.
0: Ne, to tady nemám, ale můžu přidat.
1: Takže třeba zrovna teď mě baví to Portugalsko, ale jinak, nebo mám ráda i Himaláje, tam jsem taky byla.
0: Že byste byla v Himalaji?
1: Jo.
0: Tak byste takže velký cestovatel.
1: Já jsem velký cestovatel, takže já bych někde, kde by byly hory a voda. Někde, kde jsou hory a voda, ale nejenom slunce a moře a nejenom hory a drsný počasí, někde, kde je to tak...
0: Ono je to taková akademická otázka, protože my, že jo, všichni jsme herci, já jsem taky rád, že jsem tady, ale já to mám vlastně daný taky tím, že člověk se živí řečí. Že jo, já to, jako jo, můžu si představit, že bych žil. Mně štve, že tady není moře, to mám teda, to mi taky chybí, takový to slano ve vzduchu. To, když se vždycky člověk přijede někde k moři a teď to nasaje, jo. Já starý astmatik, tak miluju to slano, že jo. Ale jinak je to samozřejmě determinovaný tím, že člověk se živí řečí, no, co bychom dělali někde jinde, že jo. Jsme rádi, že jsme tady, nebo aspoň já, že jo.
2: Já taky.
0: No, tak jsme to. Vlastenci. Sešli se tři vlastenci.
2: Jsme.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Já vím, že některým lidem se třeba nedaří úplně perfektně, jo, ale jako bída, že by tady byla to, přijdu do nákupního centra, teď tam vidím ty narvaný vozejky, jak si vozej ty lidi, tak kde je ta bída, to by řekněte teda, že?
1: Ale hlavně čím dál tlustší lidi.
0: Ano.
1: Jo.
0: No.
1: To dřív nebylo, opravdu.
0: Takhle tlustí lidi?
1: Nebyli. Opravdu jsem pamětník.
0: A ty, že něco pamatuješ?
1: Opravdu.
0: Jo.
1: A vím,
0: nemáš
1: že
0: pravdu.
1: I děti, to, když jsme byli jako malí ve škole, tak když bylo jedno dítě, které bylo trošku tlustší, tak už se mu říkalo jako, už, jako brštík, nebo
0: ano,
1: už,
0: ano.
1: Už chudák to schytal. Jo, a teď je to trošku jako normální.
0: No,
1: a to je tím, že se málo pohybujou, nebo já to nechci soudit, jo, to není, to nechci to soudit. Ale takže
0: no, no největší trest
1: doplnila.
0: Za nás byl domácí, takzvané domácí vězení. To byl největší trest, když se nemohli jít ven, jo. Dneska
2: jo, největší trest je pustit ven.
0: Největší trest, že
1: ano.
0: Že půjdeš ven, no, sedí u počítače, že jo, děcka, no. A teďko, no, tak hledajte, mě to zbaví to cestování, tak vy opravdu takhle jako řádíte všude možně? Kde jste teda nebyla? Jestli to bude kratší?
2: Ne, toho je ještě spousta zemí, kde jsem nebyla. Nemám tu Asii moc procestovanou, Severní Ameriku taky nemám procestovanou, ne? A Afriku taky ne. Ale já jsem už teď z toho unavená. Já pro mě teď by bylo největší štěstí být doma prostě.
0: Jo?
2: No, třeba bych si přála být měsíc doma.
0: No, co vám tomu brání? Musíte se spíš se říkám někam vyrazit.
2: Teď ještě jezdíme. No. A pak vlastně jezdím vždycky s tím divadlem, takže já bych opravdu chtěla mít takový ten klid, že jsem doma, že jsem večer doma.
0: Ano.
2: Tak třeba zrovna teď po tomhle toužím.
0: To je nádhle. Mě teďko taky čeká, že budu měsíc a půl doma.
2: To je hezký.
0: Protože no, já když zkouším, tak jsem v Praze a v Plzni jsem akorát, když nic nedělám. Tak no, nic nedělám, dělám, ale teď jsem třeba tady s váma si povídám, no. A ty, Moni, vy ještě hrajete v divadle teďko?
1: Ne, já jsem měla minulý týden poslední představení ve velkém divadle Dogville. A zítra je ukončení.
0: Máte ukončení?
1: Ukončení, tomu se říká teplý déšť.
0: To já vím.
2: Já to nevím, to o tom je něco, řekněte, teplý déšť, co to znamená?
0: No, my vám to řekneme v zákulisí.
1: To nikdo řekne. Takže je teplý déšť. A tím to nějak asi tak končí.
2: A slavíte to teda, teplý déšť nějak? Společně.
0: Ty, já si myslím,
1: ne,
0: že ne,
1: ne,
0: že jo?
1: Ne,
0: lidi
1: ne,
0: už se nescházejí, člověče.
2: Jsou unavený už za sebe, jasně.
0: No.
1: Ale jak kdo? Já myslím, že se jako že se scházejí.
0: Jo, jde ještě. Se na pivo ještě, na vínko?
1: A to já myslím, že jo.
2: Ale jsou lidi, kteří si vždycky důvod k oslavě najdou skoro každý den, ne?
0: Já se pamatuju ještě, když jsem já byl v divadle a jsem přišel, jak byli furt všichni v klubu, i ty, co večer nehráli, tak byli v klubu. A když byl konec sezony, jo, řekněme, se končilo, já nevím, 30. června, tak ještě 4. července jsem potkával nějaký
2: duchy.
0: Ožrali se tady, jasně. Ploužili městem, ještě furt se jako končilo, jo? 3 dny někde byli a tak dále. Když třeba takhle cestujete, jaký máte rádi jídlo takhle tam? Dáváte si něco tam, Moni? Co ve Švýcarsku? Fondy, ne?
1: Ty, to je dlouhá teďkom pauza, viď?
0: Ty nejíš. Ty nejíš, nebo si vzpomínáš na ty tlusty?
1: Ne, tak my zas tolik do těch restaurací nechodíme.
0: Takhle.
1: Takhle, my tam máme apartmán, my si tam něco uvaříme.
0: No a co máš ráda, jakou kuchyni máš ráda třeba doma, co si uděláte s Pavlem?
1: Já mám ráda, když Pavel dělá svíčkou, kterou opravdu umí báječně.
0: No tak to je tak něco.
1: Tu
0: chlap,
1: svíčkovou svíčku. Opravdu umí výborně. Pak mám ráda všechny ryby, mám ráda lososa, mám ráda prostě no, takový...
0: Takový normálky.
1: Nejsem náročná. Nikdy jsem nebyla takhle. Protože jsem chodila do družiny a od dětství, teda já nevím, do kolika let, tak jsem byla za všechno hrozně vděčná. Mě to tam všecko chutnalo. A moje maminka, to je ošklivý, že ji teďkom budu pomlouvat,
0: neuměla
1: za první republiky měla kuchařku.
0: Ano, no. To je. Tak už jsme u té první republiky.
1: Ano, ta měla, to byla taková, maminka byla, to byla buržoazní rodina pražská, takže měla kuchařku. Takže maminka neuměla vařit. Tím pádem, když já jsem chodila do té družiny, tak mě všecko strašně chutnalo.
2: Jo, jo.
1: A kdykoliv doteď, když mě někdo něco dá, tak říká, ježiš, to je tak výborný. Já neznám, že něco není dobrýho. Všecko je prostě výborný, protože nejsem takzvaně z dětství zhýčkaná.
0: Ano,
1: teď jsem
0: ano.
1: To řekla dobře.
0: Řekla jsi to nádherně, ano. Bylo to takový jako, no, ježišmarja.
1: Ne, je to tak, no.
0: Já jsem měl radši
1: chleba. A jsem za každý jídlo. A ještě jsem, protože prostě to je výchova, nevyhodím. Jako doma se nevyhodí ani kousek chleba, nevyhodí se kousek bramboru, všecko se zpracuje. Prostě nemůžu, protože jídlo to je boží dar, to se prostě nemohla bych hodit jídlo do koše. To není věc nějaký spořivosti, nebo tak, a to je věc úcty k tomu jídlu. Prostě nemůžu. To je taky... No tak...
0: No je to... My jsme sklouzli do takové... To je skoro takové až jako...
1: Filozofie, ne?
0: No ne, tak ono je neděli dopoledne, to vždycky bývaly potom takové ještě mše, se vysílali pro zase. To už to tak pomalinku směřuje k tomu.
1: Ne.
0: Že, ale ne, je to duchovní. Je to hezký, co říkáš? Máš 100% pravdu, pro Boha. To jako všecko, to je jasný, no. A co máte vy ráda, miláčku? Co vy si dáte? Sushi, ne?
2: Ne, pro mě nejdůležitější snídaně, protože pak už někdy se stane, že moc nemám čas třeba na jídlo někdy.
0: Jo, jo, jo.
2: A takže snídaně mám vždycky, miluju vajíčka, miluju celozrnný chleba, avokádo, takže snídaně musí být velká. Pak mám ráda prostě zeleninu, polívky miluju.
0: Mm-hmm.
2: A poslední, až jsem se vrátila z toho Survivora, tak jim jako víc maso, protože jsem nemohla jako nabrat, nemohla jsem přibrat, takže teď jim víc maso, což dřív jsem moc nejedla, takže prostě maso, zeleninu, polívky mám ráda a hrozně mám ráda dobrý chleba. Prostě pro mě dobrý chleba je přesně boží dar.
0: Jo, teď už se dělají dobrý chleba.
2: Ano, přesně tak.
0: Teď už se dělají.
2: Jo, ty s tou ty co křupou.
0: No. Nemyslíte, ty lidi zajímá, co jedí herci třeba? No, mě to tak jako vždycky zajímalo, co takový jako umělci, než jsem se jim stal taky, že jo?
2: Jste byl od malička.
0: A teď ti dám, Moni, ještě dávám takovou otázečku. Teď můžeš říct, že to je podpásovka.
2: To se těším.
0: Ukradla jsi někdy něco?
1: To Niku, myslím, že snad ne.
0: No tak ne, tak prosím.
1: Možná, že nechtěla jsem.
0: V tomhle pořadu se nelže, ale pozor.
1: Možná něco sebrala, jakože automaticky.
0: Sebrala to jako ukradla, to jako zvědavý a zvídavý.
1: Ale že bych něco vědomně, jako je, to se mně líbí, tak to já se podívám. No. A že bych to ukradla, myslím,
0: jo,
1: že
0: jo,
1: ne.
0: Jo, ano. Tady těch 150 tisíc v té bance, to jsem si ani neuvědomila. Ani jsem si, že jsem vám vykradla tady ten trezor, jsem si ani neuvědomila. Jestli ne, tak ne, to já se tak tam.
1: Tak naschvál, co řekne Ivanka.
0: Ivanka, no, Vašek neužil minule tady byl, tak měl nádhernou historku o tom, jak...
1: Něco ukrad.
0: Jak něco ukrad, no, tak proto, ono se z toho vždycky vyklube něco srandovního. A Ivanko, vy jste někdy něco ukradla?
3: Ano.
0: No, tak to je veselá holka. A co to bylo?
3: Je to takový trapný a docela se za to stydím. Ale na základce jsem byla u své kamarádky, my jsme milovali barbíny, že jo?
0: Aha.
3: A já jsem neměla na tu barbínu prostě botičky a ona jich měla hrozně moc, ona měla ty lodičky na tu barbínu a já jsem jí jedny ukradla.
0: Tak já vám moc děkuju za upřímnost.
3: Jo, stalo se to, neodsuzujte mě, je to venku.
0: Mě to potěšilo, že jste se přiznala. Pojďme si tedy slíbit, že je vrátíte.
3: Teď po mnoha letech potkala a hned mi to tam vělo, ale neřekla jsem jí to.
0: Ne, neřekla.
3: Doufám, že nebude poslouchat.
0: Tak mi to řekněte. No. Já si myslím, přátelé, že v nedělní dopoledne jste mohli strávit taky hůř.
1: Ježiš,
0: že jo, že to nebylo tak špatný.
3: Ale taky líp.
0: Ne, ne, bylo to s váma hezký povídání, já jsem rád, že jste přijali
1: hezký
0: pozvání.
1: Byly hezký ty otázky, co jsi měl kolem jídla. Všichni se teď těší, že jo? Jestli
0: ano,
1: budou
0: jak
1: si dají svíčkovou
0: něco.
1: Dobrou.
0: Ano. Ano, jestli mají taky takového manžela, který umí tak dobrou svíčkovou, jako Pavel, to jsem zvědavý. Našimi hosty byla Monika Švábová a Ivana Jirešová.
3: Děkujem za pozvání.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Odbočka z Lužan do Měčína na jižní Plzeňsku bude od pondělí znovu průjezdná. Na Karlovarském filmovém festivalu se předá další křišťálový globus. Poslance čekají do letní pauzy dva jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba elektronickou evidenci tržeb. A dnes bude velká oblačnost, postupně se přidají i přeháníky nebo občasný déšť, teploty do 25 stupňů. Příjemný sváteční den přeje Andrea Samešová. Končí uzavírka silnice na Vlčí a Měčín na jižním Plzeňsku. Silničáři dokončili část nového kruhového objezdu u Lužan na hlavním tahu z Plzně do Klatov. Otevře se zítra. Omezení ve směru na Skočice i nadále platí, jak dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
3: Zůstane nadále uzavřena silnice třetí třídy směrem na Skočice a hlavní část prací se nyní přesune právě do tohoto prostoru a bude se pokračovat v pracích na připojení právě z komunikace z třetí třídy na ten hlavní tah. Omezení potrvá zhruba měsíc. Na začátku srpna by se zase mělo to omezení částečně změnit, ale o tom teprve budeme přesněji informovat.
1: Kameraman Robert Richardson, držitel tří Oscarů, dnes v Karlových Varech převezme křišťálový globus. Po převzetí ceny za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii uvede ve velkém sále Termálu film The White Devil. Na festivalu pokračují projekce filmů v hlavní soutěži. Na programu je například světová premiéra snímku Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Festival potrvá do 11. července. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Na letišti v pražských Kbelích ráno přistála první část českého USAR týmu. Záchranáři pomáhali ve Venezuele vyhledávat přeživší po ničivém zemětřesení. Zpět už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí i s většinou materiálu popoledni. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují. Sport. Fotbalisté Maroka a Francie budou hrát proti sobě čtvrtfinále mistrovství světa. Maroko vyhrálo nad Kanadou 3-0 a Francie porazila Paraguay 1-0. Mladí čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Reprezentanti získali zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 na sety nad Polskem.
0: Počasí.
1: Na dnešek slibují meteorologové velkou oblačnost, hlavně odpoledne a večer s přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty 22 až 25, na horách vystoupí do 21 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky velmi dobré a biojednička, nejnižší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 se vytvořila kilometrová kolona za Heřmanovou hutí na 100 kilometrů ve směru do Německa. Důvodem je uzavírka u Rochlova, uzavřený pravý pruh a úplná uzavírka platí v Chudenicích na Klatovsku na silnici 184 na Píšov v ulicích Tršova-Švihovská. Probíhají stavební práce. Objíždí se přes Malechov, Dolany a Lužice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
8: Ty, kdo bloudíš sám a sám,

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku, a většinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky, a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No, tak přesně ty teď nemáme. Takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, popřípadě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, jejíž recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěškou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěška, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesní, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky.

0: To byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
1: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
0: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
1: Já se moc těším, já si to zapustím.
0: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových Svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových Svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěžích jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku. Jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových Svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče? To se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je jako taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom?
3: A na to je drobenka, no. Aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku?
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Lidé by měli být opatrní při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště, upozorňují hygienici. Tři nové odborné učebny přibydou na základní škole v Chříči na Plzeňsku. Barbora Krejčíková a Karolína Muchová se utkají o čtvrtfinále Wimbledonu. A dnes bude oblačno, postupně i přeháníky nebo občasný déšť, teploty do 25 stupňů. Pěkné sváteční dopoledne přeje Andrea Samešová. Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dát pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace, varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
2: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
3: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
2: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
4: Když vemu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
2: Jak poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
5: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
2: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: V Blovicích na jižním Plzeňsku se podařilo obnovit výdejnu potravinové pomoci. Město podepsalo memorandum o spolupráci s potravinovou bankou. Informuje o tom na svých webových stránkách. Mobilní pojízdné výdejní místo bude sloužit hlavně lidem v tíživé životní situaci anebo seniorům s nízkými příjmy. Lidé se také mohou obrátit na blovický úřad, pokud znají někoho, kdo by mohl takovou pomoc potřebovat a není schopen to sám řešit. Tři nové odborné učebny vzniknou v přístavbě základní školy v Chříči na Plzni severu. Budova navazuje na objekt pro první stupeň, nové třídy ale využije celá škola. V přízemí bude badatelsko-přírodovědná učebna a v podkroví učebna pro jazyky a výpočetní techniku. Hotovo má být do konce letošního roku, říká zástupkyně ředitelky základní školy Pivoňka Žaneta Vojtíšková-Fleknová.
6: Máme vlastně hrubou stavbu, už máme natáhanou elektriku, mělo by už být podlahové topení, dělají se omítky a vznikne tady vlastně zázemí, budou tady šatny, bude tady nějaký botník, je tam dole sociální zařízení, bude to taková budova, která nám naváže na tu stávající a rozšíří možnosti, kde se učit a pohodlně učit.
1: Náklady činí 14 milionů korun, z toho 10 milionů pokryje evropská dotace. Slovenská státní volební komise potvrdila, že včerejší celostátní referendum je neplatné. Hlasovalo v něm totiž jen mírně přes 16% voličů. Ti rozhodovali o zrušení doživotní renty pro některé politiky a obnovení elitních policejních složek. Většina hlasujících návrhy podpořila, ale aby byl výsledek platný, musela by účast přesáhnout 50%. Referendum vyvolala neparlamentní opoziční strana Demokraté. Organizace hlasování stála v přepočtu asi 300 milionů korun.
0: Sport.
1: Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková se spolu dnes utkají o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Zápas nasazené desítky Muchové s předloňskou šampionkou Krejčíkovou se uskuteční jako druhý v pořadí na kurtu číslo 2, a to nejdříve ve 13 hodin a 30 minut. Obě hráčky proti sobě nastoupí už po čtvrté. Zatím vede ve vzájemné bilanci Krejčíková 2-1.
0: Počasí.
1: Na dnešek předpovídají meteorologové velkou oblačnost, hlavně odpoledne a večer i přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Fouká mírný severozápadní až západní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině. A biojednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 se nárazově tvoří kolony u Rochlova na Plzni severu na kilometru 99 ve směru na Rozvadov se pracuje a uzavřen je pravý pruh a pracuje se také u Berouna na dálnici D5 mezi kilometry 19 až 21 projíždí obousměrně pracovníci údržby zeleně. I v tomto úseku buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je 5. července, v zemích českých a moravských svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. No a já myslím, že i Český rozhlas Plzeň vám každý den nějaké ty zvěsti přináší. Třeba ne tak zásadní, ale my prostě chceme, abyste byli zvukem v obraze. A tak se v následující hodince zase krátce podíváme na probíhající fotbalový šampionát. S Miloslavem Šimkem navštívíme taneční kurz a čeká na vás i premiérový fejeton Josefa Fouska. Má název Chléb a hry a bude tady už za pár minut. Tak užívejte svátečního dne s rádiem vašeho kraje.
0: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: kousků v svět.
1: Chléb a hry. Potkávám lidi, kteří se mnou rostli ve stejném městě. Musím dolovat v paměti, kam je zařadit, kdo jsou. Nevím o nich nic. A celá desetiletí nás rozdělila, pozměnila tváře, každý jsme měli jinou cestu. Jen to město zůstává stejné. Téměř stejné. Domy se mění, přibývají jiné, ale kroky našich cest jakoby zůstávaly zaklety v dlažbě ulic. Ty, které potkávám, jdou jako já v té čtvrté čtvrtině. Té závěrečné. Místo, abychom si přáli úspěch, přejeme si zdraví. Víme, že stará generace je občas spíše na obtíž. V kultuře, ve společnosti, v rodinách není divu, že se občas cítíme zbytečnými. Jsme jako byt přeplněný starými věcmi, který vymetá mladé koště. Už nás málo kdo bere vážně, nikoli já nepláču a nesmutním. Tu samou situaci budou prožívat ti, kteří hýří naději. Mnozí nás považují za příčinu všech nesnází. Vždy se musí něco na něco svést. Ona ta pravá vina není nikde k nalezení. Zametání pod prach je známé celá staletí. Mnoho lidí touží mít více a více a domnívají se, že ti, kteří mají nejvíce, je šidí. Co svět světem je, vždy ten, kdo měl přístup k truhlici, ji s radostí naplňoval. A mezi těmi, kteří nemají truhlice naplněné, začne klíčit touha vzít si něco z těch druhých truhlic. Objeví se vůdci a popouzejí ty, kteří truhlice nemají, aby se rázně ozvali. Staré a nehynoucí heslo, když on, proč ne já, nezahyne. Rozbije se spousty přátelství, vzplane pochodeň závisti a když vřava na chvíli umlkne, podepíší se velkohubé dohody. Ti na vrchu, kteří mají vrchovaté truhlice, slibují raj na zemi. Aby se lid nenudil, vrátí se divadlo, chléb a hry. V prvních řadách sedí prominenti, že je výhodné mít první řadu, nevěřte tomu. Po představení povzdechla šatnářka. Ta ramínka jsou pořád stejná, ale kabáty se mění.
0: Fouskův svět.

Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo Hlaholici a prosadili staroslovenštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla – bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Roslinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď už Miloslav Šimek, Moje první taneční.
2: Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále, šel jsem stále vpřed. Náhončík ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Maminko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlý, opáčila matka a jala se mě ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr a dal znovu pokyn k promenování. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky počaly pošupovat dcery buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil se před matinkou, požádal o dovolení k tanci, dostal je, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme začali promenovat a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože Játro neustále vysílal všemi směry hledat, neboť její Jožina matka o přestávce škrtila v rohu, zkouč, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak jí zašlápnu. A abych jí uvěřil, duplasy. Bohužel na mé noze. V duchu jsem záviděl dědečkovi protézu. Zaúpil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi do ucha tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Najednou byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji vám, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Za minutu bude 11:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Možná už jste to také slyšeli. Vláda amerického prezidenta Trumpa se ze všech sil snaží omezit imigraci všeho druhu. Přesto se letošní fotbalové mistrovství světa, hrané hlavně ve Spojených státech, stalo svým způsobem festivalem imigrantů. Uslyšíte o tom víc, jen co dolétá čmelák od skupiny Divokej Bill.

0: Prezident Donald Trump se marně snaží zrušit ústavní nárok dětí narozených cizincům na území Spojených států na americké občanství. Kromě toho spolu s deportacemi lidí bez dokumentů vláda zatýká také řádné žadatele o azyl v USA, ruší ochranu uprchlíků a snaží se omezit i legální cestování do Spojených států. Pocítili to i někteří z těch, kdo plánovali účast na fotbalovém mistrovství světa. Přesto se dá tento šampionát označit za turnaj imigrantů.
1: Američtí fotbalisté se těší na osmifinále proti Belgii, ale kdyby bylo na prezidentu Trumpovi, střelec postupového gólu ze zápasu s Bosnou Folarin Balogun by za Spojené státy nehrál. Narodil se v New Yorku nigerijským rodičům. V jeho případě za bizarních okolností rodiče byli v Americe jenom na návštěvě, ale jeho matku pro pokročilý stav těhotenství nepustili zpět do letadla a tak porodila na americké půdě. Nejvyšší soud tento týden potvrdil, že podle ústavy náleží i takto narozeným dětem americké občanství. Podobných případů najdeme v této zemi spoustu. Jesus Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem, a tedy ani veteránem z války v Perském zálivu. V USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
2: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju. A zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví. Je to jako mít dva skvělé rodiče. A kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju. Opravdu bych se těžko rozhodoval. Možná bych trochu tíhnul ke Kolumbii, kde má fotbal větší tradici, ale měl bych radost, ať by vyhrál kdokoliv.
1: Jak slyšíte, s Jesusem mluví i fotbalový fanoušek a mistrovství světa sleduje. Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská Američanka Aida.
3: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995, takže ve Spojených státech žiju 31 let. Amerika je můj domov, dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Jsme na ty kluky ohromně hrdí, kam až se dostali. Taky si prošli ledasčím. A byl to splněný sen vidět je tu hrát proti Spojeným státům.
1: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterými mohl fandit a označovat je za své. René připomíná, že i Cape Verde mají v kádru spoustu hráčů narozených v Nizozemsku a směje se, že on tím pádem na tomto šampionátu vlastně nemůže prohrát.
4: Ale reálně jsem měl teď ve hře dva týmy, své rodné Nizozemsko a Spojené státy, svou současnou zemi. A protože ze srdce miluju své afroamerické spoluobčany, své černošské bratry a sestry, tak se s americkým týmem skutečně ztotožňu, stejně jako mnoho dalších. Když jsme měli samé bělochy, takže za nás hráli lidi jako Alexi Lalas. Teď máme skutečné hráče.
1: Říká běložský rodák z katolické části Nizozemska, který má dvě děti s Nigerijkou.
4: Ale celý tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybovali z jednoho místa na druhé. To není nic nového a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti samí oblékají americké dresy a křičí USA. A je to možné. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
1: Myslí si René, jeden z mnoha, kdo tu během šampionátu chodí fandit různým týmům, které považuje za své. Lidé jako on dělají z letošního mistrovství světa skutečný festival migrantů. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Hygienici varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Na vrchu u Chotěšova otevřou křížovou cestu. Čekejte velkou oblačnost, postupně přehánky nebo občasný déšť a teploty do 25 stupňů. Pěkné sváteční poledne přeje Štěpánka Zítková. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko, upozorňují hygienici. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Jak mohou lidé i sami poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
1: Kontaminovaná voda může způsobit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou vůči tomu hlavně malé děti, seniori a také pacienti s chronickým onemocněním. Zrestaurovanou křížovou cestu dnes slavnostně zpřístupní u Chotěšova na jižním Plzeňsku. Vznikla tam na začátku minulého století a vede na křížový vrch, pokračuje nezávislý místostarosta Pavel Malina.
3: Autorkou jednotlivých zastavení je akademická sochařka Ludmila Zífrid-Matějková. Jednotlivá zastavení jsou tvořena bronzovou plaketou s motivy utrpení Ježíše Krista na jeho poslední pozemské cestě. Tyto plakety jsou pak vsazeny do betonových stél. Slavnostní otevření křížové cesty proběhne v rámci letní slavnosti na křížovém vrchu.
1: Slavnostní pouť na křížovém vrchu začne ve 14 hodin. Problémy s parkováním se ani letos pravděpodobně nevyhnou návštěvníkům Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. K zaparkování mohou využít například plochu u Dolního nádraží nebo na konci lázeňského města v místě zvaném Kome nebo u Poštovního dvora. Pomoci jim také může festivalová aplikace. Lidé si obecně musí hlídat kontrolované městské parkovací zóny, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
4: Parkovacích ploch je dostatek, ale je potřeba skutečně to sledovat, protože po Karlových Varech jezdí autíčko Kamkár, které sleduje SPZky a potom jsou to nemilé zjištění, když vám přijde do datové schránky, že máte zaplatit pokutu. Takže já bych byla ráda, aby si to lidé sledovali. Nechceme jim festival znepříjemnit, ale je potřeba dodržovat všechna nastavení, která tady v Karlových Varech máme.
1: Neznámí ozbrojenci zaútočili na nákladní loď v Rudém moři. O palbě informuje na sociální síti X britská vojenská námořní služba. Loď vyslala nouzový signál asi 55 kilometrů od jemenských břehů. Úřady incident vyšetřují. Sport. Fotbalisté Maroka a Francie proti sobě budou hrát čtvrtfinále mistrovství světa. Maroko vyřadilo Kanadu po výhře 3-0, Francie porazila Paraguay 1-0. Ve 22 hodin začne osmifinále Brazílie-Norsko, ve 2 hodiny po půlnoci pak Mexiko-Anglie. Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková se odpoledne utkají o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. O vzájemném utkání dvou Češek mluví Karolína Muchová.
5: Tak jako radši bych tam neměla Češku a radši vždycky ty holky povzbuzu, aby se jim dařilo, ale prostě je nás tady hodně, na druhou stranu je super, že je nás tady hodně, že jsme obě dvě ve čtvrtém kole a prostě to beru, jak to je.
1: V osmifinále jsou také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Počasí. Čekejte velkou oblačnost, odpoledne a večer i přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 21. Povane mírný severozápadní až západní vítr, může místy mít nárazy až 55 km v hodině a večer zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio-jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 171 v obci Dražovice na Klatovsku se vyšetřuje dopravní nehoda. Motocykl havaroval do příkopu a na místě jsou záchranáři. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: V pravidelném čase 12 hodin a 5 minut začínají písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Tentokrát jsou to písničky sváteční, ale jako vždy můžete volat na číslo 221 554 222, pokud chcete někomu přes rádio předat nějaký vzkaz či blahopřání, třeba nějakému Cyrilovi nebo nějakému Metodějovi, kteří dnes, jak známo, slaví svátek. Jinak Cyrilů je u nás zhruba 1200, Metodějů o něco méně, něco přes 500. Takže 221 554 222, to je teď vaše telefonní číslo sem k nám do studia. U mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

No a dnes začneme jedním písemným blahopřáním. Dobrý den, ráda bych nechala zahrát pro strejdu Bohouška, který dnes slaví 84. narozeniny, a to písničku Ať láska provází. Strejdo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a příjemně prožitých dní. Máme tě moc rádi. Eva s rodinou.

Milá redakce, chtěli bychom zahrát pro naši babi Boženu Malou, která má dnes krásné narozeniny. Tak babi Božo, přejeme, ať tě zdraví tolik nezlobí a také hodně štěstí v ten tvůj krásný narozeninový den. Odpoledne nás čekej, synové Jarda a Kamil s vnoučaty. Já

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Za 5 minut bude 12:30, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, kam můžete pořád volat na číslo 221 554 222 svoje vzkazy a nebo blahopřání. To další písemné, ne, to není blahopřání, to je vzkaz přímo pro nás, pro redakci. Píše se tu, dlouho jste nehráli něco od Odyseji. Myslím, že byste měli hrát i takové západočeské kapely, když jste regionální rádio. No, tak já myslím, že celkem hrajeme, ale pro Lukáše to hned teď napravíme.

No a teď už můj zrak spočinul na dalším mailu od vás pro nás. Dnes slaví svoje 51. narozeniny naše mamka Alena Charouzová. Chce mi vaším prostřednictvím poslat přání všeho nejlepšího, ať jí zahrádka vzkvétá a táta moc nezlobí. Máme tě rádi, syn Lukáš a dcery Jana a Eva s rodinami. PS má ráda skupinu Katapult.

0: Tak to byl Olda Říha tady v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Ovšem teď se bude hrát to, co si bude přát Káťa z Horní Břízy. Tu mám tutěž o telefonu a tam hned také řekne pro koho, že to bude. Víte, Káťo, dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych pro babičku zahrát Stánky.
0: Babička tam někde poslouchá?
1: Ano, poslouchá.
0: A jak se jmenuje babička?
1: Babička se jmenuje Martička.
0: Pro Martičku jedny Stánky od Káti jsou tady.
1: Děkuju.

0: 221 554 222, tohle číslo do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň zná i paní Jarmila z Plzně. Vytočila ho a teď je na drátě. Jarmilo, zdravíme, dobrý den.
1: Krásný pozdrav všem v rozhlasu a všem poslouchajícím. Chtěla bych dnes poslat písničku své milované vnučce do Freiburgu v Německu, která mě také posílá, a přeju všechno nejlepší. Svátek nemá ani narozeniny do dalších dnů. Děkuju moc za zahrátí.
0: A Jarmilo, jak se jmenuje vnučka?
1: Vanessa.
0: No tak pro Vanesku, Popelky od Karla Černocha. Ano. Je to tady. No. Zase zavolejte.
1: Děkuju moc. Ano.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Takto jsme se na chvíli podívali s Vangelisem do ráje a písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň se pomalu blíží ku svému konci. Na vás už za chvíli po 13. hodině čeká další díl Zámeckého léta, ale já tady mám ještě jeden rest ze včerejška, kam se to nevešlo, tak dnes se to na závěr vejde. Je to přání od našeho stálého posluchače Jana Sklatov, který chtěl zahrát pro všechny posluchače písničku od skupiny Mandraže Motýly. Tak Motýly už letí.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Plzeň chce zvýšit od září počet strážníků, bude jich téměř 300. Čekejte velkou oblačnost, postupně přehánky nebo občasný déšť a teploty do 25 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Do Prahy se dnes ráno vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Od minulého víkendu pomáhali se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
2: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
3: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
2: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
4: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
2: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Zítra končí uzavírka silnice směrem do Vlčí a Měčína na jižním Plzeňsku. Silničáři dokončili část nového kruhového objezdu u Lužan na hlavním tahu z Plzně do Klatov. Omezení ve směru na Skočice i nadále platí, jak dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
5: Zůstane nadále uzavřena silnice třetí třídy směrem na Skočice a hlavní část prací se nyní přesune právě do tohoto prostoru a bude se pokračovat v pracích na připojení právě z komunikace z třetí třídy na ten hlavní tah. Omezení potrvá zhruba měsíc. Na začátku srpna by se zase mělo to omezení částečně změnit, ale o tom teprve budeme přesněji informovat.
1: Plzeň zvýší od září počet strážníků o 15, bude jich mít 287. Město posílí letošní peníze na platy a odvody strážníků o 5% na 297 milionů korun. Cílem je zvýšit bezpečnost ve městě, jak uvedl po schválení radou města radní Tomáš Kotoras pro Plzeň. Podle něj je dost adeptů. Náborový příspěvek je 130 tisíc korun, stejný jako o policie České republiky. Vinné sklepy, cukrárnu nebo prostory teplé kuchyně na zámku Hluboká nad Vltavou si nově návštěvníci prohlédnou bez průvodce. Upravený režim okruhu reaguje na rostoucí zájem návštěvníků o takzvané free flow prohlídky. Více doplnil kastelán na zámku Hluboká Martin Slaba.
6: Pro letošní sezónu jsme připravili tu novinku, že poprvé si návštěvníci naší kuchyni můžou projít sami bez průvodce svým vlastním tempem. Návštěvníci v dnešní době touží chodit po interiérech bez průvodce a my jsme vybírali, kterou trasu bychom si poprvé vyzkoušeli, vybrali jsme zámeckou kuchyni.
0: Počasí.
1: Čekejte velkou oblačnost, odpoledne přehánky nebo občasný déšť, výjimečně bouřku, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Povane mírný severozápadní až západní vítr, místy s nárazy až 55 km v hodině. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 171 v obci Dražovice na Klatovsku havaroval motorkář do příkopu. Nehoda se vyšetřuje, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
8: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý.

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako upravný, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběžína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21 z 27 pánů, kteří byli popraveni na starom,

0: oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové, a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
1: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
0: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
1: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
0: Ano, mám.
1: Máte? Co ano. Je na něm?
0: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s FK.
1: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
0: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak, a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
1: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
0: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
1: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
0: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo.
2: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století Dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. V roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krauzovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
0: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
1: Ten rod jako takový, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
0: No a Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Eichelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika

0: místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelborkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mi přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místnosti, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Osvítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Lubech u Klatov začne rekonstrukce viaduktu, uzavře hlavní tah na Železnou Rudu. Plzeň na podzim odbahní malý Bolevecký rybník. Zítra bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Správa železnice začne v srpnu s rekonstrukcí viaduktu v Lubech u Klatov. Často pod ním uvízly kamiony, když jejich řidiči přehlédli značku o výšce mostu. Nový most bude vyšší a širší. Po dobu rekonstrukce bude zcela uzavřený hlavní tah na Železnou Rudu. Město o úpravu viaduktu usiluje už několik let, říká starosta Klatov Rudolf Salvetr z ODS.
2: Díky dlouholeté debatě se správou železnic se nám podařilo dosáhnout toho, že tento most se bude měnit. V měsíci srpnu započnou práce. Taková rekonstrukce znamená také stavební ruch, přerušení dopravy. Nicméně z pohledu bezpečnosti dopravy tuto věc považujeme za velmi důležitou.
0: Největší tragédie se u viaduktu v Lubech odehrála před 2 lety. Z uvízlého kamionu tehdy odpadla část návěsu a spadla na protijedoucí osobní vůz, ve kterém usmrtila spolujezdce. Správci plzeňských městských rybníků odbahní malý Bolevecký rybník. Díky tomu se zvětší objem vody a zlepší se přirozená filtrace. Práce za zhruba 10 milionů korun začnou na podzim a potrvají do konce roku, říká vedoucí úseku lesů zeleně a vodního hospodářství ze správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.
3: Malý Bolevecký rybník nebo chobot je nádržkou usazovací pro velký Bolevecký rybník. Tudíž postupně se nám zazemňuje. A abychom to zpomalili, tak to chceme odbahnit. A ta nádržka zase bude čistější pro to, aby nezanášelo to velký Bolevecký rybník.
0: Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. Potvrdil to úřad vlády. Babišově programu úřad vlády uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Prezidenta Pavla program nezmiňuje. Vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění prezidentovi účasti nakonec předběžném opatření uložil vládě ústavní soud. Babiše na summit NATO v Ankaře doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, jak se vláda usnesla v pondělí. Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují 2 šelmy. Díky získaným datům odborníci určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí, říká ochranář Miroslav Kutal.
4: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
1: Sport.
0: Cyklistická Tour de France pokračuje 2. etapou. Závodníky čeká necelých 170 kilometrů s cílem znovu v Barceloně. Ve vedení je po úvodní týmové časovce Dan Vingegaard. Obhájce 1. místa z minulého roku Slovinec Pogačar ztrácí 12 sekund.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně velká oblačnost, místy přehánky nebo občasný déšť. Postupně budou srážky ubývat, zůstanou hlavně na horách. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a na horách 14 až 11. Zítra bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť. Večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 17 až 20. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Rochlova na severním Plzeňsku se opravují vozovky. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Thank you. Obyvatelé Letců na severním Plzeňsku mají léta za humny gigantickou skládku průmyslového a komunálního odpadu města Plzně z dob socialismu. S tím se naučili žít. Nelíbí se jim ale aktuální nápad soukromého investora třídit a drtit tu stavební odpad. Mají strach, že se chemikálie ve skládce dají do pohybu a zamoří zdroje pitné vody. Bude o tom podrobnější reportáž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, a to krátce po půl třetí. Nabídneme také hvězdy, hity, legendy, kde blíže představíme zpěvačku Moniku Bagárovou, která má dnes narozeniny. No a za chvíli seriál Co v učebnicích nebylo, kde se budeme pídit po tom, jak v našem těle působí kyseliny. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké sváteční odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.

0: a divadelní taneční i kejklířská vystoupení, zaposloucháte se do tónu dobové hudby nebo si vyzkoušíte rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku a kuše a souboj s dřevci. Ukázky starých řemesel uvidíte i v podhradí hradu Velhartice. Do 17 hodin se tam koná akce Živá řemesla a představí se provaznictví, kovářství, zpracování vldy, tkalcovství, brašnářství, hrnčířství, drátenictví, řezbářství, včelařství a rýžování zlata a minerálů. No a v kostele Panny Marie Sněžné v Kašperských horách se uskuteční šanzonový koncert Na Diválové. Od 19 hodin tam zazní mimo jiné známé písničky Petra Habky a Michala Horáčka. Tolik sváteční tipy a už za okamžik vám Ivon Přenosilová popíše svoje trable s jedním vztahem.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Jsou 4:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň a máme tady jeden menší problém. Lidé v Lecích na severu Plzeňska se totiž bojí, že přijdou o zdroj pitné vody. Žijí v sousedství vytěženého kaolinového lomu, kam až do roku 1989 vyváželo město Plzeň veškerý komunální i průmyslový odpad, včetně nebezpečných chemikálií. Bývalá průmyslová skládka byla od 90. let zakonzervována. Teď se ovšem objevil soukromý investor, který chce na ní drtit stavební odpad. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj.
1: Bojím se o tu vodu,
2: říká Jarmila Kubíková. Strach o vodu mají i další obyvatelé Letců, třeba Richard Gabriel.
3: Bereme vodu z vlastní studny, bojíme se, že už nebude pitná ani užitková.
2: Půl kilometru od chystaného záměru a bývalé skládky v Lecích u Plzně je zoopark Vlasta Urbánková.
1: Tady máme citlivá zvířata, máme strach z kontaminace spodních vod.
2: K záměru vybudovat na pozemku průmyslové skládky recyklační centrum na stavební drť se mohli na veřejném projednávání vyjádřit také další majitelé sousedních pozemků, jako třeba Luděk Sláma z rekreační lokality Rozhledny Krkavec.
4: Investor zmínil, že když máme obavy a došlo by ke znehodnocení našich zdrojů pitné vody, takže případnou škodu máme vymáhat na město Plzni.
5: Neustálá bagatelizace ze strany investora.
2: Popisuje atmosféru veřejného projednávání na krajském úřadě nezávislá místostarostka Letců Veronika Kulhánková.
5: Bude stavět recyklační centrum na staré ekologické zátěži a může kontaminace vod podzemních.
6: Spodní vody řeší vlastně bývalá skládka.
2: Tvrdí spolumajitel plánovaného recyklačního centra Daniel Fikerle.
6: Jsou to staré ekologické zátěže a to jde za státem a za stávajícím majitelem té skládky. To znamená město Plzeň.
7: Ta skládka je města Plzně, vznikla ještě za socialismu. Byl to tady odpad produkovaný z města.
2: Náměstek primátora města Plzně pro životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
7: Před 15 lety soud určil městu odpovědnost za tu skládku a posudek určil, že není nutno s tou skládkou v podstatě nic dělat, máme jim zachovat ten současný stav.
2: Tedy zakonzervovat a monitorovat.
7: Teď se tady ozývají hrozby, jestli ten stavební záměr něco na tom nezmění. Ve chvíli, kdybychom se jako město cítili ohroženi a měli by nám z toho plynout další náklady, pak bychom to určitě jako město odmítali.
2: Dodává Tolar. Stanovisko EIA k chystanému záměru v Letcích by mělo být známé do několika měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 5. července a svoje 32. narozeniny slaví zpěvačka Monika Bagárová. Přišla na svět v roce 1994 v Brně. Vyrůstala v hudební rodině a ke zpěvu měla vztah už od dětství. Zpívala s otcovou jazzovou kapelou a vystupovala na festivalech už před svým nástupem do mainstreamu. Na hudební scénu vstoupila jako talentovaná 15-letá finalistka první řady populární soutěže Československá Superstar, kde se stala nejúspěšnější českou finalistkou. V roce 2011 vydala své debutové album Shining, které ji vyneslo ocenění Skokan roku v anketě Český slavík. Následovala řada hitů a spoluprací s předními interprety české a slovenské hudební scény, například s Benem Kristovem, Robo Opatovským, Igorem Kmeťou, Janem Bendikem, Tomi Popovičem nebo Markétou Konvičkovou. V roce 2018 se Monika Bagárová zúčastnila populární taneční show Stardance a od roku 2020 působila jako porotkyně v Československé Superstar, kde pomáhala objevovat nové talenty. Předloni plánovala velkolepý narozeninový koncert v O2 aréně. Celou akci provázely velké emoce. Tlak a přípravy vyústily ve zpěvaččino rozhodnutí koncert zrušit kvůli vytrácející se radosti z tvorby. V soukromí tvořila pár s uzbeckým MMA zápasníkem Mahmudem Muradovem, se kterým má dceru Rumiu. Dnes žije s podnikatelem a obchodníkem se zlatem Leonardem Lekajem. Hudební tvorbu Moniky Bagárové si připomeneme jedním duetem. V singlu Co bylo za nás spojila své síly s Martinou Pártlovou, další účastnicí talentové soutěže X Factor.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Velké obchody v Česku zůstanou i zítra většinou otevřené. V Klatovech je od července městská hromadná doprava zdarma. Zítra bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpán Gazíková. Velké obchody mohou dnes i zítra zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na svátek Cyrila a Metoděje i na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. I přesto někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem otevírací dobu ověřit. Klatovy zavedly bezplatné jízdné v MHD. Tím, že lidé mohou nastupovat všemi dveřmi a zastávky jsou jen na znamení, se zrychlí provoz a průjezd autobusů městem. Novinkou je i pravidelná obsluha zastávek u městských lázní a u nemocnice. Do areálu nových obchodních center autobusy zatím nezajíždějí, upřesnil místostarosta Václav Chroust z ODS.
3: Je to trochu komplikované ve vztahu k té naší smlouvě, kterou máme se současným poskytovatelem hromadné dopravy, a ta doběhne v roce 2030 a pak se uvidí a samozřejmě potřebujeme ještě nějakou dodatečnou analýzu, protože jeden z těch argumentů byl, že lidé do obchodních center jezdí s nákupními taškami a těmi jsou vlastně kufry jejich aut.
2: Silničáři v Plzeňském kraji zvyšují péči o zeleň kolem silnic. Od začátku roku ošetřili 1800 mladých stromků, které chrání před poškozením a suchem. V péči mají i vybrané památné stromy. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
4: Práce propojujeme také se zvýšenou ochranou památných stromů a chráněných alejí. Nejnovějším přírůstkem v přímé péči je nově vyhlášená památná lípa u Slatiny na Klatovsku. V souvislosti s vlnami veder také věnujeme zvýšenou pozornost nově vysazeným stromům a jejich pravidelné závlaze.
2: Hasiči na jihu Evropy zasahují kvůli vlně veder u lesních požárů. U toho nejrozsáhlejšího ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta, jich je nasazených 1200. Podle portugalské televize RTP už tam dostali oheň pod kontrolu.
5: Velký požár v portugalském okrese Viseu spálil přes 13 000 hektarů. Vláda v Lisabonu požádala o mezinárodní pomoc a tak na místě pomáhají i hasiči ze sousedního Španělska a hasičské letouny vyslali kromě Španělů taky Italové. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech a 8 vyhořelých domech. V Řecku pak kvůli ohni evakuovali na předměstí Soluně 3 vesnice a pečovatelské zařízení. Václav Hojiný, Český rozhlas. Sport.
2: Zemřel bývalý veslař Jiří Pták, který se zúčastnil 6 olympijských her, bylo mu 80 let. O jeho úmrtí informuje Veslařský svaz na sociálních sítích. Dnes se pojede velká cena Velké Británie Formule 1. Vedoucí Ital Kimi Antonelli může oslavit 6. vítězství v sezóně. 19-letý jezdec Mercedesu zatím na okruhu v Silverstoneu neporažený. Vyhrál sprint i kvalifikaci na hlavní závod. Ten začne v 16 hodin.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně velká oblačnost, zpočátku místy přehánky nebo občasný déšť, ve druhé polovině noci a k ránu se srážky vyskytnou už jen výjimečně, a to hlavně na horách. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a na horách 14 až 11. Zítra bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách maximálně 20. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 191 u obce Předslav na Klatovsku havarovalo osobní auto mimo silnici. Nehoda překáží provozu, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Mám
0: 15:05 pokračuje odpolední sváteční vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Co na vás čeká? V rámci turistického typu se vypravíme ke Šlikově věži v Jáchymově. No a pokud si chcete takhle v neděli zasoutěžit, samozřejmě, že budete moci. Tentokrát jde o dvě vstupenky na jeden hodně zajímavý koncert, který se bude konat v Plzni za amfiteátrem Plaza, ale řekneme si o tom víc. No a za chvíli se podíváme do jedné tramvaje, která stojí u lesa a možná se časem stane muzeem, tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Život je šatna v kabaretu,

0: tramvaj, která vás nikam neodveze, protože prostě není na kolejích. Ale vy se můžete podívat dovnitř. Stojí nedaleko obce Krsy u silnice z Plzně na Karlovy Vary. Majitelka Libuše Pažoutová-Sitová plánuje zajímavé využití. Stojící tramvaj by mohla sloužit jako malé muzeum a připomínat historii daného místa a okolí. K tramvaji se vypravila i kolegyně Martina Sihelská.
1: Jeden, dva, tři schůdky. Můžu takhle k té palubovce?
2: Určitě. Klidně si sedněte.
1: Osvětlení. No nevím, co je. Topení do vozu, dáme si dvojku. No, já si myslím, že by to možná fungovalo, kdybychom chtěli.
2: Určitě to funguje, ale máme to vypojené právě kvůli takovým, jako jste vy, protože byste byla schopná to i rozjet.
1: A cože, máte takovou pěknou tramvaj, byť není na kolejích?
2: No to tomu byla zajímavá cesta, já jsem leta jezdila kolem ní, samozřejmě ta tramvaj je takové něco, co vás upoutá, když jedete kolem a vždycky jsem si říkala, co asi ta tramvaj, co s ní je, co je vevnitř a podobně a nikdy bych nevěřila, že jednou budu mít možnost ty dveře otevřít i jiným návštěvníkům a hlavně svým dětem, který propadli ty tramvaj, úplně mají moc rádi.
1: Takže vy jste tu tramvaj asi pořídila dětem jako dárek?
2: Skoro to tak vypadá, ale ne, není to takhle, to samozřejmě těm pořizuju menší dárky, ale jsem ráda, že tu tramvaj mají možnost navštěvovat, hrajou si tady, hrajou si na strojovce, na cestující, prodávají si jízdenky, lítají tady jako blázni a je to pro ně takové kryté hřiště.
1: Za tramvají je vlastně malé bistro, ve kterém vy podnikáte.
2: Jsou tam lokální výrobky a farmářů a naše, co děláme a podobně, tak máme to tady vedle té tramvaje. No.
1: Takže doma chuť na něco dobrého domácího si zajde do bistra a děti odloží do školky, do žluté tramvaje. Takhle by se to dalo přece říct.
2: Takhle by se to dalo říct, pokud by to bylo zajímavost jenom pro děti, ale najdete spoustu tatínků a někdy i maminek, které si na tu sedačku sednou dřív než to jejich dítě, protože to zajímá taky.
1: No a nestálo by za to se zamyslet nad tím třeba tady udělat nějaké malé železniční muzeum nebo tady pouštět nějaké ty zvuky tramvajové, že by to bylo jako větším tahákem.
2: No něco takového vymýšlíme, železniční muzeum určitě ne, protože těch je spoustu u železnice. Možná uděláme nějaké menší zemědělské muzeum, že tu techniku k dispozici máme, ale tady v té tramvaji bychom chtěli tady místo těch reklam z těch 90. let a z přelomu tisíciletí z Plzně dát historii tohodle místa. Co tady kdysi dávno bylo, fotky staré, nějaké staré k tomu povídání, co poscháníme po chalupách tady okolo, kde co má schovaného, nebo na obci v Krsech, jestli něco existuje, tak aby to bylo prostě připomínkou tohohle místa.
1: A paní Pažoutová-Sitová, vy už víte, co tady kdysi bylo?
2: Stával tady motorest u sudů, byly tady velké sudy z plzeňského prazdroje, z plzeňského pivovaru a fungovalo to jako motorest někdy od 60. let, mám pocit.
1: A dá se vydat někam na procházku do okolí?
2: Určitě dá, tak jsme blízko Nečtin, jsme blízko Manětína, ale i jenom pěšky tady ty cestičky v těch lesích jsou zajímavé a zhruba půl kilometru od nás, vlevo i napravo od té karlovarské silnice, jsou dvě barokní památky, jeden takový sloup se soškou a jedno dokonce trojsoší, asi ještě z dob původní cesty tady, tak minimálně pro milovníky takových věcí.
1: Martina Sihelská, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: A už je tady dnešní odpolední soutěž, vážení. Kontaktní telefon číslo je 221 554 222. Můžete ho hned vytáčet. O co jde? O dvě vstupenky na koncert skupiny Queenie v rámci letní tour 2026 v Plzni. Skupina Queenie zpívá a hraje téměř všechny písničky od známé skupiny Queen. No a kdybyste viděli toho chlapíka, který tam zpívá, tak ten je jako kdyby Freddiemu Mercurymu vypadl z oka. Jako vejce vejci, jak se říká. Tak kdo by chtěl na Queenie? Ať vytáčí číslo 221, 554, 222. Především tedy pak ten, kdo má rád tenhle druh hudby, tedy Queenie. Koho máme u telefonu, zjišťuji právě teď. Hezké odpoledne, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Lukáš.
0: Lukáši. Tak, znáte skupinu Queen?
1: Ano, znám, velmi dobře.
0: A líbí se vám tohoto muzika?
1: Ano, líbí.
0: Dobrá, pokud to znáte, máte výhodu při odpovědi na následující otázku. Já se totiž ptám, ve kterém roce byla založena ta originální skupina Queen? To znamená ta londýnská. Buď za A v roce 1970, za B 1980, nebo za C 1990. Teď si s tím poraďte, Lukáši.
1: No, to je docela těžká otázka.
0: 70, 80, 90, střílejte.
1: 70.
0: 1970 je ano. Naprosto správná odpověď. Vám tam někdo radil?
1: Nikdo. Přemýšlel jsem.
0: Ani počítač?
1: Ne.
0: No dobrá, tak v tom případě si to samozřejmě zasloužíte. 14. července za amfiteátrem Plaza v Plzni. Budete určitě přítomen a určitě vezmete někoho sebou, ne?
1: Přítelkyni vemu.
0: Tak, že ji taky zdravíme a vám ještě jednou gratuluji. Zůstaňte chvíli u telefonu.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Je 2 minuty po 3:30, stále jste na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli nebo dokonce jste členy nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám tudíž třeba voda z potoka? Kdo vás k tomuto stylu života a k této životní filozofii přivedl? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě odnášíte? Jste trampové tělem a duší? A nebo raději all inclusive a hotelové služby? Dnešní noční linka na téma Spali jste někdy pod čirákem začíná tradičně ve 23 hodin a přivítá vás u ní Jitka Lukešová. Určitě se bude těšit i na vaše reakce. Teď jdeme za turistikou. Šlikova věž v Jáchymově je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu, který nechal nad městem vystavět rod Šliků krátce po založení Jáchymova. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo město díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes patří ona věž k nejvýraznějším dominantám Jáchymova a nabízí neobvyklý pohled na město i okolí Krušné hory.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy. Ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken. Tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta nebo tento hrad dobyt vzbouřenými horníky a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepeních hradu Freudensteinu, Šlikovy věže, se poprvé zkusmo razily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. A jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízena restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Šlikova věž se veřejnosti otevře například v sobotu 27. června od 20 hodin při speciální noční prohlídce spojené s hledáním svatojánského pokladu. Další termíny komentovaných prohlídek pak najdou zájemci na webu města. Z Jáchymova na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: No a s jazykovědkyní si teď chvíli bude povídat kolega Stanislav Julík.
2: V naší rubrice už jsme si povídali o slovech, která mění nebo rozšiřují svůj význam, jako například slovo spoiler. Tentokrát se zaměříme na malé slovíčko s velkým významem. Řeč bude o tom, co znamená a jak se v češtině chová výraz mega. Vítám doktorku Růženu Pískovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. V 80. letech jsme se s výrazem mega setkávali poprvé většinou ve škole, kde jsme se v matematice učili předpony označující množství, tedy kilo, mega, giga a tera. Předpona nese v tomto případě význam milion. S rozvojem výpočetní techniky a zvětšováním úložných kapacit jsme se začali běžně setkávat s označením velikosti elektronických souborů v takzvaných megabajtech, tedy milionech bajtů. V běžné mluvě uživatelé často zkracují tuto jednotku a říkají například, že soubor má 2 mega, místo toho, že má 2 megabajty.
2: Znám lidi, kteří s počítači celkem nemají nic společného a přesto výraz mega používají. Třeba realitní makléři, jedná se o stejný význam, když se řekne, že třeba byt stojí 2,5 mega.
3: Máte pravdu. I v tomto případě se výraz mega používá ve smyslu milion, tedy byt stojí 2,5 milionu. Toto užití výrazu mega samozřejmě není spisovné. Patří do nespisovné mluvy, často je součástí profesního slangu, například u zmíněných realitních makléřů, ale i dalších profesí, které pracují se zakázkami v řádu milionů.
2: Nedávno jsem v tramvaji zaslechl konverzaci dvou asi desetiletých děvčat a nevypadalo to, že by mluvili o zakázkách v řádu milionů, ale přesto se u nich výraz mega vyskytoval v každé třetí větě. To už asi nebude mít souvislost s číselnou hodnotou, že ne?
3: Význam předpony mega se nejprve posunul a tato předpona začala signalizovat, že je něco neurčitě velmi velké nebo je toho opravdu hodně. V češtině máme z této doby například slovo megamarket pro obchodní dům, který je větší než supermarket. Podle dat z Korpusu českého jazyka bylo toto slovo nejčastěji užíváno kolem roku 2000. Od té doby je jeho výskyt sporadický. Bylo nahrazeno podobně užívaným slovem hypermarket. Slovo mega se postupně osamostatnilo. Něco je zkrátka hodně velké, nebo je toho opravdu mnoho. Samostatné slovo mega se vyskytuje téměř výlučně v mluveném, nespisovném, neformálním projevu a spíše u mladších mluvčích. Spojuje se s podstatnými i přídavnými jmény, slovesy i příslovci. Takže můžeme při běžném hovoru slyšet, že je něco mega hustý, ve smyslu, že je to naprosto úchvatné, někdo se chová mega ješitně, někdo něco mega podělal, někdo je mega borec, nebo něco je mega náhoda. Ve všech těchto případech bychom si za slovo mega mohli dosadit slova jako velice, naprosto, úplně, hodně velký a tak dále. Proč dochází v tomto významu právě k uplatnění slova mega a ne třeba výrazů jako super nebo hyper, o tom můžeme jen spekulovat. Možná je to i snadnou výslovností a spojitelností slova mega s dalšími slovy v proudu řeči.
2: Dnešní jazykový koutek připravila Růžena Písková. Díky za to, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Tak tolik dnešní chvilka češtiny a teď jedno avízo. Jednou z prvních hereček, která se prošla po novém a delším červeném koberci u Hotel Thermal na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varech, byla herečka Alena Mihulová. Jen letos má za sebou už 2 divadelní premiéry, chystá se na natáčení snímku Lady Dermacol a na podzim bude mít premiéru film Houpačky, kde si zahrála jednu z vedlejších rolí. Nejen o její divadelní a filmové práci bude rozhovor, který uslyšíte zítra po 10. hodině. Ale už za chvíli, za pár minut, po hodině 16. uslyšíte dnešní hvězdné návraty a já vám můžu dopředu říct, že vám připomeneme život a role herce Pavla Trávnička. Dozvíte se například, kde vyrůstal, s kým chodil do školy, jak se bavil, jak točil známé filmy, jak daboval, no a vůbec co veselého zažil. Uslyšíte samozřejmě také řadu ukázek z filmů, rozhlasu i televize a také oblíbené písničky. Takže hvězdné návraty a Petr Trávníček krátce po 16. hodině po dalších aktuálních zprávách Českého rozhlasu Plzeň. No a Roman Stupka vám všem i nadále přeje příjemný poslech.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé mají větší zájem o koupání v přírodě, měli by si dát ale pozor na kvalitu vody. Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na MHD. Zítra bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky. Pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušková.
2: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
1: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé na internetových stránkách krajských hygienických stanic nebo na webu Ministerstva zdravotnictví koupací vody. Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na MHD. Rozhodlo o tom představenstvo plzeňských městských dopravních podniků. Papírové jízdenky používá stále méně cestujících a Plzeň je posledním městem s mechanickými označovači ve vozech. Papírové lístky budou nahrazené takzvanou plzeňskou peněženkou. Uvedl to náměstek primátora Aleš Tolar z hnutí STAN. Podle něj si odpírači bezhotovostních plateb mohou koupit například v trafikách plzeňskou peněženku a z ní se budou odečítat hodnota jízdné. Po vyčerpání kartu vrátí podobně jako skipasy a dostanou zpět 20-korunovou zálohu. Prázdninová hra na Rokycansku a Nepomucku představuje 20 nejzajímavějších typů na výlety v regionu. Průvodci jsou tři kreslené postavy. Liška Róza z Rokycan, Bobr Borek z Hlubokých lesů Brd a jeho mladší bratr Janek z Nepomucka. Jaká místa je možné navštívit, přibližuje manažerka pro rozvoj cestovního ruchu Rokycanska a Nepomucka Mirka Veselá.
3: Zámky, muzea, rozhledny i méně známé cíle, jako například křížovou cestu, vodopád, vyhlídku nad Berounkou nebo skanzen lidové architektury. Děti můžou soutěžit o krásné ceny, když navštíví aspoň 5 z nich a naskenují tam do naší aplikace Rokycansko-Nepomucko jednoduchý QR kód.
1: Hra potrvá do konce srpna. Světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech má dnes film Pramen s herečkou Aňou Geislerovou. Snímek slovenského režiséra Ivana Ostrochovského soutěží o křišťálový globus v hlavní sekci. Geislerová v něm hraje lékařku, která v 80. letech pracuje na gynekologické klinice. Film zpracovává stále nedořešenou otázku sterilizací romských žen v Československu, popisuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
4: Ivan Ostrochovský vypráví pro něj typickým způsobem, který se nespokojuje jenom vlastně s nějakým etickým zobrazením, ale stejně tak jako jeho předchozí filmy, například Služebníci či Koza, má velmi silnou a rozpoznatelnou estetickou stránku.
1: Do českých kin film Pramen půjde po festivalu v půlce července.
0: Sport.
1: Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd a v olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tacenu. Pro českou výpravu získala v Polsku už 20. medaili.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně velká oblačnost, místy přehánky nebo občasný déšť, postupně srážky jen výjimečně, a to hlavně na horách. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a na horách 14 až 11. Zítra bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 17 až 20. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 20 v Kasejovicích na jižním Plzeňsku srazilo osobní auto cyklistu nedaleko pizzerie. Místo je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
6: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
5: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
7: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
5: Snad mě necháte říct úvodné. Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
7: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
5: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
7: To je kravina, to je blbost.
5: A jak byste si to představoval vy?
6: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
5: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
6: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To by byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
5: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak už, pak to bylo moje povolání, ty punčocháče byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.

0: prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, šo, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
3: Očku, to mě nedělí, prosím, ale mě manželka.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tety kluci, ty jsi jako
3: nemůžu vyhádat.
5: Jeje, dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
6: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
5: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina.
7: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zátovi?
5: Jak tedy bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
7: Ty jsi to zatajil? Co? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
4: Co je to za bláboli, co to měli
7: za pitomu? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
4: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
4: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. Prosím, seš ty vůbec normální?
4: Já jsem...
7: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já vám se jasný.
6: Katinka.
7: Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí.
5: Nežaj, my našli!
7: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako...
4: Co?
7: Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří, nevěří, to je podraz.
7: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok, Miláčku, víš?
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
7: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
7: Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
7: Můj Ludva.
4: No, mě chceš vyprovokovat?
7: Vůbec mě
4: moment, vyprovokovat, moment, buchty, ty jsi přivezla buchty, no, a takové buchty peče jenom teta Anča.
7: Ty můj Otelo, takové buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
7: Ale budete se sem ráda vrátit, víte, že se sem vrátíte. No,
5: já se sem vrátím, ale to někdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný?
4: Kačko, aaaah! Ty kačo, je to! Kačo, ty pomláka!
7: Co si to k ní dovoluješ? Ty, běž za ní, omluv se, já buď na ní hodnej a žádný násilnost. No. Věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Smutné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslela, začala dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekujou. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní odvárková.
3: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našino, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak to se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, co ty nejmenší role, a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašeše poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkoval dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.

0: Divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
1: Pojďte dál. Uvolněte se.
2: Děkuji.
1: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
2: Ano.
1: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
2: Vážně? To bych ani nečekal.
1: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
2: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
1: No, o čem jiný?
2: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
1: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
2: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
1: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
2: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
1: Jak říkám, příběh funguje.
2: Ano.
1: Stručně řečeno, je to
2: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
1: No tak sám bych to nevystihnul líp.
2: Ano.
1: Ale v tom právě vidím ten problém.
2: V tom hrobu?
1: Ne, v těch milencích.
2: Aha.
1: Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
2: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
1: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
2: A co mám co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
1: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co by vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
2: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
1: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
2: Rozdíly? Jaké rozdíly?
1: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
2: Ani tak zcela moc nepřesně.
1: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
2: Jakože je černoch?
1: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
2: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
1: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
2: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
1: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
2: No, jestli to jde, tak...
1: co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
2: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
1: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu té

0: autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
1: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
0: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
1: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
0: Shakespeare, zajímavé!
2: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce. O režiséru Evženu Sokolovském.
3: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi, Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavlato, ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavlata do toho tam tchýně. Pavlata do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: každého, kdo věří, že je v šatech lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé. A jo.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
4: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo? A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem hodně hrál. To se spraví, to se srovná. Násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil. A zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková. Tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo? Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak my se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptoré?
9: Hrajte!
6: A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šup asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to, podařilo se to.

0: posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. A jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane režisére, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dubbingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dubbingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Ty, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihenová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tě tam umrzne ta tvá pusa!

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla, ale...
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nový plzeňský projekt Chci řidičák má pomoci budoucím řidičům. Odbočka z Lužan u Přeštic do Mečína bude od zítřka znovu průjezdná. Zítra čekejte zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň spustila projekt Chci řidičák. Budoucí řidiči mohou na novém webu najít informace o výběru autoškoly, závěrečných zkouškách a prvních samostatných jízdách. Více řekne mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hajková.
2: Web se věnuje taky nejčastějším otázkám spojeným se získáním řidičského průkazu. Přináší doporučení pro bezpečný začátek za volantem a nabízí praktické informace na jednom místě. Smyslem projektu je zvýšit informovanost budoucích řidičů, podpořit kvalitní přípravu a přispět k větší bezpečnosti na silnicích.
0: Zítra končí uzavírka silnice směrem do Vlčí a Měčína na jižním Plzeňsku. Silničáři dokončili část nového kruhového objezdu u Lužan na hlavním tahu z Plzně do Klatov. Omezení ve směru na Skočice i nadále platí, jak dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
3: Zůstane nadále uzavřena silnice třetí třídy směrem na Skočice a hlavní část prací se nyní přesune právě do tohoto prostoru a bude se pokračovat v pracích na připojení právě z komunikace z třetí třídy na ten hlavní tah. Omezení potrvá zhruba měsíc. Na začátku srpna by se zase mělo to omezení částečně změnit, ale o tom teprve budeme přesněji informovat.
0: Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformuje o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Česko si dnes připomíná příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici a položili základy nového jazyka, vysvětluje slavista a jazykovědec František Čajka.
4: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
5: Sport.
0: Na mistrovství světa ve fotbale se budou hrát další dvě osmifinále. Ve 22 hodin začíná zápas Brazílie-Norsko, ve 2 hodiny po půlnoci Mexiko-Anglie.
5: Počasí.
0: V noci bude převážně velká oblačnost, místy přehánky nebo občasný déšť, postupně srážky jen výjimečně, a to hlavně na horách. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a na horách 14 až 11. Zítra bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 20. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 20 v Kasejovicích na jižním Plzeňsku srazilo osobní auto cyklistu a na dálnici D5 ve směru na Rozvadov pozor na porouchané auto kilometr 48 u Mýta na Rokycansku, i tam opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou.
7: Krátce po 17. hodině a vy stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje, kde právě teď začíná pořad a blahopřejeme písničkou. Já se jmenuji Jiří Trnka a tady je první dechovka pro vás a je to směs

Český rozhlas, dobrý podvečer a také dobrý den, tak už začíná první přání. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro maminku k jejím 85. narozeninám od skupiny Holky pro mámu. 6. července se dožívá 85. narozenin paní Růžena Rojíková z Litic. Vše nejlepší a do dalších let hlavně spoustu zdraví, štěstí, pohody a také elánu přeje manžel František, dcera Zdeňka a také vnoučátka a hlavně pravnoučátka. Tak my už hrajeme a gratulujeme.

Český rozhlas Radio vašeho kraje a pořad Blahopřejeme písničkou. Ve čtvrtek 2. července oslavila 90. narozeniny paní Marie Štraserová. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody a radosti s pravnoučátek přeje syn Jindra s rodinou a také posílá písničku.

Vážená redakce, jménem fanklubu kapely Atlas prosím o odvysílání blahopřání s písničkou pro naše členy, kteří v těchto dnech oslavují svoje životní jubilea. Těmito oslavenci jsou pánové Pavel Pašek z Nekmíře, Pavel Kocanda a František Beneš, oba jsou z Horšic. Všem jmenovaným jubilantům k jejich výročí gratulujeme a do dalších roků jim přejeme zejména pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, stále dobrou náladu, optimismus a trvalou spokojenost. K našemu blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas Fotbalová parta. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Atlasu Josef Koubek. Pane Josefe, my vás zdravíme.

Pořad blahopřejeme písničkou, ten pro vás na vlnách Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje vysíláme každou sobotu a neděli vždy mezi 17. a 18. hodinou. No a abychom měli co vysílat, tak je potřeba, abyste nám vaše gratulace posílali. Ta úplně nejjednodušší cesta je vstoupit na stránky Rádia vašeho kraje, v dolní části vyplnit příslušný formulář. Napište, pro koho byste chtěli zahrát, co byste chtěli zahrát. Vyberte písničku nějakou hezkou, kterou máte vy rádi, případně váš známý kamarád, příbuzný nebo oslavenec. No vyberte den, sobota anebo neděle. A vůbec nemusíte čekat, až bude mít někdo narozeniny anebo svátek, ale zkuste mu nechat zahrát jen tak pro radost. Třeba, že jste ho dlouho neviděli. Jestli to

šumění lesa, klapot starého mlýna, kostelní věž a dům opodál, to je a navždy zůstane můj rodný kraj.

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje, tady už vidím Jakub Smolík a Marcel Zmožek, to bude patrně další přání, pojďme se na ní podívat dopodrobna. Dobrý den, ráda bych nechala zahrát pro strejdu Bohouška, který dnes slaví 84. narozeniny, písničku A tě láska provází od Jakuba Smolíka a Marcela Zmožka. Strejdo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a příjemné prožití dní. Máme tě rádi, Eva s rodinou, děkuji. A přeji pěkný den, s pozdravem paní Eva Skalová. Už hrajeme.

Ve vysílání Českého rozhlasu splníme další přání. Máme tady opět jednu gratulaci. Začíná to vážený jubilanté jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce Heřmanova Huť bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. No a to už patří panu Rudolfu Pilnerovi, který slaví své 86. narozeniny. Tak pane Rudolfe, všechno nejlepší a písnička Ta je vrchem.

0: Vážená hudební redakce, prosíme, zahrajte písničku pro Karla Nováka, který právě dnes slaví své 53. narozeniny. Milý Karle, obě naše dcery, Kateřina i Jana, ti přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a už se moc těšíme na dovolenou. Manželka Jana, a tady je písnička.
1: Až budu

0: až budu v důchodu.
1: Klasicky před 18. hodinou zmiňuji, že už se nám blíží zprávy. Ano, Český rozhlas je odvysílá už za malou chvíli a tak je čas, abychom se rozloučili. Veškerá blahopřání, která jste nám poslali, jsme odvysílali. Připomínám, posílejte nám i na ta vydání v sobotu a v neděli, co budou příští týden, a pošlete nám jich co nejvíce, ať máme co číst. Já jsem Jiří Trnka a přeji vám pěkný podvečer s Českým rozhlasem.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Obchody i zítra na státní svátek mohou zůstat otevřené. V Lubech u Klatov začne rekonstrukce viaduktu, uzavře hlavní tah na Železnou Rudu. Zítra bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a teploty do 24 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zítková. Velké obchody v Česku nemusí ani zítra povinně zavřít. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. Stejně tomu je i dnes na svátek Cyrila a Metoděje. Přestože obchody podle zákona zavřít nemusí, někteří provozovatelé pravděpodobně dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem otevírací dobu ověřit. Správa železnic začne v srpnu s rekonstrukcí viaduktu v Lubech u Klatov. Často pod ním uvízly kamiony, když jejich řidiči přehlédli značku o výšce mostu. Nový most bude vyšší a širší. Po dobu rekonstrukce bude zcela uzavřen hlavní tah na Železnou Rudu. Město o úpravu viaduktu usiluje už několik let, říká starosta Klatov Rudolf Salvetr z ODS.
3: Díky dlouholeté debatě se správou železnic se nám podařilo dosáhnout toho, že tento most se bude měnit. V měsíci srpnu započnou práce. Taková rekonstrukce znamená také stavební ruch, přerušení dopravy. Nicméně z pohledu bezpečnosti dopravy tuto věc považujeme za velmi důležitou.
2: Největší tragédie se u viaduktu v Lubech odehrála před 2 lety. Z uvízlého kamionu tehdy odpadla část návěsu a spadla na protijedoucí osobní auto, ve kterém usmrtila spolujezdce. Držitel 3 Oscarů kameraman Robert Richardson v Karlových Varech převzal křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Na festivalu také uvedl film The White Devil.
4: Ústřední postavou časozběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
5: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
4: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Hanebný pancharti a nebo Letec. Dokument je debitem Jany Hojdové, která před skoro 10 lety Richardsona oslovila kvůli diplomové práci na FAMU.
6: Pro mě je to nepředstavitelný, že tady stojíme. Je mi velkou ctí, že můžeme mít premiéru tady.
4: Večer má v Karlových Varech světovou premiéru taky slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky, která řeší nucené sterilizace romských žen v 80. letech v Československu. Lucie Pávová, Český rozhlas. Sport.
2: Český duel v 8. finále tenisového Wimbledonu ovládla Karolína Muchová, která porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 setech 7-5, 5-7 a 6-3. Čeští deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl skončili v Londýně v 8. finále finsko-britské dvojici Heliovára Patton podlehli 1-2 na sety. A velkou cenu Británie Formule 1 vyhrál Leclerc a připsal si první vítězství od října 2024. Druhý skončil Russell a třetí Hamilton.
0: Počasí.
2: V noci bude převážně velká oblačnost, místy přehánky nebo občasný déšť, postupně srážky jen výjimečně, a to hlavně na horách. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a na horách 14 až 11. Zítra bude zataženo až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách maximálně 20. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Klatovech počítejte s uzavírkami v ulici Čapkova a v okolí. Důvodem je klatovská pouť. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Žloutenka patří mezi onemocnění, o kterých většina z nás už někdy slyšela. Možná ale, že ne všichni ví, že existuje několik typů, které se liší způsobem přenosu, průběhem i možnostmi prevence. O tom, jaká je současná situace v České republice, potažmo v našem regionu a jak se vlastně před žloutenkou chránit si budeme povídat s doktorem Miroslavem Kubiskou z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane doktore, co je to tedy vlastně ta žloutenka a jaké typy se v České republice nejčastěji vyskytují?
2: Tak žloutenka, ten název vznikl z toho, že při tom zánětu jater, který vznikne, tak skutečně může dojít, ne vždycky, ale může dojít k takové poruše jater, že člověk zežloutne. Tam vznikl ten název. Mimo jiné vlastně dojde i k bolestem, k teplotám, k pocitu na zvracení, k říčním stolicím, zmavnutí moči, změnu charakteru stolice se dá říct. A to všechno vlastně přivede toho člověka k lékaři nebo k nějakému vyšetření. Takže ale ta žloutenka, tak to je to vlastně zánětlivé postižení jater, které vede k tomu, že zežloutne kůže a nebo u některých nemusí úplně zežloutnout kůže, zežloutnou jen oči, to bělmo, to jako upozorní to okolí, že se něco děje a že by se mělo vyšetřovat dál.
1: Já jsem říkala, že několik typů, vy lékaři je máte označené písmenky. Kolik těch písmenek vlastně potřebujete?
2: Teď potřebujeme 5 písmenek A, B, C, D a E.
1: Než si budeme povídat jednotlivě o těch typech žloutenky, pojďte se trošičku vrhnout na statistiku. Jak to vypadá v České republice v aktuálním období?
2: Aktuálně dobíhá epidemie hepatitidy A, tak doufám, že už všichni zaregistrovali, že v posledních 2 letech skutečně tady byly, v zásadě se dá říct, nízké tisíce infikovaných. Proběhla tady epidemie hlavně kolem Prahy, kolem Brna, tam byla ta dominance výskytu. Západ Čech, ten náš kraj a Karlovarský kraj, tak tam skutečně ta situace byla lepší, ale to neznamená, že tady hepatitida A neproběhla. Jednalo se o desítky případů měsíčně a teď skutečně už vídáme v těchto týdnech jen jednotky pozitivity hepatitidy A. To je ta nemoc špinavých rukou, tam se snadno člověk nakazí, pokud prostě je buď infikovaná ta potravina, nebo si šáhl do pusy tam, kde předtím byla nějaká kontaminovaná stolice třeba.
1: Takže to je statistika, která se týká žloutenky typu A. Teď trošičku přeskočím v té abecedě. Máte i Dčko, ale o tom jste hovořil jako o úplně v podstatě zanedbatelné.
2: Ano, to je naprosto, dá se říct, v našich krajinách vzácnost a je to tím, že člověk ten virus může nosit nebo může být infikován pouze, pokud má i to Bčko k tomu, protože Dčko není tak šikovný virus a potřebuje i to Bčko, aby se mohl replikovat, takže Dčko je v jednotkách pacientů tady v našich podmínkách nebo v našem regionu a je to zanedbatelné skutečně.
1: No a B, C a E?
2: B, C a E. Já zůstanu u Ečka, protože to se přenáší vlastně stejně jako Ačko, takže taky musí být kontaminovaná potrava a v našich podmínkách je to hlavně zvěřina, vepřové maso, které neprošlo pořádnou tepelnou úpravou anebo třeba při tom porcování masa, kde ta stolice toho zvířete byla třeba na srsti, tak si někdo šáhl na rty třeba nechtěně a nakazil se. Takže skutečně hepatitidu E z toho jídla také vídáme a ty poslední 3 roky patří k těm rekordním záchytům. Jedná se o stovky v České republice.
1: Když se tedy na tu statistiku podíváte vy z vašeho pohledu, tak řekněme, vidíte zlepšení, vidíte nějaké světlo na konci tunelu?
2: Zlepšení stran epidemie žloutenky A, tak tam skutečně dochází k poklesu. Je několik důvodů. Proočkovala se část populace, jednak ty, co byly v kontaktu s těmi infikovanými a jednak teda těmi hygienickými šetřeními a lékařským dohledem se skutečně zabránilo tomu dalšímu šíření, ale ta inkubační doba je dlouhá v řádech týdnů, takže teď to zjednodušeně jako dobíhá, ale skutečně ten trend je ve výrazném poklesu.
1: Jak se žloutenka diagnostikuje?
2: Když dojde k tomu zežloutnutí, tak tam většinou je to jednoduché a v zásadě v každém případě dojde k náběru krve. A tam se myslí v té situaci, kdy se nabírá krev při zežloutnutí, při tom ikteru, tak se myslí i na žloutenky, takže tam se udělá náběr a udělá se panel hepatitid a máte v zásadě ten den výsledek.
1: Kdy k vám pacient přichází?
2: Na infekci anebo no, k lékaři?
1: Myslím k lékaři. Kdy si člověk nejčastěji řekne, něco se mnou není v pořádku, musím k lékaři?
2: Pokud to vztáhneme k hepatitidám, tak začnu od konce této zežloutnutí. Máme pána, abychom si to hezky zapamatovali, který šel na tenis a jeho spoluhráč mu řekl, že je tak žlutý, že s ním odmítá hrát, ať jde laskavě k lékaři. Tak to je to jasné, kdy vyhledáte praktika, urgentní příjem nebo nás. A pak máte situace, kdy ten člověk nezežloutne, není ikterus a má jenom právě bolesti břicha, je mu na zvracení, pozvrací se několikrát, najednou mu třeba zbělá stolice, má to takovou bělejší, světlejší barvu, která je absolutně netypická, neměl to nikdy předtím, takže má už změn charakteru trávení. Pak tomu může mít zvýšenou teplotu, málo kdy horečku. No a na tom začátku právě jsou jenom ty nespecifické příznaky typu bolesti kloubů svalů, pobolívání hlavy, prostě nic, co by nás upozornilo na hepatitidu, na ten zánět jater.
1: No a jak se pokračuje potom v léčbě, po té, co se pacient dostaví k lékaři, to si budeme s panem doktorem Miroslavem Kubiskou z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni povídat už za chviličku.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, s panem doktorem Miroslavem Kubiskou si povídáme o žloutence. Ještě přece jen, než se dostaneme k té léčbě, možná, že bychom měli vysvětlit a na chviličku se zastavit u toho přenosu těch jednotlivých typů žloutenky. Jak ten přenos probíhá?
1: My jsme řekli, že u té hepatitidy A a E ten přenos vlastně fekálně orální se říká, to znamená kontaminovaná stolice, se dostane buď přímo přes naše prsty třeba do našich úst a ten virus sníme a tam pokračuje dál ten jeho život a to množení. To je ta jednodušší varianta, se dá říct, no a pak a to je to Ačko a Ečko. Prostě sníme to, dá se říct jednodušeně.
0: Ano.
1: A je tam ten kontakt. No a hepatitida B a C, tak tam je situace úplně jiná. Tam je přenos v zásadě při sexuálním styku, nebo když je kontakt krve, nebo to je ten parenterální přenos, to znamená přenos krví nebo krevními deriváty, plazmu a tak podobně. A tam to je třeba při poranění, při krevní transfuzi teoreticky a tak podobně, takže to je ten krevní přenos. No a pak se nesmí zapomínat na přenos matky na dítě. Pokud je matka neléčená a je infekční, tak skutečně při tom porodu nejčastěji může nakazit i toho novorozence.
0: Může, nebo se to vždycky stane?
1: Samé velké množství proměnných. To znamená, pokud je matka infekční, neprošla třeba screeningem, dostala se do péče náhodně, prostě je tam to největší riziko, tak tam skutečně šance je. Tam těžko se to říká v procentech, ale tam skutečně k nákaze dojít může. Zažili jsme to, nebo vídáme to velmi vzácně u hepatitidy B, teď z minulého roku si pamatuju jednu hepatitidu C například, ale v našich končinách, protože máme tu péči, tu přednemocniční, nebo tu předporodovou máme perfektní na vysoké úrovni, tak skutečně je to v našich končinách vzácnost. A hlavně teď nám rodí matky, které už jsou v tom věku, kdy mají pravidelné očkování hepatitidy B, to v úvozovkách povinné, ale to pravidelné, takže najednou máte proočkovanou část populace, která vám jde k porodu a vlastně není možné, aby novorozence nakazili, nebo to dítě nakazili hepatitidou B, protože jsou sami proočkované a není možné, aby byly infekční.
0: Jasně. Tak jsme si probrali ten přenos a teď už se tedy pojďme bavit o tom, když se skutečně člověk nakazí. Která ta žloutenka, který ten typ je z vašeho pohledu pro člověka, pro jeho zdraví nejnebezpečnější?
1: Těžká otázka, ale když zůstanu u epidemie hepatitidy A, která teď dobíhá v České republice, tak tam skutečně máme z loňského roka přes 30 úmrtí. V relativně nízkém věku, průměrný věk byl někde nad 50 let. To skutečně jako je relativně nízké. A to se týkalo populace, která byla už nějak znevýhodněná, měla nemocná játra, spoustu jiných onemocnění a tak podobně. Takže v tomhle smyslu u rizikové populace je to i hepatitida A velice nebezpečné onemocnění s dlouhým průběhem a s relativně vyšší smrtností právě u té rizikové populace. Takže v tomhletom jako akutním průběhu a při té epidemii, tak to Ačko vůbec není tak, že by to proběhlo a chvíli jsem se léčil. Jo. Může to probíhat i tak. Pak máme hepatitidu B a C, to znamená ten přenos krví a sexem, popřípadě z matky na dítě. A tam je jedna zásadní změna a to, že mimo té akutní fáze, která proběhne hned po nakažení, tak to množení toho viru a ten zánět jater je chronický v řádech týdnů, měsíců až let. Vůbec ne u všech. Některý imunitní systém si s tím poradí relativně dobře a drží nám virus inaktivní, ale bohužel u neúplně malé části populace nebo těch infikovaných skutečně ten zánět jater probíhá roky. A v tomhle smyslu právě nám pomaličku poškozuje játra do fibrózy až té cirhózy, kterou my známe u těch alkoholických poškození, ale i v tomhletom smyslu infekčních onemocnění můžeme dojít do cirhózy. Takže to je ta zásadní nebezpečná věc, která toho člověka pomaličku zabíjí. A poslední věc je významně vyšší riziko toho obávaného hepatocelulárního karcinomu, to znamená nádoru jater, který skutečně sem tam vídáme a je to právě u těch lidí, kteří nebyli zachyceni a měli tu chronickou neléčenou hepatitidu B nebo C.
0: Takže se dá říct, řeknu to teď velice laicky, že je pacient, který je postižený až do konce svého života.
1: Může, ale v zásadě pouze ten, který ten virus nedrží, jako ten jeho imunitní systém reaktivní a který nebyl vyšetřený a který není léčený. A teď právě směřuju k té léčbě, kdy hepatitida B v některých případech, pokud je potřeba léčit, vůbec to není třeba u 5% těch infikovaných, takže relativně málo, tak pokud je potřeba léčit, tak dostávají jednu tabletku jednou denně a ten virus se drží neaktivní a ten organismus nepoškozuje. Hmm. Ale je tam ta jedna tabletka jednou denně u malé části těch infikovaných a funguje to perfektně, je to skvěle snášené. No a u hepatitidy C, tam je novinka, že od roku 2018, pokud je potřeba léčit, to znamená, ten virus se množí, tak my toho člověka dokážeme za 2 až 3 měsíce vyléčit. To je obrovská změna proti dřívějším dobám, kdy skutečně lidé umírali na fibrozu a cirhózu a všechno, co jsme řekli, protože nebyla dostatečně dobrá léčba. Ona nějaká byla, nebylo to úplně ideální, ale teď máme tabletku jednou denně, po dobu 2 až 3 měsíců a hepatitidu C dokážeme vyléčit.
0: Pane doktore, všichni pacienti jsou vždycky hospitalizováni?
1: U žloutenky A, nemoc špinavých rukou, dobíhající epidemie, tak tam je ta zákonná povinnost izolace. Takže tam skutečně nařizujeme to protiepidemické opatření, tak aby ten člověk nešířil dál. A v zásadě těm lidem je, dá se říct, špatně. Takže kolikrát z té naší péče, tam antivirotika jako taková proti tomu viru nedáváme, ale dáváme infuze, věci proti zvracení, kolikrát proti vysokým teplotám. Takže kolikrát jsou i rádi, i přesto, že jim to nařizujeme, že s námi musí být, tak jim poskytujeme tu symptomatickou terapii, kdy jim tlumíme ty obtíže a pomáháme jim. Takže tam je ta zhruba týdenní hospitalizace nařízená, tak aby se zamezilo šíření.
0: A u těch dalších typů léčíte, chci říct, pacienty se žloutenkou některých typů i ambulantně?
1: Určitě. Naprostá většina je řešena ambulantně a u toho Bčka, Cčka spíše, pokud jsou komplikace.
0: Naším dnešním hostem je doktor Miroslav Kubiska z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. A za chviličku pokračujeme, například prevencí.

0: Ještě chvíli si budeme povídat s panem doktorem Miroslavem Kubiskou o žloutence. Ještě mám takový dotaz, pane doktore, jestli zaznamenáváte nějaké trendy ohledně pohlaví, jestli se nakazí více mužů nebo žen. Můžete to nějak zhodnotit?
1: U té epidemie, která k nám dobíhá, Ačka, tak tam je o něco více infikovaných mužů. To, co ale pro mě bylo velké překvapení, je, jak jsme zmínili několik desítek teda úmrtí v loňském roce na právě hepatitidu A, tak tam z těch snad 36 byly 3 nebo 4 ženy. To znamená naprostá dominance mužů. Může se to vysvětlit různě, jestli vyšším abuzem alkoholu třeba podobně, nebo vyšší nemocností, ale ten průměrný věk jejich byl porovnatelný, když na tom malém vzorku žen, ale tam byla jasná převaha u úmrtí mužů, výrazně více. A v letošním roce je zatím hlášeno 6 úmrtí na Ačko a tam jsou všichni muži.
0: Tak a teď pojďme na to důležité, a to je prevence. Jak se před žloutenkou můžeme chránit? Co doporučujete?
1: Rozdělíme to na ty dvě skupiny, takže Ačko, které ty dobíhá, a Ečko, tak tam jednoznačně potrava, potraviny, anebo kontaminovaná voda. To znamená, v České republice u zvěřiny a vepřového masa tak jednoznačně tepelná úprava. Běžná, nic zásadního. To, co běžně děláme, tak stačí. Tam jenom třeba nemám pochopení pro zvěřinový tatarák, protože to je přesně ta cesta, jak se nakazit tou hepatitidou E. To znamená, tepelná úprava je to první. Co se týče vody, tak tam hlavně při cestování prakticky kamkoliv mimo EU, tak je potřeba myslet na to, že ta voda může být kontaminovaná a pít teda pouze balenou vodu. Zapomíná se na led. Led naopak ten virus hepatitidy A uchovává, pomáhá mu přežít ten chlad, takže ten rozpuštěný led vlastně uživí ten virus a i touto cestou se můžeme velice snadno nakazit.
0: No a když se mluví o té žloutence typu A jako o nemoci špinavých rukou, tak bychom asi taky měli zmínit něco, co si myslím, že všichni ví, ale pořád se to musí opakovat.
1: Ano, tak ta hygiena rukou ve smyslu alespoň toho umytí, nejlépe třeba použití dezinfekce, zvlášť v době epidemie po jízdě třeba MHD, tak tam to je skutečně ten základ. Takže mytí rukou a třeba v některých ještě těch rizikových situacích dezinfekce, to je prostě základ a návyk podle mě už skoro běžný.
0: Ano, to už bychom možná ani nemuseli připomínat. No a teď je tady očkování.
1: Ano, tak u hepatitidy A je věc velice jednoduchá a dvě dávky očkování nám skutečně stačí na tu dlouhodobou, v zásadě se dá říct do životní ochranu. Bohužel, nebo z mého pohledu bohužel, to není to pravidelné očkování, je to něco navíc, co si člověk musí ve většině případů zaplatit a proto se na to zapomíná, nebo proto ta proočkovanost je relativně nízká v České republice. U nás jsou proočkovaní akorát turisti a pak integrovaný záchranný systém. Takže relativně málo lidí, nebo ty, co chtěli. A teď teda během epidemie se doočkovalo spoustu lidí, kteří byli v kontaktu s někým, kdo už pozitivní byl a nechtěl teda si prodělat. Takže to nám velice rychle narůst, nebo tam byl nárůst těch proočkovaných, ale naprostá dominance populace neočkovaná. Takže to je hepatitida A, jak se chránit a stačí nám opravdu dvě dávky na tu dlouhodobou prakticky doživotní ochranu.
0: No a další typy žloutenky a prevence před nimi?
1: No a zbývá nám to Bčko, Cčko, tam teda jsme řekli přenos sexuální cestou krví a v případě z matky na dítě, no tak sexuální střídmost, tak když je nějaký kontakt sexuální, tak nám stačí ta bariéra ve smyslu užití kondomu. Takže to nám skutečně stačí, abychom se nenakazili tou sexuální cestou, no a prevence u krevního přenosu, tak tam skutečně je věc komplikovaná a pokud se někdo poraní a o něčí

0: krev a sám je poraněný, tak tam skutečně by měl vyhledat naši pomoc, tak abychom ho zajistili případně nebo naplánovali tu péči. Takže prevence je jednoduchá.
1: Zmínili jsme ještě v souvislosti se žloutenkou drogově závislé osoby, osoby, které užívají intravenozně drogy. Asi bychom k tomu mohli také něco říct.
0: Ano, ta situace se v zásadě v posledních letech změnila tím, že je relativně dobrá dostupnost těch testovacích center, K-pointu a tak podobně těch nízkoprahových a spoustu lidí se žloutenkou C se odléčilo. Jak jsme řekli, je to vyléčitelné onemocnění. To, co ale se musí připomínat, je to, že se může ten člověk kdykoliv nakazit znovu hepatitidou C. Prostě jednou se vyléčí, ale může se nakazit znovu. Takže to připomínáme. No a já vždycky říkám, jakože to je prostě průřez populací. Máme odléčené lidi s hepatitidou C z jakéhokoliv odvětví si představíme, prostě měli v životě situaci, kdy se nakazili, tak to je prostě a je důležité prostě to odléčit a nenakazit se znovu. Vrátím se k hepatitidě B, že tam jsme neřekli, že vlastně relativně velká část populace už je proočkovaná, teď nám dorůstá ta populace, která byla očkovaná v dětství tím pravidelným očkováním, takže najednou vlastně hepatitida B téměř vymizela v těchto věkových skupinách a vlastně dá se říct, že my se s ní budeme setkávat čím dál tím méně, nebo si odléčíme už jenom ty, kteří se nakazili dříve, popřípadě k nám přicestovali z jiných zemí, a takže to do budoucna bude výrazně nižší problém, než býval hepatitida B.
1: No a ještě na závěr pojďme připomenout, že 28. červenec je světovým dnem hepatitidy. Fakultní nemocnice v Plzni se k němu samozřejmě připojí. Jak, pane doktore?
0: Připojíme se k němu opakovaně i po loňské zkušenosti, takže budeme poskytovat konzultace a budeme poskytovat možnost testování, protože jeden jediný způsob, jak prokázat hepatitidu B nebo C, je prostě náběr krve. Jinak to nejde, nic nás na to neupozorní jiného, jako, nebo respektive upozorní ano, ale nic jinak to nemůžeme prokázat. To znamená, kdo měl někdy nějakou situaci, kdy se mohl nakazit, apeluji nebo prosím nebo nabízím tu možnost, že prostě náběr krve buď u nás nebo u praktického lékaře je možný, je to jednoduchá věc a výsledek má prakticky do druhého dne.
1: A samozřejmě nejen toho 28. července, ale kdykoliv.
0: Ano.
1: Naším dnešním hostem byl pan doktor Miroslav Kubiska z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Díky za vaše zajímavé informace. Ať se vám práce daří, mějte se hezky, příště naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Po prvních sečích je kvůli suchu nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Cestovatelská hra na Rokycansku a Nepomucku láká na výletní místa od Berounku až po Otavu. Zítra bude zataženo až oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť a teploty do 24 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. V Česku je po prvních sečích nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Méně je například cena nebo slámy užívané pro krmení skotu, ale i jako podestýlka pro drůbež. Pokles produkce způsobilo sucho i vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Vyplývá to z vyjádření zemědělců, které ČTK oslovila. Druhá seč by po deštích mohla být podle odborníků lepší. Náklady na krmiva ale zemědělcům i tak patrně stoupnou. Nedostatek slámy i její vyšší cenu kvůli suchu čekají drůbežáři a problém se dotýká i chovatelů skotu. Český svaz chovatelů masného skotu proto apeluje na ministerstvo zemědělství, aby dočasně upustilo od plnění podmínek u některých dotací. Prázdninová hra na Rokycansku a Nepomucku představuje 20 nejzajímavějších typů na výlety v regionu. Potrvá do konce srpna. Průvodci jsou tři kreslené postavy. Liška Róza z Rokycan, Bobr Borek z Hlubokých lesů Brd a jeho mladší bratr Janek z Nepomuka. Jaká místa je možné navštívit, přibližuje manažerka pro rozvoj cestovního ruchu Rokycanska a Nepomucka Mirka Veselá.
3: Zámky, muzea, rozhledny i méně známé cíle, jako například křížovou cestu, vodopád, vyhlídku nad Berounkou nebo skanzen lidové architektury. Děti můžou soutěžit o krásné ceny, když navštíví aspoň 5 z nich a naskenují tam do naší aplikace Rokycansko-Nepomucko jednoduchý QR kód.
2: Ve Středočeském kraji vznikne dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo třeba svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat 1. ledna, říká krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
4: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
2: Bude se jednat o teprve druhé dětské advokační centrum v Česku, to první působí v pražských Holešovicích. Sport. Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Druhou etapu Tour de France vyhrál Mexičan Del Toro. Za ním skončil obhájce titulu Slovinec Pogačar, který tak stáhl náskok lídra Tour Dana Vingegaarda na 6 sekund.
1: Počasí.
2: V noci bude velká oblačnost, místy přehánky nebo občasný déšť, postupně srážky jen výjimečně, a to hlavně na horách. Nejnižší teploty 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte zataženo až oblačno, postupně s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Povane mírný západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/26 na trase Babylon Česká Kubice na Domažlicku se opravuje povrch vozovky a funguje tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na ty jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu. A ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali. A dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit? Kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronici leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka, takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. A instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. A na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky. Protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají. A my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly, následně 48 hodin, což jsme taky zvládli a pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána a to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka, takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vydala pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: A vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila, pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty se

0: sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud, staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen a sice, abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
0: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijete navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
0: Taky děkuju.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba náš programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, už je to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site-specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
2: Ano, je to tak a naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem v té poslední době, vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakým částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuju moc a ať se vám festival vydaří.
2: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny stejně jako ostatní památky po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama jsem zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
0: K šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Elie Wiesel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jímž se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesla oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy. Bible, postavy a příběhy, Talmud, portréty a legendy či svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesla chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo beznaději. Vztah Elieho Wiesla k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, nikdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, za strašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas
2: Zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do 2 týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přehánky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších 2 týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují 2 šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Brutalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Bruntálska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny. Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve 3 setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako upravný, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme? Do jakého roku? Abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil.
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil.

0: Majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý přestavili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
0: Ano.
1: To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal. Moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše České moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše České moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat, a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost, k tomu místy přehánky maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku. Upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O dvě hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou města.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a většinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku za tepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývá.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý, no, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělo?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celý vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
3: Jo.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových Svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových Svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké, to je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku. Jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími odznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových Svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Přesně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječného koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je jako taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom taky?
3: A na to je drobenka, no samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné trášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku?
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád?
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A. pařížskou šlehačkou, za B. citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak? Upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka.
0: Počasí.
2: Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo, k tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten spiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristí už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristí hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za z těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
4: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých, a oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku, takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
4: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
5: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázie a tak, já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí, co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže, tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měli vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. A když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Mm-hmm. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození. Od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, bude vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel krou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je krutý, já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, u kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám slou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se, Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, by mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Aspoň, že to zdání zůstane.
9: Něco tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: Ano, my tam jednou přišli s Vildourenkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam bylo takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Ruženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakládali. A pán, pocem to děláte pro celý Semily nebo pro okres celý, on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350. 350 těch flašek, prostě to.
6: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožil. Ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě. Ty kluci to bylo jednomu 10, druhému bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mécký,
5: no, no, tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně, pane tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem viděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
10: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy.

0: Jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já immer wäre jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval

0: věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
1: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí,
2: tak zvláštně, tak zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu, mohli byste mi říct, a on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznali ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
3: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Jo? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no. To je čistokrevnej, teda jako Němec, že jo? A, a ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak a teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že musíme na svatbu. Já povám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna jedna. Ale oni, ty jako ty Němci, dost tak jako na to trpějí, že jo, na ty svatby. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam vez s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprl trendilínu. Ona byla jak vánoční stromeček, ty vopičky po sobě, všelijaký. No já šel normálně. A jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka, a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali, a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit, a on teda tomu moc nerozuměl, těm církvím, a povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanděna, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý, jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo? Když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že? Dodneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
1: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna, a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla, taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak... Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit, a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta, tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
2: on měl krásný hlášky. On třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický. Až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je...
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulej režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Na Češ teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte těch hadrů, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jinak prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když... jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku. Ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako obliknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pohane, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel, a jsme ho spouštili do hru. Takový potle se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný
5: potle. To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily město pořemního ruchu.
5: My máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazujou tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá 23. hodina minula. Nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé dvě hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby. Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod tady byla pro nás pro všechny Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trumpu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí,
1: nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí. A jelo se pod Čerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: A šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát. Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužský doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný vejšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud hospoda nezavřela. Tak nás vždycky vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: Tma jak pytli, ano, ano.
1: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme, tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny, já jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že? Takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: A já říkám, no, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam, no a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady v okuzel, tam se někde přičápnu a vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No a tak jsem koukala do blbá a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejbala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já,
0: nebo kde
1: jsem
0: jste
1: zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Je.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
0: Aha.
1: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišmarja, jak jsme se sem dostali, já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím, jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být, takových 15 metrů,
0: no,
1: což je
0: nám
1: hodně. No, takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrala ještě toho jednoho sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, to nemůže zapomenout.
0: Ale jinak s paní Podčirákem potrženo sečteno,
1: jo,
0: příjemná
1: dobrý,
0: věc, ne?
1: Dobrý.
0: Tak,
1: s paní Podčirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: ráno se rozedívá. Ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčinělkem, to zase bylo přímý příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych ní ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já tak už jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam s nima nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od Poděbrad. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
0: ano.
1: Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýdlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeju i já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jí bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát si chodili k nám dívat, jestli spíme. Jo. Jestli tam neděláme nějaký hlouposti jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká no, úplně, ano.
1: A já byla ze všech nejmenší už ve stanu. Protože tam byly větší, že jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás, zospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí. No tak jsme spali, že jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh před 4 rokama. Mě říkala praneter, hele, Jardu, pojeď se mnou, vem si teda přikrývku a poštářek, co máš nejradši, a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní, no a vlastně praneteře babička, teda babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky v autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř a já jsem v praneteři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uspali v autě. V 11.
0: No,
1: a já už byla věcí zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a neteř se mě pak lekla, jak vyšla ven, co tady děláš, já tak brzo. Ve 4 na 4 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční zvuky,
1: dívám,
0: no jo.
1: Ano, že to musí to, protože to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
0: Ano,
1: no tak
0: ano.
1: Jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika,
1: toho.
0: Takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem.
1: No,
0: tak.
1: Protože my jsme neměli tam nebylo jak kde si dát celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No, proč ne?
0: Ano.
1: A tak jsme takhle se vyspali, no já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru, sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak, nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: Tak
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
1: No.
0: Do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako... Já jdu k rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Takže takové venčí výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byli pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený.
0: Mm-hmm.
1: A asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Vám to nevadí, tak
0: no, víte,
1: jsem,
0: že ne.
1: Mm-hmm. Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří. Vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy, spaní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužníci, jsme jezdili několikrát.
0: No vidíte.
1: Tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech opravdu pod Čirákem?
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No komáru, no to
0: ano. Ano,
1: udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili tou slanou vodou.
0: Ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Hmm. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdějí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju. Ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku. A je to škoda, že některý dávají přednost víc teda ty cizině, no tak chtějí poznat. Svět.
0: To všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory, a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano.
1: Nějaký takový, jako, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě jsme tam odjeli a měli jsme...
0: Bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací. Kde se taky dá, že jo, no. Tak jenom taková motivace.
0: Dobře. Tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak já už toho moc nenadělám, ale to nevadí. Užiju si to.
0: No to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra, ne, tak vám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A na Zakorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u další linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod čirákem, eventuálně pod stanem? No.
1: Pod stanem paní Jítučko se spal asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Námlachovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Ranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod čirákem, to vám řeknu. No. Já jsem dělal v Řeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No a jezdili jsme za kulturou z té Řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci, třeba partia, a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela... Tam je převozník, tam byl tenkrát. Převozník a ten nás převážel do Řeže, jo? Jenže poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel. A takže jsme tam museli zůstat, až přijede nad ránem, kdy on zase odvážel lidi.
0: Když přijede a probudí se, ano.
1: Převážel, jo? No. Ale co teď, tak tam byly takový jako nějaká louka, nebo co, byly tam nasečený kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba tak 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme

0: Někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě a
1: čekali na ráno.
0: Tři hodinky jsme si zříbili, jo? No,
1: jo.
0: Tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té řeži byl se podívat, tak už je tam veliká lávka před tu Vltavu, jo?
1: Mm-hmm.
0: Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká lávka. A teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zasavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli.
1: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
0: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
1: No je, krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si, krásně jste si schrupli.
0: No, tak to bylo, no. Někteří kluci si ho tady vezli holku z Prahy, jo.
1: Aha.
0: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no.
1: Jo.
0: To byli starší, takový si už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
1: To no bylo, tak to je krása. To bylo, krásné vzpomínky, krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
0: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově, a potom ještě u té lásky to vodní asi jenom 0,5 kilometra popojat ten vlak, tak to nevím, jak to tam mají zařízeny. Dvě zastávky blízko sebe, no. Nebo je to jenom třeba u té lávky ta zastávka.
1: Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
0: No, děti, myslím, možná Milan, syn, a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla.
1: Mm-hmm.
0: Ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli s synem, jo, tak ti jsou...
1: Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají.
0: No, takže tak. Mm-hmm. No,
1: dobře,
0: takže
1: Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
0: No, děkuji, dobrou noc.
1: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská a několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu a kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské středy, jeho sestra zažádala, tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardějova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, někde jsme u vody vždycky, tak nějak hledali a jeli jsme do Bardějova a tam byla okresní cesta, ale byl to samej kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nacpanej kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardějovských kupelů, nebo tam byl. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala. A chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli. A my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli. A všude byly obchody zavřeny. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic, jsme s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do ty Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer. A ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v ty takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
0: No je.
1: Pak jsme jezdili k rybníku Řeka a to je u Havličkovýho Brodu. Jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník. Mm-hmm. Pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden. Takže a ještě jsem si vzpomněla, ten kamarád, co jsme s ním byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký. Uh-huh. A on spal, prostě měl sekírku pod tím, pod hlavou, jo. Že se bál, kdyby náhodou kdyby něco, to by... No, takže byly takovéhle vzpomínky. Já
0: ale dobře to všechno
1: stanování.
0: Dopadlo, tak to jsem ráda.
1: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
0: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky. Díky.
1: Vám taky všema dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, jenom blázni se radujou. Tolik písnička, půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. Uh-huh. 15. léta jsem jel stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou.
0: Uh-huh.
1: A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačenku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo od ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan,
0: uh-huh.
1: To se dalo do stanu, no a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl sebou bílé prostěradlo,
0: jo.
1: Do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo i dva, jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal, já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: uh-huh.
1: A jednou jsem vám chytil stopa, já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl Volsedeblák Pionýr,
0: uh-huh.
1: A on to vzal na Červenou horu.
0: Ano.
1: No pak brácha byl na vojně v Liberci, tak uh-huh. jsem si říkal, no pojedu za něm a tam někde v Krkonočích, tam to někde... mě to chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým Pionýr je to ze dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta, teď to nemám na jazyku, no, tříkola.
0: Ta tříkolka, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to říkali.
0: Jo.
1: No, a on vám mě vzdálo, mě někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já.
0: Uh-huh.
1: A jak svítil ty hadrolety, tak jsem uviděl kopticena jako já. Tak říkám, paráda, tady se spím. Tenkrát se dalo přespat v Příkopě, já nevím, u lesa na kraji jako já.
0: Uh-huh.
1: Dneska by to bylo divný přespat někde. Nebo vůbec kopce se na to, ani kopci už se dneska nedělají. Mm-hmm. To byste musela chytnout nějakého soukromíka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul. Jako,
0: mm-hmm.
1: A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. Naši o mě vůbec neměli strach. No. Tak já jsem trampoval. A já
0: no,
1: jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako, ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se, jako já.
0: Mm-hmm.
1: A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečku.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu, jako já. Mm-hmm. Ale přežil jsem to a jsem tady.
0: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu po mně. To je docela dlouhá túra, 30 kilometrů. To vám řekl.
1: Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco jako. A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou.
0: Uh-huh.
1: V pohodě.
0: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Když se znova narodil, tak bych to zase dělal.
0: Jo. Zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádech. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Štemberku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července. A na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky. A pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma: spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Viana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku.
1: Jeseníku, tak.
0: Krásnou noc, paní Evo. Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu, kluci posekali větve jehličí, dali to na zem, na to jsme hodili deky. Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no. A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo. Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když ty turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat,
1: no,
0: pod Širákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, když jsem jdu chodit, tak ještě pořád sloužím jako servírka, když jste mě vyžadali a všem turistům říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne, teda v Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak je to úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku.
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel, taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: Javorníku, to patřilo pod Wrocław, Polsko, než tam se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A cizařovna Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty, což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do skladních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Bianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě mám takovou maličkost, že když jsem se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli a tak, aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky. Protože já, když se jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak se pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem tak se, což mě strašně mrzelo.
0: Určitě jako. Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo, děkuju, určitě. Naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Prázdniny, léto, krásno.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Pradě na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka. Stačí říct. Slyšeli jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emo, dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna. Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olinsko Přivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a s paní Počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal Moravského Slovácka, kde jsem se teda narodil, kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, a já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. S paní Počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první s paní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme világoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam
0: jo.
1: Byl povyk, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co to vyřešilo. Ale potom, jak jsme byli na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, už jste, jak se říká, na horách. Kousek mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec, tam je prameny Činky, kousek, tam je kamenárka a pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada Estacado, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam šikmou střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdeme tam a tenkrát, vzali se kytary, zapalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dál. V zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jehlan, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě, spodek jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem to měl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu. Do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: A hlavu přes tu teda celtu přes hlavu a teď zkouším v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil, na nás bylo 20 cm sněhu.
0: Ježiš.
1: Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten fazol se jmenoval ten šerif a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsem se ráno probudil a opravdu pod tím sněh bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo všude a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným
1: opravdu
0: sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, tady už děcka byly skoro velký, tak tady z Kopřivnice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to a to, takže ve 3 hodiny, ne. Měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostýnem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostýn, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam bylo, tam je taková krásná křižová cesta. Vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem a ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká, takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím přesně.
0: Mm-hmm.
1: A tak, takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Rostynem, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: 4-5 dní, na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme přespali taky.
0: Koupání, prostě, spaní.
1: To bylo takový... Nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do přírody.
1: Určitě, určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: Nemá. A teď je to dobré, když máte v noci máte 25-30 stupňů,
0: no, tak to je,
1: ani nemusíte mít spacák.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené. Prostě,
0: jednu celtu na baťoch přivázat a je to...
1: Ano,
0: dobře.
1: Nemáte toho.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny
1: vám
0: a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Krásně. Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: Já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, měli jsme obytnou Avi, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou Avi jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko. Tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda teplout do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, tak samozřejmě jsme jim vzali a pivo vzali. A do té Ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: Bylo, a bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Ávi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že on, když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme přijížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozsídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že jo, člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už jsme jeli po dne. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva. Manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. No tak musel jít zavolat záchytku, na auta, na opravy, aut, jak se to jmenuje, sakra, nevím teď. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta, nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta Avi je...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit.

0: ven, tak jste prostě v přírodě.
1: Jo, ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
0: No tak to vám ten, ta AVI je prostě obytná, takže...
1: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, no. Když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si jo. Poradíte.
0: Já jsem tomu říkala bydlibus. Jako,
1: bydlibus.
0: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa.
1: Mhm.
0: No, tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
1: Urychlete, to... prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano,
0: no,
1: děkuju.
0: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
1: No, tak.
0: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková, že to je zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný.
1: Mm-hmm.
0: Srdce, jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
1: Ano, ano. Jsme
0: jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
1: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně ano. Moc děkuju za to vaše povídání.
0: Jo,
1: jsem ráda, že jste si ten výlet
0: jako
1: užili.
0: Dostali dobře domů, takže
1: to je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju. Naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně, to je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to, tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, vy jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov. Tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano,
1: na jednu úžasnou noc v Alpách. Jeli tenkrát, to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě dali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formule 1. A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký, tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa, a tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím, kravičky. Jak jste si poradili.
1: Tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný, protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesmělo, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: To byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
0: nikdy. Nikdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma,
0: ano,
1: která tam
0: ano,
1: byla, tady
0: ano.
1: Ten světelný smog, to prostě...
0: Já vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam, no a ten start, na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano.
1: A ten start byl nepatný. Ten se mu to opakovat. Takže ti, co měli až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny, letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od sebe, od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí. Třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž, Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři. No a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše: krásný večer přeju všem. Dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let. No a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny. Kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou. A jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Terka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Kulhánek. Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činem.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil, toť člověk, který kdysi kvapil, že?
3: Dokulil, toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hle, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten, co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Já bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Bejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řeřicha, lípa, doubek, bříza, nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale i sa člověk moudrý pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé O a on bez ní jen prosté U. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

může být moc pěkné, pokud se v té Praze hnusně naroskytná.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadněj.
4: Když já mám hlad.
2: Peterka,
3: co pak Jana mi přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba
3: pastí. Tady, aby se člověk... Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: Tady to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: Může by byla v práci.
3: Prosím tě. Do čtvrt na sedm?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v sedm, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve čtyři.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A... Do čeho se převlíkla?
4: No do takového toho, do nedělního, víš.
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byli v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Zdar. Prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřila.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Aha, sama, manžel... Něco?
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
6: Prouza, Emil.
7: Dobrý večer, Vondrová.
6: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: A je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9, to se bude těžko dohánět.
3: Samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu, 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes, Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: tě? Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A tož nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen tři. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Vždyť už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale... Že bys to poslouchal, prosím tě.
4: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
3: Nejdřív se smet musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
4: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati, dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej, her je. Bujon, hovězí. No,
3: když myslíš. Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky Tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbit. Polívka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama.
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
3: Chceš jednu přes?
5: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
5: Jak to?
4: No jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
5: Nějak to znáš, bráško.
4: Z literatury, sestro.
5: Jak to, že to mrňa už nespí? No. Máma ještě není doma?
3: Není, no.
5: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřeli.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté.
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdem, viď, Ruženko?
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak sedí spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel jsi? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
4: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla? Biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla jsi.
4: Šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepicím.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama.

0: Sociální odbor ONV. Dobrý den.
1: Manžel.
2: Ahoj, co pak?
3: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
2: Pivo.
3: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
2: Bane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena. Totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšlo

0: přišly jako myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
1: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůhví co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

0: Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová šťáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, nebuďme přátelé adresní. Ale kdo dělá to chladno a černo, lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nešli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Y se říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo? Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drpali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradě. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog a Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
5: 70.
3: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncert. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku. A teď byli zaraženi a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. Teď já si nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. A prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
5: A začal jste jezdit víc tramvají?
3: Jezdím hodně, no.
5: Jo, takže no. Ve 64 auto a v 65.
3: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad a tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
6: Na parté, jo?
3: A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem seniora. No to je velký rozdíl, protože vy přece musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku. Nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je blbý.
5: Až budou říkat, tady máte volný místo.
3: No, ale on ví, on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde.
6: Jo? A on vás ujistí teda. Jako.
3: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vyjdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
5: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
3: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
6: No, jak to, že nejezdí autem?
5: Jo.
3: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený. Můj je unavený. Už ale jinak to celkem to prochází v klidu.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.